piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k 80. pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Žalmanovo album a Tomáš Porad něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

jediné, co mě hřeje, je oheň ve tvé náruči, pod kůží tiše praská.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z 80-kového alba Žalmanova Spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkaný, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Album Žalmanova spolu a Tomáš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

0: lásku třeba umřel.
1: Za času
0: pro lásku na kraj střechy světa šel.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova Spolu a Tomáš Porád Něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových 80. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky do...

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Ať je podzim nebo léto, babí, humoška vás prostě baví.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl. Chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak
1: to bych chtěl.
0: Cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidiva jízlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, Československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova. Pidiva jízlice, oheň.
3: Progresa. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene, podniková kontrola.
2: Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlicích?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, takhle podezří.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlicích?
3: No, dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe, přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte, my jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte? No,
2: takhle, ano.
3: A je to, pač,
2: ano,
3: my
2: ano.
3: Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. A prckama. My jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady
2: vážně?
3: Račte se podívat.
2: Dovolení? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Ano. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: To je takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a prosekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Tak to mám sekaná.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no,
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No, teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. Mm-hmm. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Hořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že? Ano.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénarista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky.
1: Ano.
0: Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně. Naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, ano. taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a posluchačov Humoriády a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací a ne Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže aha. Bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a 3/4 jsme točili.
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no jo,
5: ano. Ano.
1: No. Ano. A koho jste si vybral? A nebo B?
5: Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Jasně. Dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím, tady je Petik z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerech.
8: No jo, bych vám ani mat nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No. Kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje.
8: No.
7: Specialita závodu. Proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. To když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám moc krát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové okrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No,
8: to bychom daleko nedošli.
7: No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy.
7: Estráda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Lábuse. Na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele. To by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh, hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky, a je tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hraju pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a v divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě to Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vídáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: No, s Oldou točíme právě, ty jsme natočili další díly ty rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, tak, samozřejmě. Ano. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho Sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic, a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Kože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Kože? Pane, můj kort mě v dlaně leštá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to. Nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho. Slouho.
4: Slouha. Ty zřekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí.
3: A! Au! Daj! Nic mi žedle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě. Tak
3: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal u Žižky za mlada práče, víš? Jako kluk.
3: Hele, pojď, jas, no, romantik, tak pojď, no. Nech to. Dejte špičku pryč.
4: Ještě máš jedno oko volný.
3: No, ale to je hladí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
4: Redford.
3: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
3: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
3: Hele, ty seš celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravého. Haló, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásný.
4: No.
3: Je hezký jako já.
4: No.
3: No, tak tohle je, dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, takže.
4: No a co teďko?
3: No a teďko jako, no a teďko vem si ho. No.
4: To je volovina, ten mě zabije.
3: To koukáš, jak jsem divokej, víc?
4: Tomu lítají z nosu plameny, ty mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem, boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
3: no to
4: jsem já.
3: No to je těžší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábus se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme měli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle. Tam je činohra, balet i opera. opera, že jo? A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky v těch po představení v klubu exhiboval, vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, a už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili leta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo? Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo? To dělal on jako režíně.
1: No, já bych si teď přál pro naše děti, jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
5: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej. No,
1: tak já tady mám oba teď, i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor Mezera A, Humor Mezera B na číslo 90 01 04, pošlete své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kecmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže ještě. Nemůžete zapomenout
4: takže,
2: na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky, a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nedlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě. No, bylo to veselý, bylo to krásný, no. Mm-hmm. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63.
2: Mm-hmm.
5: A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak dobře. Zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšila, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček, Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona. Že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš. Protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopičin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
3: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
2: zajímavý. Já myslím,
3: zajímavý.
2: Že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
3: Myslíte si? Určitě, já nevím.
2: Ano, já si myslím, že
3: no, on má rád velké hlavy. Strašně líbí, zvlášť, že to rozpletu teda.
2: Ano, tak prý už máte 800 dílů, si myslím.
3: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
2: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem vás teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
2: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
4: Jak se říká, pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
2: Pana Lábuse.
4: Je, tak já ho pozdravuju moc těmi děti. Mám vás hodně ráda, je to sranda.
3: Ano,
2: že jo.
4: Tak
2: jo.
4: To vydrží.
2: A zvolíte si smutné...
4: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
3: Ano.
4: Dneska potřebujeme.
2: Ano.
4: No a dejte mě tam pana Lábuse.
2: Pane Lábuse, tady máme, zdravím, ten už je daný.
3: Můžete si vybrat.
2: Můžete si vybrat smutného muže Válka, anebo Miloslava Šimka.
4: Tak toho Šimka.
2: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
5: Dobrý den, tady František Jalupy nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
2: Zdravím.
5: A toho pana Šimka tam šoupněte.
2: No,
5: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čemu činkuje.
2: Všechno mu jde.
5: Nemá to chybu.
3: Tak vám děkuji.
5: Mějte se. Stále zdravím se. Díky.
3: Ano, naschledanou, naschledanou.
2: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
2: Zdravíme.
6: Ano. A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
3: Dobře.
2: Je to tam. Aha. Mějte se hezky.
6: Zbytek dne, naschled.
2: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
7: Vítíte z Vářka.
2: Zdravíme.
7: A zdravím Jiřího.
3: Ano.
7: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení.
3: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese, a on ten policajt řekl, že to ulicická jízda máme na dosmrti zakázanou už.
2: Takže takhle. Josefe, Ačko nebo Bčko?
8: Ačko.
2: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
9: Dobrý den, Zana. Zdravím pana Lábuse.
3: Dobrý den.
9: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
3: Cože?
2: Kačka za kačku?
3: Kačka za... Teď nevím, co to říká.
2: Napovězte indicii další, prosím.
9: Malý televizní kabaret.
3: Je to let.
2: Jo, frkačka za kačku.
3: Frkačky za kačku.
2: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
3: Frkačky za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zedníčkem a s Pepíkem Dvořákem,
2: a s Jitkou Moravcovou
3: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
2: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 letech.
3: To by se odehlo v LDNC.
2: Dobře, tak no. Nic. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
10: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída. Znovu by si stanul před tabulí. Aha. Jo, to je takový to velký černý.
11: Ona je tady, ta bude.
10: No tak jako, aby si se cítil jako učitel, no, dobře, no, podívej.
11: No. Jak, to, no? Jak to nosej, vej, tak. Tvoče, tak to nos.
10: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to, a kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
11: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, to. Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
10: Slavku.
11: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
10: použít. To jsou tvoji žáci, tohle je katedra, to je tabule, uč. Ano, já si jdu sednout do lavice.
11: No tak ale, dobře, tak to vezmeme ale s příchodem nějak.
10: Vem to, jak
11: máte
10: chceš.
11: Zvoneček?
10: Ježišmarja.
11: Použij svůj teda šíp, jo? Tak,
10: crrrr.
11: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Ano. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
10: Crrrr.
11: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi jaký přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
0: Srnec.
11: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
12: Maťová.
11: Maťová, nahlas, abychom si rozuměli.
12: Matějová.
11: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale co? Maťová. No. To se ti manžel poděkuje. Já jsem Maťová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
12: Zuzanka.
11: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
12: Zuzanka Matějová.
11: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výbor.
2: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pozdrav.
3: Mějte se hezky taky, nashledanou.
2: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když oknem

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Zábřežské čtvrti Levenov začala uzavírka v místní části. Hlasování o využití peněz z takzvaného participativního rozpočtu Přerova vyhrála nová hřiště a zeleň. Olomoucký kraj ocenil venkovské knihovníky. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Zábřehu. Kvůli opravám je do konce října uzavřena ulice Na Křtaltě ve čtvrti Levenov. Více mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
2: Důvodem měsíční uzavírky ulice Na Křtaltě jsou stavební úpravy vodovodu a následná oprava povrchu silnice. Do konce října tak tudy projedou pouze vozidla integrovaného záchranného systému a auta stavební firmy, která má opravy na starost.
0: Případ hromadné otravy oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci vyšetřují policisté pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud nikoho neobvinili, řekl mluvčí Jaroslav Herzán. Událost se stala na konci června. Ze 7 přiotrávených dělníků 1 následkům otravy podlehl. Zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo podle policie proudové čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích. Projekty na výsadbu stromů v Palackého ulici, oživení hřiště ve vnitrobloku u tenisu a vybudování hřiště v Petřivalského ulici získaly největší podporu v hlasování o využití peněz z takzvaného participativního rozpočtu Přerova. Samospráva do něj vyčlenila 1,5 milionu korun. Do ankety se zapojilo 853 lidí. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Předpokládáme, že všechny tři projekty budou zrealizovány do konce roku 2027. Bylo to vždy tak i v předchozích ročnících participativních rozpočtů.
0: Olomoucký kraj spolu s Olomouckou vědeckou knihovnou ocenili nejlepší venkovské knihovníky. Nominovali je občané, obce a samotné knihovny. Z návrhů porota vybrala do užšího výběru 5 knihoven, které pak v rámci hodnocení navštívila. Vítězové soutěže získali čestná uznání a finanční odměnu. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
4: Nejlepším venkovským knihovníkem Olomouckého kraje roku 2026 se stala Veronika Lindrová z místní knihovny v Hlušovicích. Toto zařízení i jeho pracovní letos slaví už druhý velký úspěch. V srpnu získali ocenění za moderní knihovnické a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje.
0: Druhé místo v krajské soutěži nejlepšího venkovského knihovníka získala Petra Stušková z obecní knihovny v Charvátech a třetí příčku obsadila Marcela Petrželová z obecní knihovny v Pňovicích. Sport. Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále turnaje série Masters v Pekingu. Japonku Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7, využila až 9. matchball. V čínském hlavním městě vypadla přerovská hráčka Linda Nosková, ve dvou setech podlehla Rusce Alexandrovové. Nikola Bartuňková porazila Rakušanku Krauzovou a ve čtvrtfinále ji čeká zápas s Karolínou Muchovou.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno. Teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý postupně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli opravě povrchu vozovky je uzavřený pravý pruh silnice první třídy číslo 35 na Mohelnickém kopci u Studené Loučky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 7. října, svátek má Justýna, vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Opět se těším na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá, čeká nás kalendárium a také budou písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Elán a právě teď bude zpívat Hana Zagorová, já se vznáším. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 4:15. Dobré ráno. Pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 7. října. Svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
4: Volejte sláva a 3 dny se radujte!
3: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
5: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
3: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma. Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady středa 7. října, minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Justýna.
1: Počasí.
0: Pranostika říká říjen a březen rovné jsou ve všem, no dnes bude sluníčko i mraky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 5,5 stupně Celsia, Oskava. 5,7 stupně Celsia, to už hlásí Ivana, která se dnes chystá rýt zahrádku, tak ať jde práce dobře od ruky. Olomouc, Chválkovice, 4,5 stupně a mlhavo, to napsala Lída, děkuji.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když v závěru milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. V nejvyšší basketbalové soutěži se opět pravidelně objevuje jméno Balint. Naposledy to bylo před 2 lety, teď už je stabilní reprezentant a aktuální rozehrávač německého Bambergu Richard. V české lize letos v týmu Olomoucka debutoval jeho mladší bratr Michal, pro kterého je úspěch staršího sourozence velkou motivací.
1: Pro mě obrovská inspirace, když se můžu vás podívat, jaký to je být tím profesionálním hráčem. Vidím všechny ty věci okolo. Brácha je asi trošku rychlejší oproti mně. Určitě má teda větší úspěšnost, no. Třeba v stříborových střelách, kdy teďka poslední sezónu měl povím nějakých 40% za 3. Nejvyšší německé lize, co za mě hodně dobré. Ale tak já věřím, že budu následovat jeho kroky a třeba se taky dostanu do tak dobré pozice, v jaké on.
2: Přeje si basketbalista Michal Balint, který ve 20 letech v týmu Olomoucka teprve dostává první minuty v nejvyšší soutěži. A z tribuny to pravidelně sleduje jeho otec, bývalý ligový hráč a dlouholetý úspěšný trenér Peter Balint, který přirozeně oba dva své syny může porovnat nejlépe.
3: Tak oni jsou rozdílní, no Ríša je střelec a dostal tu příležitost teda velice brzo. Tím, že byl v nároďácích, tak měl tu mezinárodní zkušenost a v podstatě nastupoval už jako dorostenec v té nejvyšší soutěži a měl roli. Ríša je trošku rychlejší, je samozřejmě vyšší, hraje na jiné pozici. U toho Míšu, tam myslím, že ten vývoj je trošku pomalejší, on nikdy v národacích nebyl, ale myslím si, že tam potenciál je. Pokud se ten potenciál rozvine, tak si myslím, že taky může být celkem platným hráčem tady v nejvyšší soutěži. Samozřejmě asi to nebude to, co Ríša, asi to nebude mužský národák, asi to nebude někde zahraničí, ale může být platným hráčem. Ale je otázka, jak k tomu přistupí, jak to bude bavit.
2: Pohled otce je pro oba bratry Balintovi velmi podstatný, zejména pro Michala, který je na začátku své seniorské kariéry.
1: Tak většinou to prostě probereme nějak, řekne nám, co si on o tom myslí. A jako ne, že by nám úplně jak moc radil, že přesně říká, co máme dělat, ale prostě řekne nám ten jeho pohled. A my se potom začneme zlepšit a snažíme se posouvat dál a dál.
3: Vždycky je co říct, ale já jsem v klidu, já už jsem si na to zvyk prostě. Ten basketbal neprožívám, snažím se vnímat věci, které ty kluci hrají, jestli starší nebo mladší, a pak jim jenom občas něco k tomu říct, řeknu po zápase. Tak já už nemám ty emoce v tom zápase.
2: Rady ale Peter Balint Michalovi ani Richardovi zpravidla nedával jako hlavní trenér, a to záměrně. Pokud to šlo, této roli se vyhnul. I když nyní přece jen vede Michala v první lize v týmu Žabovřesek, kde z Olomoucka hostuje. Sám ale chce sbírat co nejvíce minut v nejvyšší soutěži.
1: Většinou ty kluby říkají, že jo, dáme prostě mladším a pak to tak nedopadne nakonec. Ale tady mi teda zatím trenér dává nějaký ten prostor a doufám, že to bude tím víc a víc. Já mu dokážu, že na to vlastně mám. Doufám, že to bude pro mě prospěšné a budu jakoby dostávat další ty minuty v Olomoucku, že budou dát prostor těm mladším hráčům.
2: Přeje si Michal Balint. V aktuální sezóně nastoupil do všech 4 zápasů Olomoucka s průměrem přes 9 minut na hřišti a v posledním utkání zaznamenal 4 body proti favoritovi z pražské Slávie. Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký vrchní soud vynese rozhodnutí v případu Petra Vašendy, souzeného za smrt manželského páru v Kopřivnici. Poskytli jim náplasti se syntetickou drogou fentanyl. Muže brněnský krajský soud uložil 10 let vězení. Vašenda podíl na smrti manželů popírá, tvrdí, že spáchali sebevraždu a obhajoba žádá vrácení případu. Maximální povolená cena nafty dnes mírně klesne. Litr budou čerpací stanice prodávat nejvýš za 47,97 korun. To je o 41 haléřů méně než včera, informoval Ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzinu proti úterku stoupá o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Olomoucká radnice zaplatila 10 milionů 400 tisíc korun za modernizaci akvacentra Delfínek na plaveckém stadionu, které se zaměřuje hlavně na plavání kojenců a batolat. Českou krajinu stvárněnou pomocí ovoce, zeleniny, květin, okrasných dřevin a floristických aranžmá bude připomínat hlavní expozice podzimní výstavy Flora Olomouc Horty Komplex. Na výstavišti Flora bude od čtvrtka 8. října do neděle 11. října. Ze sportu. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno s teplotami 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 15 stupňů a slabý, postupně mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Povrchovou kanalizaci opravují dělníci ve Vikýřovicích na Šumpersku v Rapotínské ulici u křižovatky s Holubí. Omezen je tam pravý pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad Od pradědu na Hanou, 2 minuty po 17:30. Přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. Už o 9:45 nás čeká pořad Od pradědu na Hanou s Mirkem Kobzou. Se dnes vypravíme do obce se starou železářskou tradicí, kde najdeme kapli svatých Cyrila a Metoděje na návsi, ale třeba i pískovnu, kde se dá v teplých měsících vykoupat. Do Želechovic nedaleko Uničova vyrazíme už v 9:45. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vít.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 7. říjnového rána, je středa, svátek má dnes Justýna a za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. No dnes bude sluníčko, ale i mraky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Jeseník 7,5 stupně hlásí Dáša, která zdraví z práce. Pňovice 5 stupňů, to už je vzkaz od Davida, chystá se do práce, ať se v ní daří. A Petr Sluníčová, ten naměřil 6 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Plnila si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a jamu a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do 2. sezóny. Jaká bude a považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, potomek jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Francesco Kinský dal Borgo. Dozvíte se například i to, kdy poprvé slyšel o Česku.
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce, vůzovka, a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak.
0: Celý rozhovor s Francescem Kinským dal Borgo si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Samospráva Přerova chce podpořit opravu památkově chráněných domů ve městě. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Přerov chce podpořit opravu památkově chráněných domů ve městě, Prostějov vypíše tender na rozšíření akvaparku, Karlovice na Bruntálsku opravili most přes Kobylý potok. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerov vyčlenil více než 2 miliony korun na dotační program, ze kterého můžou majitelé domů v historickém centru čerpat peníze na jejich opravu. Příspěvky jsou určené například na obnovu fasád, oken nebo dveří. Letošní novinkou je rozšíření programu na nemovité kulturní památky napříč celým městem, pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
5: Na obnovu historického centra navrhujeme vyčlenit 2 miliony 200 tisíc korun, což je o 200 tisíc více než v letošním roce. Reagujeme tím na předběžný zájem žadatelů. Maximální dotace může činit 250 tisíc korun, zároveň ale nejvýše polovinu skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
4: Zástupci prostějovské samosprávy pokračují v přípravě stavby nového krytého bazénu v areálu akvaparku. Radní na svém jednání tento týden schválili vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Součástí zakázky za zhruba 750 milionů korun jsou kompletní stavební a montážní práce, včetně dodávky technologií. Píše se v tiskové zprávě města. Přes pěší most přes Kobylý potok v Karlovicích na Bruntálsku je opravený. Lávku v roce 2024 zničila povodeň. Odnesla ji zhruba 100 metrů od původního místa. Návrat mostu trval více než 2 roky. Obec čekala, až koryto potoka opraví jeho správce. Most leží na naučné stezce historií a přírodou Karlovic, nedaleko restaurace Malajka.
6: Obec musela lávku opravit, bylo nutné posvařovat poničené části, vyměnit celou mostovku a konstrukci opět natřít. Most je teď posazený na betonových patkách zhruba o půl metru výše, než byl v roce 2024. Je tak lépe chráněný proti vyšším průtokům vody. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Českou krajinu stvárněnou pomocí ovoce, zeleniny, květin, okrasných dřevin a floristických aranžmá bude připomínat hlavní expozice podzimní výstavy Flora Olomouc Horty Komplex. Na výstavišti Flora Olomouc bude od čtvrtka 8. října do neděle 11. října, uvedla ředitelka výstaviště Flora Eva Fuglíčková. Podzimní floru doprovodí zahradnické trhy, gastronomický festival Olima i mezinárodní včelařská výstava Hanácká včela.
7: Sport.
4: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů ani na počtvrté nebodovali. V Anglii prohráli 0-3. Vlastní gól si dal obránce Coufal. Pak se dvakrát trefil domácí útočník Kane. Angličané ve Wembley nepovolili Čechům střelu na bránu. Kvalitu soupeře ocenil reprezentační záložník Michal Sadílek.
8: Z mého pohledu, nebo jak jsem to cítil, a teď jsme se bavili v kabině, tak byli ještě lepší jak ty Španělé, že fungují líp jako tým a vědí o sobě a došlo vidět.
4: Skupinu Ligy národů Češi zakončí v listopadu zápasy proti Španělsku a Chorvatsku.
2: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 15 a slabý postupně mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kvůli údržbě zeleně je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 44 na trase Mohelnice Lukavice. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Také si opět začínáte pomalu užívat hrabání listí. No, čeká nás každoroční nekončící lavina. Odpoledne pohrabete, ráno ho tam bude ještě víc a tak pořád dokola a dokola. Tak chystáte-li se dnes pracovat na zahradě, držím palce, ať jde vše dobře od ruky a záda z toho nebolí. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny a vypravíme se na tehdejší koncert v Olomouci a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Olympic a právě teď bude zpívat Leona Machálková Svět je plnej bláznů. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Na Moravu zavítal před 100 lety Hans Kindler, což byl jeden z tehdejších nejlepších violončelistů na světě, který na veřejnosti poprvé vystoupil už ve svých 10 letech a pozbíral mnoho cen. Ditu Vojnarovou zaujala ve 100 let starých novinách recenze jeho olomouckého koncertu.
1: Stalo se před 100 lety.
2: O Holanďanu Kindlerovi se psalo jako o umělci fenomenálních kvalit. Olomoucký koncert jen potvrdil jeho světovou slávu. Dokonce se lidé dočetli o tom, že jeho výkon potvrdil, že brzy nebude mít ve svém oboru soupeře. Protože jeho nástroj mluvil lidskou řečí, burácel, šeptal, lkal, veselil se, laškoval, zpíval. Hra oslňovala uměleckým vkusem, úžasnou technikou, brilantním tónem a paletou barev. Nejvíce se zavděčil Dvořákem. Pojetí bylo originální. Pojetí českého mistra do posledního záchvěvu duše nemožno sice žádati od umělce zcela jiné rasy, ale byl to Dvořák, zahraný jedinečně. Stejně Valentiny, Čajkovský a další autoři. Hanse Kindlera při koncertu doprovázel s neobyčejným taktem a bezvadnou virtuózností klavírista Bedřich Bakala.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 6:45, dobré ráno, je tady středa 7. října a svátek má dnes Justýna, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v říjnu hodně žaludů a bukvic, oznamuje zimy víc. No dnes bude sluníčko, ale i mraky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty, slabá oblačnost, mlha. Teplota od 2 do 5 stupňů, vítr od 4 do 25 km za hodinu a vlhkost 80%, napsal Břeťa. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 6 stupňů, v Šumperku 5,8 stupně Celsia, tolik naměřila Iva, chystá se dnes k lékaři, tak držím palce, ať slyšíte jen dobré zprávy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky, na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Eva Frýlingová a Miroš Birka zpívali Někdy stačí dát jen dech. Hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystá Petr Spálený a song Plakalo baby. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Já si dnes dopřál jogurt s ořechy. No, miluji ořechy. Mám jich doma teď větší množství a tak mě opět čeká louskání, někdy více, jindy mírně obtížné. Ale tuto práci si lze usnadnit. Loni jsem vyzkoušel, ale docela to u tvrdých malých ořechů pomohlo. Můžeme před louskáním zalít vroucí vodou a nechat je stát asi čtvrt hodiny pod pokličkou. Vodu potom slijeme a ořechy propláchneme studenou vodou. Louskání jde pak snadněji a ani nelítají kousky z kořápek. Tak čeká-li vás dnes či v dalších dnech louskání ořechů, ať jde práce dobře od ruky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek. Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: S komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Zábřehu kvůli opravám. Je do konce října uzavřená ulice na Křtaltě ve čtvrti Levenov. Případ hromadné otravy oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci vyšetřují policisté pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud nikoho neobvinili, řekl mluvčí Jaroslav Herzán. Událost se stala na konci června. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden následkům otravy podlehl. Projekty na výsadbu stromů v Palackého ulici, oživení hřiště ve vnitrobloku u tenisu a vybudování hřiště v Petřivalského ulici získali největší podporu v hlasování o využití peněz z takzvaného participativního rozpočtu Přerova. Samospráva do něj vyčlenila 1,5 milionu korun. Olomoucký kraj spolu s vědeckou knihovnou ocenili nejlepší venkovské knihovníky. Nominovali je občané, obce a samotné knihovny. Z návrhů porota vybrala do užšího výběru 5 knihoven, které pak v rámci hodnocení navštívila. Vítězové soutěž získali čestná uznání a finanční odměnu. Ze sportu. České hokejistky do 18 let se pokusí na blížícím se mistrovství světa v Ostravě navázat na 3 medailové úspěchy z předešlých let. Organizátoři akce uvedli, že vedle toho chtějí zopakovat úspěch seniorského šampionátu, který v roce 2025 byl v Českých Budějovicích. Turnaj bude v porubské Torax aréně od 8. do 16. ledna. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno s teplotami 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 15 stupňů a slabý, postupně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli opravám povrchu vozovky je omezen provoz na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice na úseku mezi Litovlí a Mladčí mezi 247. a 246. kilometrem v levém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Začala topná sezóna, za chvíli probereme, kolik práce mají kominíci v tuto dobu v našem kraji. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. V Česku začala topná sezóna. Drtivá většina komíníků už ale má plný diář. Lidé si je totiž na kontroly komínů a kouřovodů objednávají na poslední chvíli. V terénu je teď každý den i kominický mistr a prezident společenstva komíníků v Česku Jaroslav Šén. Své zákazníky na Přerovsku objíždí od brzkých ranních hodin.
1: Když otevřu auto, záleží na tom, co jdu vymetat.
2: Dneska si berete
1: kyblík, kde mám všechno možné od kominického klíče, baterky, šroubováku, zrcátka, navíjak na čištění komínu na pevná paliva a ještě si vezmu vysavač, takže...
2: Dveře od auta, od své dodávky zavírá Jaroslav Šén, komník, jsme v Pavlovicích, v zahrádkářské kolonii.
1: A jdeme vymetat komín do rekreační chaty.
2: Je 8 hodin ráno, koliká ta zakázka už dneska? První nebo už jste toho...
1: Čtvrtá.
2: Čtvrtá?
1: No jo.
2: Od kolika hodin pracujete?
1: Od 6.
2: Tomáš Franta,
3: ano.
2: Vy jste si pozval pana Šena.
3: Ano, ano.
2: Nepodceňujete to jako
3: ne.
2: O co jde?
3: Ne, kvůli pojištění stát se může cokoliv, poctivě každý rok si to nechávám kontrolovat.
2: V chatce vy máte
4: kachlová
2: kamna. Kdy jste si objednával pana Šena? Protože ono sehnat ho teďka jako je docela potíž.
3: No, my tak rok dopředu.
2: Takže první pracujeme. Zvenku vlastně jsme u štítové zdi. Vy tady vlastně odstraňujete dvířka z fasády.
1: Toto jsou vlastně ty dvířka komínový. Takže první, co vždycky udělám, je, že vysaju ty nečistoty, které tam jsou, abych věděl potom, co mi tam napadá. Pak se podívám zrcátkem. Tady vidím, že je ten komín suchý, že tam je jenom nános nějakých prašných sazí. Tak, čistím to tím vybíracím otvorem a ta délka toho zařízení je 15 metrů. A v tomto případě jsou to nerezový péra, který vlastně asi roztáhnu do toho potřebného průměru. Tak teď už je to úplně čistý a komín je připravený pro zimní provoz.
2: V Česku je podle zákona kontrola spalinových cest povinná každý rok. Lidé ji ale často zanedbávají, tvrdí Jaroslav Šén.
1: Je to tak, že v případě, že se cokoliv stane, ať už by to byla třeba otrava nebo požár, tak v tom případě okamžitě i pojišťovny, i hasiči se ptají na tu zprávu od toho komíníka. Pokud má zprávu od komíníka, tak jdou za komíníkem a ptají se, jak je možné, že se to stalo. Pokud nemají zprávu, tak je to všechno na tom majiteli. To znamená, že v případě nějakých opravdu tragických událostí nese veškerý následky, včetně soudu a trestního řízení.
2: Podle oficiálních statistik Hasičského záchranného sboru České republiky loni vzniklo 1289 požárů kvůli nevyhovujícímu technickému stavu komínů. To představuje meziroční nárůst o 9%. Ve většině případů došlo ke vznícení sazí uvnitř komínového tělesa. Při těchto událostech se zranilo 30 osob a škody dosáhly 114 milionů korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno, je 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Tak dneska bude většinou oblačno, od jeho západu očekáváme, že bude teď přibývat oblačnosti, ale ráno ještě může být lokálně i polojasno a ojediněle se vyskytnou i mlhy. Odpoledne zase bude oblačnosti ubývat. Teploty dneska vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 12 až 16 a vítr povane ráno slabý a v průběhu dne se rozfouká mírný jižní až jihovýchodní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A co nás čeká v noci a zítra během dne?
2: A v noci bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, k ránu potom většinou polojasno a ojediněle se vytvoří nízká oblačnost, případně mlhy. A teploty klesnou na 12 až 8 stupňů a tam, kde bude slabší vítr nebo bezvětří, případně malá oblačnost, tam budou ještě nižší teploty až kolem 6 stupňů. K tomu pované jenom slabý jihovýchodní až jižní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Zítra nás čeká vlastně poslední poměrně dost teplý den, bude polojasno až oblačno, ale od západu se zatáhne a později odpoledne a večer už se přidají i přehánky, případně déšť a výjimečně není vyloučena ani bouřka. Teploty vystoupí ještě na 20 až 24 stupňů, na horách na 13 až 17 a vítr povane zpočátku slabý, ale v průběhu dne mírný jihovýchodní až jižní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a večer se bude měnit na severozápadní a bude zesilovat.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Splnila si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a JAMU a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude a považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Až

0: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Pečku, ranní rozcvičky. Cvik cvičíme na boku. Opřeme se o pokrčený loket, hlava, trup a nohy v jedné rovině. Pravá noha je pokrčená v koleni, trup a nohy nad zemí. S výdechem krčíme levé koleno a přitahujeme k hrudníku. Opět s výdechem vracíme zpět. Boky stále nad zemí. Opakujeme 10krát a pak vystřídáme strany. Hezký den s pohybem!
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 7 hodin. Začíná 2měsíční oprava jídelny gymnázia v Závřehu. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Soutěž o stavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí vyhrála Via Alliance 35. Nová publikace připomíná nejznámější osobnosti Přerova. V muzeu v Mohelnici je dnes akce pro příznivce archeologie. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Soutěž na stavbu bezmála 35,5 kilometrů dlouhého úseku dálnice D35 mezi Opatovcem v Pardubickém kraji a Mohelnicí v Olomouckém kraji formou PPP vyhrálo konsorcium Via Alliance 35. Stavba by mohla začít ještě letos. Na sociální síti X o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Chystaná část D35 zahrnuje i stavbu 4-kilometrového tunelu Dětřichov a více než kilometrového tunelu Maletín. Gymnázium Zábřehu opravuje školní jídelnu. Podle informací na webu školy potrvají práce zhruba 2 měsíce. Vedení gymnázia zajistilo náhradní stravování.
3: Obědy pro strávníky ze školní jídelny Gymnázia Zábřeh zajistí školní vývařovna Šumperské vyšší odborné školy a střední průmyslové školy. Pro výdej a konzumaci dovážených obědů vyčlenilo vedení gymnázia náhradní prostory, a to v jídelně Gurmán v ulici 28. října, přibližně 3 minuty chůze od gymnázia. Z Zábřehu Michal Poláček, Český rozhlas.
2: Inspirující osobnosti města Přerova, to je název nové knihy, která připomíná významné rodáky a obyvatele. Prosadili se v různých oblastech vědy, umění, kultury nebo duchovního a společenského života. Spoluautorka publikace, senátorka Jitka Saitlová z KDU-ČSL, jich vybrala 20.
4: Jsou tam samozřejmě osobnosti, které všichni známe, to znamená Blahoslav, Komenský, ale důležité je také, že si všichni uvědomí, kolik takových osobností Přerov má, a já myslím, že tahle brožurka je začátkem toho, co ještě se můžeme dovědět.
2: Pracovníci muzea v Mohelnici připravili pro návštěvníky program při příležitosti Mezinárodního dne archeologie. Začne v 9 hodin. Zájemce čekají například ukázky pravěkých řemesel. Pokračuje mluvčí muzea Eva Valová.
5: Návštěvníci poznají kulturu našich předků díky skutečným archeologickým nálezům a taky díky ukázkám některých pravěkých řemesel. Na dvoře Mohelnického muzea a v pravěké herně budou připravena stanoviště s možností vyzkoušet si dávné výrobní postupy a pravěké umělecké techniky.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i na počtvrté. Ve Wembley podlehli Anglii 0-3. Olomouckou judistku Renátu Zachovou čekají dnes na mistrovství světa v Baku zápasy kategorie do 63 kg. V souboji prvního kola se dvojnásobná mistryně Evropy Zachová utká s Visovou z Lichtenštejnska.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý, postupně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vozovku dálnice D35 opravují dělnici na trase Přáslavice-Holice. Mezi 279. a půltým a 279. kilometrem neprojedete levým pruhem. Pozor, porouchané osobní auto budete míjet na D1 do Ostravy. Stojí za Přerovem před 284. kilometrem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: S
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, možná stejně jako já si právě teď dopřáváte na probuzení a povzbuzení silný čaj. No, dechovými cviky se probouzí tady kolega Jiří Kořínek. A co ráno probudí či povzbudí vás? Tak o tom mi napište na naše SMS číslo 723 70 33 51 anebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. No a probudí nás určitě i soutěž. Nejrychlejší ke konci hodiny získá 2 lístky na koncert Stry Tobias v Litomyšli. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystají se nezmaři a právě teď bude znít skupina Redikirken. Dobré ráno.

0: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady středa, jsme v polovině pracovního týdne. Víkend se blíží a možná o to více vám oči klíží. Co vás ráno nejlépe probudí, tak o tom mi dnes píšete. Na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše vzkazy. S kávou jako ranním budičem nejlépe vychází Roman z Mohelnice, nosí si ji navařenou v termosce z domu do práce a obzvláště prý ve středu a ve čtvrtek ji potřebuje nejvíc. V pátek to už je natěšený na víkend. Marcelus Olomouce probudí rychlá ranní chůze a tu má pravidelně cestou na autobusové nádraží. Většinou totiž vychází později, takže to není ani chůze, ale spíš běh. A to ji probudí. Jaroslava z Olomouce, ta se ráno budí s úsměvem na rtech. Dopřává si zelený čaj a chvilku jógy. No, Lukáš z Vyšehoří každé ráno se probouzí cestou do práce na kole. A Petra z Jeseníku píše, že místo kávy je dobré si dopřát vodu s citronem. Vždy to probudí a povzbudí. Tak, takhle se budíme dnes ráno. Držím palce, ať dnešní den prožijeme v pohodě a s úsměvem na rtech.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tady středa 7. října, čtvrté na 8 a svátek má dnes Justýna.
1: Počasí.
0: Pranostika říká říjen a březen, rovné jsou ve všem, no dnes bude sluníčko i mraky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Dnes ráno je v žárové polojasno, vítr nefouká a na teploměru 7 stupňů, napsal Tonda. Hanušovice 2 stupně, modrá obloha a krásné ranní červánky, píše Pavel. Štíty slabá oblačnost, mlhá, teplota 2 až 5 stupňů, vítr od 4 do 25 km za hodinu, vlhkost 80%, to už je vzkaz od Břeti. Do Loplazy u Nezamyslice 7 stupňů, vlhkost 73%, malá oblačnost. Jedeme vlakem do Brna, synovi popřát k narozeninám, píše Miroslav. Tak také přeji vše nejlepší.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Až 9,5 tisíce kilometrů nejezdí měsíčně zaměstnanci mobilního hospice. Nejste sami za umírajícími pacienty na Olomoucku. Náklady na zajištění těchto služeb výrazně ovlivňují výkyvy cen pohonných hmot. Hospic kvůli tomu musí hledat rezervy a využívat finanční úspory. Služby omezovat nechce.
1: Na vizitu u pacienta v Olomouci doprovázím sestru a lékařku mobilního hospice Nejste sami. Návštěva začíná měřením krevního tlaku.
2: Vyhrneme rukáv.
1: Pracovnice mobilního hospice do této domácnosti jezdí asi dvakrát nebo třikrát týdně, říká syn pacienta, pan Aleš.
3: Ten táta jako mu to prospívá. Jo, tak byl v nemocnici, opravdu tam bylo, nevydržel. Tak tady doma za mě jako, je to moc pěkný a i když samozřejmě někdy je to velice těžký.
1: Podobné návštěvy se bez auta zvládat nedají, říká už na cestě za dalším pacientem lékařka Kateřina Dvořáková.
4: Auto je určitě nutnost, protože sebou máme batoh, kde máme léky, různý převazový materiál, dovážíme do těch rodin pleny, podložky, které potřebují, takže to bychom určitě jako nezvládli.
1: Pracovníci mobilního hospice Nejste sami mají k dispozici 7 aut, výdaje za palivo letos výrazně vzrostly. Ukazuje mi ve své kanceláři ředitelka organizace Vladimíra Foukalová.
5: Za měsíc září jsme zaplatili 25 tisíc korun za pohonné hmoty do všech aut, přičemž za minulý měsíc to bylo 20 tisíc a v červenci to bylo 14 tisíc, čili tady to navýšení je radikální.
1: Návštěvy u pacientů podle ředitelky omezovat nelze. Organizace hledá úspory jinde, využívá i finance z rezerv. Vyšší cenu paliv pocítili i v olomoucké charitě. I když ne tak výrazně, říká její ředitel Jan Buka.
6: V průměru jsme v roce 2025 utratili měsíčně za pohonné hmoty kolem 70 tisíc, nebo 71 tisíc. V roce 26 jsme na 73 tisících.
1: Většina ze 40 aut olomoucké charity je totiž na benzin. U něhož nárůst cen tak výrazný nebyl. Meziročně se taky snížila jeho spotřeba. Organizace působí nejen v Olomouci, ale i v okolních obcích.
6: Posledních měsících pracujeme na snižování té závislosti na autech právě v Olomouci, přímo ve městě, kde prostě kombinace dopravy, složitosti zaparkovat, pohonných hmot nás spíš vedou k tomu, aby jsme ty auta z toho provozu tak jako vytlačovali a nahrazovali to nějakými alternativními prostředky nebo prostě MHD a pěšky.
1: Vliv na výdaje charity za paliva můžou mít do budoucna i státem regulované ceny. Podle Buky ale bude záležet na tom, jak dlouho bude toto opatření platit. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Kandidáti na senátory a místní zastupitelé mají dnes do 14. hodiny poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné době by mohly být i odvolání. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit odstoupení nebo odvolání ve volebních místnostech, aby hlasy pro takovéto kandidáty nepropadly. S komplikacemi musí počítat řidiči v Hranicích, opravují tam silniční průtah v Olomoucké ulici. Práce potrvají zhruba 2 týdny, řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Olomoucká radnice zaplatila 10 milionů 400 tisíc korun za modernizaci akvacentra Delfínek na plaveckém stadionu, které se zaměřuje hlavně na plavání kojenců a batolat. Českou krajinu stvárněnou pomocí ovoce, zeleniny, květin, okrasných dřevin a floristických aranžmá bude připomínat hlavní expozice podzimní výstavy Flora Olomouc Horty Komplex. Na výstavišti Flora bude od čtvrtka 8. října do neděle 11. října. Ze sportu. Čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Lvíčata měla už před zápasem jistotu druhého místa a účasti v baráži. Svěřenci trenéra Michala Bílka se dozvědí soupeře pro klíčový dvojzápas po pátečním losu. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno s teplotami 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 15 stupňů a slabý, postupně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci za exitem Přáslavice ve směru na Lipník nad Bečvou. Mezi 283. a 284. kilometrem pracují v pravém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Michal Bálint hraje basketbal za tým Olomoucka a za chvíli se za ním vydáme. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. V nejvyšší basketbalové soutěži se opět pravidelně objevuje jméno Bálint, naposledy to byl před 2 lety, teď už stabilní reprezentant a aktuálně rozehrávač německého Bambergu Richard. V české lize letos v týmu Olomoucka debutoval jeho mladší bratr Michal, pro kterého je úspěch staršího sourozence velkou motivací.
1: Pro mě je obrovská inspirace, když se můžu vás podívat, jaký to je být tím profesionálním hráčem. Vidím všechny ty věci okolo. Brácha je asi trošku rychlejší oproti mně. Určitě má teda větší úspěšnost, no. Třeba v stříborových střelách, kdy teďka poslední sezónu měl po nějakých 40% za 3. Nejvyšší německé lize, co za mě hodně dobré. Ale tak já věřím, že budu následovat jeho kroky a třeba se taky dostanu tak dobré pozice, v jaké on.
2: Přeje si basketbalista Michal Bálint, který ve 20 letech v týmu Olomoucka teprve dostává první minuty v nejvyšší soutěži. A z tribuny to pravidelně sleduje jeho otec, bývalý ligový hráč a dlouholetý úspěšný trenér Peter Bálint, který přirozeně oba dva své syny může porovnat nejlépe.
3: Tak oni jsou rozdílní, no, Ríša je střelec a dostal tu příležitost teda velice brzo. Tím, že byl v nároďacích, tak měl tu mezinárodní zkušenost a v podstatě nastupoval už jako dorostenec té nejvyšší soutěží a měl roli. Je Ríša je trošku rychlejší, je samozřejmě vyšší, hraje na jiné pozici. U toho Míšu, tam myslím, že ten vývoj je trošku pomalejší, on nikdy v národacích nebyl, ale myslím si, že tam potenciál je. Pokud se ten potenciál rozvine, tak si myslím, že taky může být celkem platným hráčem tady v nejvyšší soutěži. Samozřejmě asi to nebude to, co Ríša, asi to nebude mužský národák, asi to nebude někde zahraničí, ale může být platným hráčem. A je otázka, jak tomu přistupí, jak to bude bavit.
2: Pohled otce je pro oba bratry Bálintovi velmi podstatný, zejména pro Michala, který je na začátku své seniorské kariéry.
1: Tak většinou to prostě probereme nějak, řekne nám, co si on o tom myslí. A jako ne, že by nám úplně jak moc radil, že přesně říká, co máme dělat, ale prostě řekne nám ten jeho pohled. A my se potom začneme zlepšit a snažíme se posouvat dál a dál.
4: Vždycky je co říct, ale já jsem v klidu, já už jsem si na to zvyk, prostě ten basketbal neprožívám, snažím se vnímat věci, které ty kluci hrají, jestli starší nebo mladší, a pak jim jenom občas něco k tomu říct, řeknu po zápase. Tak já už nemám ty emoce v tom zápase.
2: Rady ale Peter Bálint Michalovi ani Richardovi zpravidla nedával jako hlavní trenér, a to záměrně. Pokud to šlo, této roli se vyhnul. I když nyní přece jen vede Michala v první lize v týmu Žabovřesek, kde z Olomoucka hostuje. Sám ale chce sbírat co nejvíce minut v nejvyšší soutěži.
1: Většinou ty kluby říkají, že jo, dáme prostě mladším a pak to tak nedopadne nakonec. Ale tady mi teda zatím trenér dává nějaký ten prostor a doufám, že to bude tím víc a víc. Já mu dokážu, že na to vlastně mám. Doufám, že to bude pro mě prospěšné a budu jakoby dostávat další ty minuty v Olomoucku, že budou dát prostě těm mladším hráčům.
2: Přeje si Michal Bálint. V aktuální sezóně nastoupil do všech 4 zápasů Olomoucka s průměrem přes 9 minut na hřišti a v posledním utkání zaznamenal 4 body proti favoritovi z pražské Slávie. Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 7. říjnového rána, je středa, svátek má Justýna, vše nejlepší, je 7:45, no a už za 5 minut nejrychlejší z vás získá 2 lístky na koncert Sedy Tobiasa v Litomyšli.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. No dnes bude sluníčko i mraky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 12 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naďa. Dobré ránko z Malé Morávky, u nás máme 2 stupně Celsia, tak se nám to pomalu podzimí. Pozdrav všem, srdečný od Jarušky a Pepy, také moc zdravím. Zdena z Holubic napsala, u nás je 7 stupňů, na obloze jsou červánky, vypadá to na pěkný den, chystám se trhat jablka a Petr ze Lhoty u Pačlavic je na cestě do Kroměříže, hlásí polojasno a 5 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Plnil si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a JAMU a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude? A považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Na první

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin, dobré ráno. Právě teď nejrychlejší z vás, kdo se dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, získá dvě vstupenky na koncert Sidy Tobias v Litomyšli. Hostit ho bude Smetanův dům ve čtvrtek 15. října v 19 hodin. Telefon k nám 221 555 444. Dva lístky na vás čekají. Slovenská zpěvačka a herečka Sidy Tobias patří k nejvýraznějším osobnostem šanzonu nejen na Slovensku, ale i v České republice, kde bývá často spojována se jménem vynikající Hany Hegerové. Její charisma a specifické zabarvení hlasu jsou jasnou kombinací pro silný umělecký zážitek. Připomínám například mou zamilovanou písničku Na hotelu v Olomouci. Každá z jejich písní se mění v malé divadelní představení se strhující atmosférou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 6 minut bude 8 hodin. Ve fakultní nemocnici Olomouc vznikne 30 akutních lůžek pro děti a dospívající s psychiatrickými obtížemi. Více o tom už ve zprávách v celou.

0: Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pribohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Osm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro slučování škol. Olomouc vylepšila akvacentrum Delfínek. Fakultní nemocnice Olomouc vybuduje 30 lůžek pro dětskou psychiatrii. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Minister školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitele mateřských a základních škol upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času.
5: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících dvou letech. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
6: Pro stanovení právě této hranice není dostatek věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
5: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
7: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
5: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
4: Olomoucká radnice zaplatila 10 milionů 400 tisíc korun za modernizaci akvacentra Delfínek na plaveckém stadionu, které se zaměřuje hlavně na plavání kojenců a batolat. Po několika měsíční rekonstrukci tam vzniklo větší zázemí pro rodiče s dětmi, nová přechodová místnost s hernou, rozšířený prostor pro kočárky a větší šatny i sprchy. Modernizací prošla taky tělocvična, uvedl ředitel společnosti Aquapark Olomouc Dalibor Přikryl. Do Česka už dorazila zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu, informovalo ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost proti chřipce v Česku pořád nízká.
8: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatele, tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
4: Starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Ve fakultní nemocnici Olomouc vznikne 30 akutních lůžek pro děti a dospívající s psychiatrickými obtížemi. Akutní lůžková dětská psychiatrie v Olomouckém kraji chybí. Nemocnice ji vybuduje při zahájení rekonstrukce a dostavby kliniky psychiatrie, která se vyžádá 454 miliony korun bez daně z přidané hodnoty. Projekt počítá i s rozšířením péče o dospělé pacienty. Rekonstrukce a dostavba kliniky má skončit za 2 roky. Polovinu nákladů pokryje dotace z evropských fondů, uvedl ředitel fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Sport. Čeští fotbalisté dál čekají v Lize národů na první bod. Prohráli po čtvrté, tentokrát v Anglii 0-3. Tenista Tomáš Macháč dnes vstoupí do turnaje v Šanghaji duelem s Číňanem Zhangem.
3: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý, postupně mírný jižní vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kvůli opravám povrchu vozovky je částečně omezen provoz na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice mezi Litovlí a Mladčí mezi 247. a 246.5 kilometrem. Neprojedete levým pruhem.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, jak nám ten čas letí a my se měníme. Jako by to bylo včera, co jsem některé přátele potkával na diskotékách, zábavách, no teď na sebe narazíme nejčastěji v lékárně, ale takový je život. Víte, že někteří lidé mají o žebro navíc, tak detaily už za chvíli odhalí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Marta Kubišová a právě teď bude znít skupina Buty a jejich tata. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Víte, že někteří lidé mají o žebro navíc? Proč? Prozradí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 3 minuty po 8:45. Dobré ráno, je tady středa 7. října a svátek má Justýna.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. No dnes bude sluníčko i mraky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostě v 8 stupňů hlásí Hanka, která dnes bude dělat hovězí vývar. Tak ať se vydaří. Rýmařov 5 stupňů, tolik naměřil Petr. Toho čeká rytí zahrádky. Ať se práce daří a Zábřeh 10 stupňů hlásí Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když v závěru milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 7 minut bude 8:30. Dobré ráno. V Česku začala topná sezóna. Drtivá většina komíníků už ale má plný diář. Lidé si je totiž na kontroly komínu a kouřovodů objednávají na poslední chvíli. V terénu je teď každý den i kominický mistr a prezident společenstva komíníků v Česku Jaroslav Šen. Své zákazníky na Přerovsku objíždí od brzkých ranních hodin.
1: Když otevřu auto, záleží na tom, co jdu vymetat.
2: Dneska si berete
1: kyblík, kde mám všechno možné od komínického klíče, baterky, šroubováku, zrcátka, navíjak na čištění komínu na pevná paliva a ještě si vezmu vysavač, takže...
2: Dveře od auta, od své dodávky zavírá Jaroslav Šen, komník, jsme v Pavlovicích, v zahrádkářské kolonii.
1: A jdeme vymetat komín do rekreační chaty.
2: Je 8 hodin ráno, koliká ta zakázka už dneska? První nebo už jste toho...
1: Čtvrtá.
2: Čtvrtá?
1: No jo.
2: Od kolika hodin pracujete?
1: Od 6.
2: Tomáš Franta,
3: ano.
2: Vy jste si pozval pana Šena.
3: Ano, ano.
2: Nepodceňujete to jako
3: ne.
2: O co jde?
3: Ne, kvůli pojištění stát se může cokoliv, poctivě každý rok si to nechávám kontrolovat.
2: V chatce vy máte
4: kachlový kamna.
2: Kachlová kamna. Kdy jste si objednával pana Šena? Protože ono sehnat ho teďka jako je docela potíž.
3: No, my tak rok dopředu.
2: Takže první pracujeme. Zvenku vlastně jsme u štítové zdi. Vy tady vlastně odstraňujete dvířka z fasády.
1: Toto jsou vlastně ty dvířka komínový. Takže první, co vždycky udělám, je, že vysaju ty nečistoty, které tam jsou, abych věděl potom, co mi tam napadá. Pak se podívám zrcátkem. Tady vidím, že je ten komín suchý, že tam je jenom nános nějakých prašných sazí. Tak, čistím to tím vybíracím otvorem a ta délka toho zařízení je 15 metrů. A v tomto případě jsou to nerezový péra, který vlastně asi roztáhnu do toho potřebného průměru. Tak teď už je to úplně čistý a komín je připravený pro zimní provoz.
2: V Česku je podle zákona kontrola spalinových cest povinná každý rok. Lidé ji ale často zanedbávají, tvrdí Jaroslav Šen.
1: Je to tak, že v případě, že se cokoliv stane, ať už by to byla třeba otrava nebo požár, tak v tom případě okamžitě i pojišťovny, i hasiči se ptají na tu zprávu od toho komíníka. Pokud má zprávu od komíníka, tak jdou za komíníkem a ptají se, jak je možné, že se to stalo. Pokud nemají zprávu, tak je to všechno na tom majiteli. To znamená, že v případě nějakých opravdu tragických událostí nese veškerý následky, včetně soudu a trestního řízení.
2: Podle oficiálních statistik Hasičského záchranného sboru České republiky loni vzniklo 1289 požárů kvůli nevyhovujícímu technickému stavu komínů. To představuje meziroční nárůst o 9%. Ve většině případů došlo ke vznícení sazí uvnitř komínového tělesa. Při těchto událostech se zranilo 30 osob a škody dosáhly 114 milionů korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s Událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek. Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: S komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Zábřehu. Kvůli opravám je do konce října uzavřena ulice Na Křtaltě ve čtvrti Levenov. Případ hromadné otravy oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci vyšetřují policisté pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud nikoho neobvinili, řekl mluvčí Jaroslav Herzán. Událost se stala na konci června. Ze 7 při otrávených dělníků jeden následkům otravy podlehl. Projekty na výsadbu stromů v Palackého ulici, oživení hřiště ve vnitrobloku u tenisu a vybudování hřiště v Petřivalského ulici získaly největší podporu v hlasování o využití peněz z participativního rozpočtu Přerova. Samospráva do něj vyčlenila 1,5 milionu korun. Olomoucký kraj spolu s vědeckou knihovnou ocenili nejlepší venkovské knihovníky. Nominovali je občané, obce a samotné knihovny. Z návrhů porota vybrala do užšího výběru 5 knihoven, ty pak v rámci hodnocení navštívila. Vítězové soutěže získali čestná uznání a finanční odměnu. Ze sportu. O pořádání olympijských her 2036 mají zájem Indie, Katar, Jihoafrická republika, Korea, Německo, Maďarsko a Turecko. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor. Další uchazeči se můžou přihlásit do konce října. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno s teplotami 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 15 stupňů a slabý, postupně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci za exitem Přáslavice ve směru na Lipník nad Bečvou mezi 283. a 284. kilometrem pracují v pravém pruhu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Začala obnova poslední vlakové trati, kterou zničili předloňské povodně. Více o tom za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30.
5: Mám prostě

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Začala obnova poslední vlakové trati, kterou zničily předloňské povodně. U Opavy dělníci demolují zbytky mostu přes řeku, vznikne tam úplně nová mostní estakáda a úsek kolejí za zhruba 500 000 000 korun. Do vlaku se tam cestující vrátí až v roce 2028.
1: Vlak jsem využívala často.
2: Do obchodu předpokládám.
1: Ano. Chodit až na zastávku ke kapli je pro mě daleko.
2: Myslíte náhradní autobus?
1: No, náhradní autobus je až na hlavní cestu, to vůbec ne.
3: Motoráky chybí hlavně starším lidem v Malých Hošticích u Opavy. Je to lokální trať, která vede dál na Kravaře. U Opavy po ní po záplavách nezbylo v podstatě nic.
4: Právě probíhají práce na demolici původní mostní estakády. Vidíme velký jeřáb, který vlastně postupně snáší ocelový příhradový nosník.
3: Stavby vedoucí Václav Přehnal je u posledních zbytků starého mostu. Demoliční kladiva ho drtí na malé kusy.
4: S tím, že vlastně v plánu je, abychom to tady celý zdemolovali, urovnali a další práce budou zahájeny až předpokládáme na jaře příštího roku.
3: Dlouho se řešilo, jestli vrátit zpátky původní podobu trati, anebo postavit odolnější mostní estakádu. Proto se začíná s obnovou až teď, 2 roky po povodních, potvrdil Jiří Dittmer ze Správy železnic.
5: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založená na velkoproměrových pilotách.
3: Takže starý most nahradí nová konstrukce s výrazným obloukem a přemostí se tak i kus záplavového území kolem řeky Opavy.
5: Provoz zkušební a železniční chceme zavést v první polovině roku 2028.
3: Do té doby budou místo vlaků v této části Opavska dál jezdit náhradní autobusy. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45 a svátek má dnes Justýna.
1: Počasí.
0: Ranostika říká, když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti. No dnes sluníčko i mraky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Hranice 8 stupňů a docela slunečno, hlásí Marek. Hanka z Chomoutova, ta naměřila 7 stupňů, dnes bude umývat auto a také okna, tak ať se vše vydaří. Červená voda, 11 stupňů, přeji všem hezké ráno, píše Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Splnila si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a JAMU a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude a považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
3: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, věřím, že nám dnešní den přinese spoustu radosti. Mezi ně patří také třeba sběr jablek. Jestli budete trhat jablka na uskladnění jako já, tak nezapomeňte je trhat i se stopkou a odlamujte je směrem nahoru, ne kroucením. Takto utržené plody by měly být vhodné k uskladnění. Nezapomeňte, že naťuknutá poškozená jablka by mohla při uskladnění znehodnotit ta ostatní, to by byla velká škoda. Já je například nastrouhám, rozvařím, zamrazím a je tak postaráno. Nedávno jsme dělali mošt a v tom případě mám varování, je úžasně chutný, vynikající, výborný, ale víc jak litr ho nevypijte, protože potom je z toho trochu břicha bol. Tak přeji dobrou, bohatou úrodu jablek, no ať vydrží až do jara.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Firmou roku Olomouckého kraje je letos zemědělské družstvo Unčovice. Muzeum v Rýmařově má novou fasádu. Dny židovské kultury v Olomouci nabídnou přednášky, koncert i výstavu Hlasy. Oblačno, teploty až 23 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Firmou roku Olomouckého kraje se letos stalo zemědělské družstvo Unčovice, hospodařící na Olomoucku. Živnostníkem roku je Veronika Fischerová z Bělkovic Lašťan u Olomouce. Zabývá se návrhy a výrobou kabelek a doplňků. Výsledky krajského kola soutěží Firma roku a Živnostník roku vyhlásili tento týden v Olomouci organizátoři. Mezi živnostníky obsadil druhé místo Marek Kvapil z Pňovic na Olomoucku. Specializuje se na výrobu šlechtění a prodej biosemen. Třetí místo připadlo výrobci čokolád Marcelovi Šosovi z Jeseníku. V Česku začala topná sezona. Někteří majitelé domů ale podle odborníků zanedbávají pravidelnou kontrolu spalinových cest, přestože jim to ukládá zákon. Riskují přitom vznik požáru kvůli nevyhovujícímu stavu komínů. Pokračuje komínický mistr a prezident společenstva komíníků v Česku Jaroslav Šén.
2: Někdy bývají trámy v komíně, někdy bývá zrechtovaný komín, někdy bývá netěsný kouřovod, takže těch závad je strašně moc. Jsou závady, třeba chybějící kontrolní otvor nebo čistící, tak to se domluvíme, že tam dám nějaký termín odstranění, třeba měsíc, dva měsíce nebo do příští kontroly, záleží na to, na té důležitosti té závady a jestli má vliv na bezpečnost. A když má velký vliv na bezpečnost, když je to nějaký fatální závada, tak se musí přestat topit okamžitě.
1: Rýmařovské muzeum dokončilo opravu fasády svého sídla. Plášť památkově chráněné budovy ze 17. století byl ve špatném stavu. Součástí opravy také nový mural v boční části budovy. Znázorňuje legendu o rýmařovské vlčici, kterou má město ve znaku.
3: Vedení muzea se snažilo budově vrátit původní vzhled, i proto na fasádu přibyla římsa, která je vidět na historických fotografiích, ale na muzeu chyběla. Nový je i samotný nátěr budovy. V zadní části muzea opravy stále pokračují. Chybí tam totiž dokončit rekonstrukci schodiště. Z Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Přednášky, koncert kapely Kafka Band, filmy, výstavy, komentované procházky po stopách židovské historie i současnosti nabídne zájemcům letošní ročník Olomouckého festivalu Dny židovské kultury. Přehlídka bude celý příští týden, ponese název Židovská Morava periferie kontracentrum. Zaměří se mimo jiné na význam Moravy v židovských dějinách, uvedl mluvčí muzea umění v Olomouci Tomáš Kasal. Muzeum je spolupořadatelem akce, podílí se na ní i Židovská obec Olomouc. Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů ani na počtvrté nebodovali. V Anglii prohráli 0-3. Vlastní gól si dal obránce Coufal, pak se dvakrát trefil domácí útočník Kane. Angličané ve Wembley nepovolili Čechům střelu na bránu. Kvalitu soupeře ocenil reprezentační záložník Michal Sadílek.
4: Z mého pohledu, nebo jak jsem to cítil, a teď jsme se bavili v kabině, tak byli ještě lepší jak ty Španělé, že fungují líp jako tým a vědí o sobě a došlo vidět.
1: Skupinu Ligy národů Češi zakončí v listopadu zápasy proti Španělsku a Chorvatsku. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 a slabý, postupně mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto bouralo do sloupu veřejného osvětlení v Olomouci v ulici Mrštíkovo náměstí. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Porouchané auto budete mít na D1 do Ostravy u Přerova za 276. kilometrem. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ráno se překlopilo do dopoledne dnes ve středu 7. října. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Vilém Pospíšil. No a já vám přinesu spoustu hudby, tak jak je dobrým zvykem na této stanici, kterou určitě posloucháte pravidelně. No a také některé reportáže. Kam se vydáme? Vydáme se spolu do Kružberku na Opavsko. To není jenom přehrada a skály, ale najdeme tam také malou zoo s různými domácími, ale i exotickými zvířaty. Společně ji navštívíme už za chvíli. V říjnu odstartovala další ročník, dá se říct, z rubriky Jak nenaletět. Tentokrát se podíváme na nabídku potravin. Ta je totiž opravdu široká, no a pro spotřebitele, včetně mě, je někdy těžké rozeznat mezi tím, zda jde opravdu o zdraví prospěšné potraviny, nebo jde jenom o reklamní trik. Jak nenaletět, to si povíme také okolo 9:30. No a Mirek Kobza vás vezme na další výlet mezi Praděd a Hanou. Vypravíme se společně do obce, která má starou železářskou tradici. Najdeme tam také kapli svatých Cyrila a Metoděje na návsi, no ale třeba i pískovnu, kde se dá v teplých měsících vykoupat. Ano, jde o Želechovice, někteří z vás určitě poznali, nedaleko Uničová, vydáme se tam okolo 9:45. Předtím Albano, Karel Zich nebo Anaka.

0: Tu, Soltanto, tu, tedy ty, pouze ty, tebe mám rád. Albano a Romina Power zpívali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Věřím, že ty, pouze ty, si říkáte vy, když ladíte rádio a najdete Český rozhlas Olomouc, tak ano, to je ta správná stanice, kterou určitě rádi posloucháte. Velbloudy, ovečky nebo oslíky z Kružberku na Opavsku můžete vidět a pohladit si na mnoha hradních slavnostech nebo adventních trzích. Určitě jste jich během léta navštívili spoustu, tedy ne těch adventních trhů, spíše těch hradních slavností, ty adventní trhy přijdou na řadu, no ale ono už se to blíží. Když ale zvířátka zrovna nepracují, spokojeně se pasou ve svých výbězích v malé a veřejnosti přístupné zoo. S rodinou se o všechna zvířata stará Veronika Pašková, no a ta zavedla redaktorku Romanu Kubicovou do nově upraveného vnitřního prostoru.
1: Už jsem chtěla zahájit hovor, ale krmení je určitě přednější, tak kdo pak si teď pochutnává na čerstvém sen?
2: Pochutnává si náš tady vlastně poslední odchov od naší krávy, Jerseyky. Bík, který už skoro dospěl. No, hlásí se o slovo, když má hlad.
1: Titul nejzvědavějšího tvora by si tady vysloužil Mýval Severní, který dlouho nakukoval, což je to děláme, až ho to omrzelo a pozoruje nás povzdálí. To jsou takový lupiči místní, se říká.
2: No, říká, oni jsou strašně zvědaví, těma svýma pacičkama prakticky rozeberou cokoliv, na co přijdou. Tady nám začínají rozebírat i trochu omítku. Ta díky tomu vlastně jsou i pro naši českou přírodu jakože dost nebezpeční.
1: Slyšela jsem stesky myslivců, takže hlídáte je dobře, aby vám neutekli.
2: Ano, máme tady dvojí zabezpečení, my jsme vlastně jedno z mála míst, které může mít mývaly na dožití. Jsme vlastně takové záchytné místo, že když někdo najde nějakého mývala, může nám ho přinést, pokud nemáme plnou kapacitu a my buď ho tady necháme dožít, anebo ho humánně utratíme, protože v naší přírodě být nesmí.
1: To jsme se zastavili u mývalů, kterých, jak jsme se dozvěděli, máte aktuálně 6, takže rozhodně tady další nenoste. Zatím teda, aspoň.
2: Zatím, jako budeme informovat na našich webových stránkách i na dalších sociálních sítích, když budeme mít nějaké místo, samozřejmě lidé můžou volat, můžou se s náma poradit, ale momentálně máme kapacitu plnou. Ale do budoucna, pokud budeme chtít i rozšiřovat a budeme chtít rozšiřovat brzy, tak by bylo fajn, kdyby třeba lidé chtěli přispět na to rozšíření. Tím pádem vznikne pár dalších míst, kde ti mývalové můžou dožít a nemusí se hned utrácet.
1: Takže sledujte webové stránky a my zatím budeme sledovat další kotce, popojdeme. Byla jsem tady u vás na návštěvě, možná je to 7-8 let, ale tenhle prostor si nepamatuju. Byli jsme tenkrát spolu venku, dneska jsme se schovali před deštěm, takže venek pořád funguje.
2: Venek je prakticky stejný, tam akorát vlastně vyměňujeme nové ohrady za ty původní staré, které už dosluhovaly. Děláme to pěknější, jak pro ty zvířata, tak i pro ty lidi, různé posezení, nějaké květiny, které vysazujeme. A ten vnitřek tady vlastně vzniknul, dá se říct, 2-3 roky zpátky a vzniklo to právě z důvodu toho, že tady máme pár nepůvodních druhů, kteří jsou v tom unijním seznamu, které nemůžou být ve volné přírodě. Takže díky tomu tady vznikly tady tyhle ty voliéry, aby jsme je tady mohli mít na dožití. No.
1: Jak se tady má rád tento krásný oslík s poníkem, tak ti tady patří, ne?
2: Ti tady patří, no, ti tady jsou jakože s náma. Máme tady chovného nového hřebce, který na nás kouká a tím, že on momentálně nemůže být s kobylama, tak ho tady máme s poníkem, který ho toleruje.
1: Dobře, takže na něho chutě nemá a můžou spolu být.
2: Zkoušeli jsme to, jestli náhodou by z toho nebyla nějaká pěkná mulička malá, kterou bychom rádi tady měli taky na ukázku, že vlastně se dá křížit kůň s oslem, co z toho vzniká, jak to vypadá, ale problém je v tom, že oslí hřebci, oni na koňské kobly nechcou skákat.
1: A naopak, jako by to šlo?
2: Naopak by to šlo taky, ale nevím, jak to je s koňským hřebcem na oslí kobyly, tam taky jako asi by si skočil, ale tam z toho vzniká mezek a to je zvíře, které je většinou nepoužitelné, takže tam se to křížení moc nedoporučuje.
1: Dodává chovatelka Veronika Pašková. Z Kružberské minizoo Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky. Na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

A Divokej byl právě teď zpíval na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Ať už děláte cokoliv, třeba cestujete teprve do práce, nebo sedíte v kanceláři, kdekoliv jinde ve škole, tak já věřím, že ten váš dosavadní den divokej není a užíváte si společnost Českého rozhlasu Olomouc. Už za chvíli je tady další díl naší rubriky Jak nenaletět. Tentokrát vám poradíme, jak nenaletět při nákupu potravin. Ta nabídka je opravdu široká, jak už jsem říkal, já mám občas problém poznat, co je bio, co je nebio a tak dále. Ty marketingové triky fungují i v supermarketech, takže na ty si posvítíme ještě předtím, ale Jiří Schellinger bude zpívat o šípkové růžence, tak snad neusnete.

0: Nesmíš věřit pohádkám, jeden z veršů písně Šípková růženka, kterou právě teď zpíval Jiří Schellinger. No a to je vlastně téma naší rubriky Jak nenaletět. Nesmíte věřit všem pohádkám, které jsou na internetu, ale třeba i v supermarketech. Snažíte se jíst zdravě, tak si musíte dávat pozor na reklamní triky. Výrobci často používají označení, která znějí lákavě, ale po knedlíku z biomouky, ale určitě nezhubnete. Na marketingové pojmy v potravinářství se zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky, například fitness, proteinový, farmářský a nebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych si dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových, a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě, na pastvě z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
2: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
3: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný dezert a on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: Je to tak, rubrika Jak nenaletět je tu každý říjnový všední den, to znamená i zítra, a zítra si v naší rubrice povíme o bezpečnosti při komunikaci s bankou.

Splnil si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a JAMU a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude? A považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.

0: Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: in my car, kapela Roxette, Sleeping in my car, spím ve svém autě, to doufám je něco, co vy nepraktikujete, no alespoň když v tom autě někam jedete a zrovna ho řídíte. A kdo ví, třeba právě teď někteří z vás míří do Želechovic nedaleko Uničova. Podle starých nálezů se zdá, že se v této obci v dávných dobách usadili hutníci a tavili železo, co jim síly stačily. Z dějin obce je to však jen jeden malý segment a i za těmi dalšími se vypravíme v dnešní pohlednici s Mirkem Kobzou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Projíždíte-li Želechovicemi nedaleko Uničova, zdá se vám, že to je obyčejná obec. Možná si všimnete místního vesnického muzea, ale když už odbočíte na zdejší náves, překvapí vás nejenom zdobnost zdejších statků, ale třeba krásná kaple, a když pojedete ještě kousek dál pod náves, najdete tam malou osadu Pazderna, u které je pískovna sloužící jako koupaliště. Čím jsou však Želechovice z hlediska historického asi nejúžasnější, je to, že se jedná o nejstarší průmyslovou oblast zdejšího kraje. A to myslím doslova. Archeologické nálezy, mimochodem velmi pěkně popsané i v muzejní expozici, potvrzují, že osídlení obce spadá už do dob prehistorických. V neolitu 6000 let před naším letopočtem už tady lidé bezesporu užívali keramické nádoby. Střepy, kamenné nářadí, zbytky keramiky pak prozrazují téměř souvislé osídlení tohoto území od doby kamenné až po středověk. Nejvýznamnější nález, který udělal z Želechovic v podstatě světově proslulou lokalitu, však učinili ve 30. letech severně od nynější vesnice archeologové, kteří tady vykopali 7 velkomoravských železářských pecí. To byl jen počátek, který pak doplnil systematický průzkum z prašové návěje, která po druhé světové válce nakonec vydala celkem 24 velkomoravských železářských pícek. A to byl vůbec největší nález podobného průmyslového zázemí a dokladuje technologickou vyspělost velkomoravských hutníků. Ti zpracovávali železnou rudu, která se v okolí Uničova vyskytuje do dnešních dnů. Pozoruhodné je, že už v té době pracovali v jakýmsi manufakturním způsobem. Počátky manufakturní výroby spadají jinak až do 18. století, takže zdá se, že nás tady velkomoravští předkové předběhli o nějakých 800 let. Nejenom archeologická historie, ale i ta skutečná psaná, co se týče Želechovic, je letitá. Obec je totiž uvedena už v zakládající listině kláštera Hradisko v roce 1078, i když pouze v opisech, nad kterými panují jisté pochybnosti. Nicméně vesnice jmenované v listině patří většinou k těm starým obcím, které byly osídleny už právě v dobách velkomoravských a starších. A kromě už zmíněných archeologických nálezů nám to dokladuje i tvar té nejstarší části obce, té dnešní návsi. I přes pozdější stavební úpravy je zde zcela jasná dispozice slovanské okrouhlice se dvěma úzkými vchody, které se v dávné minulosti daly třeba na noc uzavřít nebo zatarasit. Počátky historické existence jsou tedy spojeny s klášterem na Hradisku. V roce 1349 je pak v obci jmenována tvrz a pak už se majitelé obce často střídali. Želechovice patřily k Pňovskému panství a později kolem roku 1510 se vesnice stává součástí Štemberského dominia, kde se trvala až do konce patrimoniální správy. Obec to byla přes tu průmyslovou historii vlastně vyloženě zemědělská. K těm průmyslovým místům snad můžeme počítat Pazdernu, která je zmiňována už v roce 1781, kdy se v této malé osadě už zmiňují dva domy. Nicméně ta samotná Pazderna, tedy místo, kde se zpracovával len, byla asi mnohem starší. Dokonce jsou zprávy, že se sem jezdilo i z okolních obcí. Od roku 1754 stávala na návsi zvonice se soškou svatého Floriana a v letech 1893 až 1895 byla na jejím místě postavena dnešní krásně žlutá novogotická kaple svatého Cyrila a Metoděje. Už od roku 1805 se pak vyučovalo přímo ve vesnici a v roce 1871 byla pro školu postavena nová školní budova. Želechovice nejsou velkou obcí, stojí za to se tady zastavit. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Ten, kdo zná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kde nepřekvěl,

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmou ptá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

0: szarpną, trzeba wejść brać. To moje powszechno, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hocom spíší, ty najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Vaby Daněk zpíval píseň Hudsonský šífy. Věřím, že nejsem sám, když řeknu, že jsem vždy přemýšlel, co to vlastně ten šíf je. Ano, dá se odtušit z toho textu, že jde o jakousi loď. Konkrétně to byly takové historické lodě, které se plavily po Vltavě, velké dřevěné nákladní lodě, ale tady Vaby Daněk to slovo šíf použil jako synonymum pro jakoukoliv jinou loď. Za malou chvíli už je tady 10. hodina, to znamená aktuální zprávy. Chřipková sezóna se blíží. Dozvíte se třeba to, že je připraveno asi o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni v naší zemi, takže a odborníci samozřejmě doporučují očkování proti chřipce právě teď během října a listopadu, no ale to není samozřejmě jediná zpráva. Jirka Kořínek těch pro vás připravil několik ještě předtím, ale jak už se určitě poznali, zaspívá kapela Kabát nebo Pretenders, krásný poslech.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: 10 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Soutěž o stavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí vyhrála Via Allianz 35. Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další přijdou. Lidé budou moci při tradiční olomoucké benefici podpořit polévkami bezdomovce. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Soutěž na stavbu bezmála 35,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D35 mezi Opatovcem v Pardubickém kraji a Mohelnicí v Olomouckém kraji formou PPP vyhrálo konsorcium Via Allianz 35. Stavba by mohla začít ještě letos. Na sociální síti X o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Chystaná část D35 zahrnuje i stavbu 4-kilometrového tunelu Dětřichov a více než kilometrového tunelu Maletín. Minister školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol ale upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času.
6: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících 2 letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
6: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
8: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
6: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
4: Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v Česku k dispozici o 15% víc dávek vakcín proti chřipce než loni, informovalo ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už do Česka dorazilo, dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, je to podle něj celoevropský problém.
9: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny 3 složky té vakcíny. Tam se změnily oba 2 typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom 1 nebo 2 a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny 3 úplně nové.
4: Podle odborníku je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Starším 65 platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. 10 druhů polévek připravených, 710 keramických misek bude v sobotu doprovázet benefiční den lidí bezdomova na Horním náměstí v Olomouci. Za kotlíky se postaví během tradiční akce osobnosti kulturní i sportovní scény jako režisér Miroslav Krobot nebo kordista Jakub Jurka. Výtěžek z akce půjde na projekt Kup oběd, který zajišťuje pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů, uvedla Veronika Močková ze střediska pro lidi bezdomova Charity Olomouc.
10: Sport.
4: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i na počtvrté. Ve Wembley podlehli Anglii 0-3. Olomouckou judistku Renátu Zachovou čekají dnes na mistrovství světa v Baku zápasy kategorie do 63 kg. V souboji prvního kola se dvojnásobná mistryně Evropy Zachová utká s Visovou z Lichtenštejnska.
5: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 15 a slabý, postupně mírný jižní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Osobní auto se srazilo s motorkou v Lipové Lázních na křižovatce na Vápenou. Nehoda skončila bez zranění.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Přejeme vám krásné dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Asi se mnou budete souhlasit, když řeknu, že živit se v dnešní době hudbou a navíc vážnou hudbou, klasickou hudbou, není vůbec nic jednoduchého. Přesto vám právě dnes představíme v hostu ve studiu jednoho mladého odvážného muže, který měl velký sen založit si svůj vlastní symfonický orchestr. A přestože ještě student na JAMU v Brně, tak se mu tento sen vyplnil, šel do toho a skutečně si takový hanácký symfonický orchestr založil. Ten mladý muž se jmenuje Bernard Izard a my vám ho představíme už za malou chvíli. Zora Ješková je u mikrofonu, přeji vám dobrý poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ještě jednou vám přejeme krásné a pohodové dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Já jsem moc ráda, že vám dnes tady v našem hostu ve studiu mohu představit muže, mladého muže, který si splnil vizi vlastního velkého symfonického orchestru. On přemluvil jednoduše své spolužáky z konzervatoře a JAMU a založil Hanácký symfonický orchestr a je to dirigent, zpěvák, operní režisér, zároveň také hudební skladatel i písničkář, hráč na violončelo a kytaru, dříve student konzervatoře Brno, dnes současně student Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Bernard Izard. A dnes je s námi tady v hostu ve studiu. Dobrý den, vítejte.
1: Hezký den a moc děkuju za pozvání.
0: Jak jsem říkala, vy jste se rozhodli, že si založíte vlastní symfonický orchestr. Když se sejdete všichni a hrajete třeba adventní koncerty, vstupujete teď do druhé sezóny, tak se vás sejde i 60. Neříkali vám třeba rodina nebo přátelé, když jste s tím nápadem přišel, že jste příliš odvážný? Co vás to vlastně napadlo?
1: Jo, říkalo, od spoustu lidí jsem to slyšel, že mám prostě jako až moc takové jako velké vize, ale já si myslím, že člověk si má plnit to, co, na co se cítí a co mu přijde prostě smysluplné. Já to si myslím, že to je jako primární.
0: Proč právě symfonický orchestr? Vlastní symfonický orchestr.
1: Tak já jsem vždycky chtěl mít všechno vlastní, jako nechtěl jsem se nějak moc podřizovat ničemu ani nikomu, takže ta myšlenka mít něco svého bylo samozřejmě to úplně ideálnější a tak si, já mám rád ten zvuk symfonického orchestru, ale není to jen symfoniák, my máme i právě koncerty jenom se smyčcovou sekcí, protože já jsem smyčcař, takže mám rád i ten jako menší, jemnější zvuk těch smyčců, takže děláme i tyhle malý, komornější koncerty, ale samozřejmě mám rád i to velké obsazení, že jo, i když hlavně přizveme i třeba nějaké sbory, solisty, tak je nás tam opravdu hodně na tom pódiu.
0: Tak máte rád, když to opravdu pořádně zní.
1: Ano, miluju ten obrovský zvuk toho gigantického symfonického orchestru i s těmi sbory třeba, nebo i bez. To je,
0: v jakých prostorách nejčastěji nebo nejraději vystupujete, nebo vy byste se představoval, že by to fakt mohlo nejlépe vyznít?
1: To záleží, my jsme zatím jenom hráli tady ve Dutě v Olomouci v sále Moravské filharmonie, ale je to tam super, já ten sál mám rád, takže, ale samozřejmě, kdyby to byl ještě větší sál s větší kapacitou, tak asi by ten zvuk byl mnohem jiný, že jo, asi by se nesl jinak akusticky, bylo by to jinak rozestavěné i vizuálně to pódium, to fakt záleží od sálu, uvidíme tady v Česku, kam se nám podaří dopracovat, v Brně staví nový sál, takže jsem na ní taky zvědav, je to... To bude skutku novinka pro náš stát. Myslím, že takový sál tady nemáme ještě, takže jsem na to docela zvědav.
0: Můžete nám trošinku přiblížit, co to vlastně bude zač a kde konkrétně, kde se to vlastně staví v Brně?
1: No tak se to staví vedle besedního domu, který ano. Už momentálně nedostačuje kapacitně pro Filharmonii Brno a staví se tam velký multifunkční sál moderní, který mají jinde v zahraničí v Evropě i ve světě. U nás zatím takový úplně sál ještě zatím jako nemáme, pokud vím dobře. Máme ty sály jako třeba Rudolfinum a tak dále, ale to jsou starší budovy, ale tohle bude vyloženě moderní, nový, takže jsem na to opravdu zvědav, jaký to nabídne dispozice a hlavně na ten zvuk.
0: Kdo jsou vlastně hráči Hanáckého symfonického orchestru?
1: Tak převážně to jsou moji spolužáci z konzervatoře nebo i teďka z JAMU. Chtěl jsem hlavně dát dohromady místo pro mladé muzikanty, kteří si uplatní své touhy si někde zahrát třeba, protože ne všude je to možný, že musíte dělat konkurzy a tak dále, není to úplně samozřejmé si někde zahrát, ale my nabízíme tu možnost právě v takovým tělese, kde můžeme sdílet ten hudební zážitek spolu a odnesou si z toho nějaké zkušenosti a tu radost a to je to, co tam chci, aby se tam jako pěstovalo a sdružovalo takhle navzájem. Že?
0: A daří se to zatím, ta radost opravdu v tom nacházet?
1: Já věřím, že ano. Já doufám, že zatím to všechno proběhlo celkem v klidu. Hlavně teda ta hudba taková a ta příprava, takže já si myslím, že to bude fajn i v příštích koncertech, ale já se prostě vždycky snažím, aby se každý tam cítil příjemně, jo, aby tam jako byla pohodová atmosféra a zároveň nějaká disciplína, že o tom musí být nějaký balanc v tomhle, Takže já se o to takhle snažím. To moje filozofie, kterou jsem ten orchestr založil a chci ho vést takhle dál, je, že to není jenom uvozovka kšeftarský orchestr, kde se jezdí jako někam na zájezd vydělávat, ale je to taky o té nějaké přidané hodnotě, která není jenom v těch penězích, ale i v tom sdružení, kolektivitě a tak.
0: No dobře, a čili vy jste ten, kdo to vede, kdo to založil, kdo to vede, kdo to diriguje, i tento orchestr, a zároveň i vy jste tím, kdo vybírá, co se bude hrát, anebo se na tom podílíte nějak společně?
1: Tak podílíme se, tak já mám nějaký pomocníky, kteří mě pomáhají třeba aspoň s něčím, co bych nemusel řešit já, třeba jako notový archiv, jo, nebo tisknutí partu, protože to je práce na dlouhé hodiny se v tom hrabat, takže na to taky mám člověka, jsem vděčný za každýho, kdo mi pomůže, protože už jenom to připravovat všechno, tu administrativu, nebo pak se vůbec věnovat té umělecké činnosti, řešit ty zkoušky, že jo, vést ty a tak dále, potom ty koncerty, že jo, všechno to zvládnout, to dirigovat, tak to není sranda, takže já jsem rád, když mě každý pomůže aspoň s nějakým tím malým kamínkem, který mě může z toho srdce odpadnout a abych prostě byl trošku jako v tom lehčí, jo, ano, abych a flexibilnější, takže tak.
0: Ano, a ještě u toho studovat, můžu se zeptat, kolik je vám let?
1: No mě teďka je 23, za měsíc 24, takže...
0: No prosím, a už takovéhle krásné vize a takovéhle počiny s Hanáckým symfonickým orchestrem, který vlastně vstoupil do své druhé sezóny. I to vše patří k našemu dnešnímu hostu, kterým je hudebník, hudební skladatel, dirigent, zpěvák Bernard Izard. A my si o něm i o jeho životě budeme za chvilinku povídat víc. Tady v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dnes je hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc dirigent, zpěvák, hudební skladatel, také písničkář, také hráč na violončelo, kytaru, zakladatel Hanáckého symfonického orchestru a jeho vedoucí Bernard Izard, mladý muž, který se rozhodl plnit si své sny. A já bych byla ráda, abychom se teď trošku podívali vlastně i na vás, na váš život a trochu vás posluchačům představili, protože už i vaše jméno a příjmení jsou zní cizokrajně, exoticky. Odkud vlastně pocházíte?
1: Tak nejenže zní, ale opravdu to tak je. Já mám rodinu v Katalánsku, nebo Španělsko respektive, ale my to považujeme za Katalánsko. Hmm. A máme tam velké množství členů rodiny, jsou tak rozprostření po celý vlasti tam a jsme tam i často jezdívali. Moje mamka je právě z Barcelony, takže ty konexe tam máme celkem silné. Řekl bych, jako asi možná máme tam asi tak 10x větší rodinu než tady v Česku, ale to tak tam běžně bývá prostě, tam je rodina jako velká tradice, jako je to tam považováno za důležité hodně, jako asi všude jinde, ale hlavně tam prostě je nás jako opravdu hodně, jo, že tam ona má 7 sourozenců, takže opravdu jako je to početná rodina.
0: Hmm, čili ten španělský temperament je vám hodně blízký?
1: Je, hlavně ten jižanský, no, jako nejenže španělský, ale celkově já mám rád ten jich, já jako mě to tam vždycky táhne a jezdívám pokaždé, když můžu, tak co nejjižněji to jde, já mám rád to moře, to subtropické počasí a ovoce, lidi, takovej trošku jako freestyle život, to mě jako hodně sedne.
0: No a když se podívám, co vlastně všechno, jaký velký záběr, co se hudby týče, máte od dirigování, skládání, zpívání až po hraní, tvorbu, neumím si představit, že byste v rodině neměl nějaké předky, po kterých byste podědil talent, kdo by vás k hudbě a k tomu umění přivedl. Je tam někdo? A nebo prostě to jsou najednou takto dary od Boha?
1: Řekl bych, že určitě se to podědilo skrze mamčinu rodinu. Můj děda byl varhaník, byl výborný improvizátor a jako fakt výborný muzikant. Jo, to stejný babička, takže jako myslím, že to se předává. Samozřejmě jsou případy, kdy lidi načnou novou tradici, i to jde, ale já co jako vím, tak tyhle věci mě byly předány z dřívějších předků.
0: No a vy jste vlastně vyrůstal teda víc ve Španělsku, nebo tady u nás doma?
1: Tady, já jsem se narodil v Olomouci, jenom vím, že jsem asi jako malej, možná když mě byl rok, 2 roky, tak jsem tam žil nějakou dobu v tom Katalánsku, protože tam zrovna naši rodiče šli pracovně něco dělat, nevím, kvůli práci. Takže jsem tam pobýval necelý rok, asi to vím, a tak potom jsme tam jezdili na dovolenou každý rok, skoro každý léto. To jako vím, že jsem tam prožil spoustu času, ale jinak jsem běžně tady.
0: No a jak vlastně teda to vaše dětství probíhalo? Já si teda představuju, když jste takto talentovaný, že vás rodiče už od malička vedli ke kytaře, ke klavíru, ke zpěvu a prostě, že jste byl asi cepován, chodili s vámi hodně na koncerty, do divadla, na opery a podobně, anebo tomu nechávali volný průběh?
1: Tak jak se to vezme? Vlastně podporovali mě jako v tom, abych se mohl do té hudby nějak jako zakrojit.
0: Takže byste chtěl sám?
1: To těžko říct, víte, jako dítě člověk neví, co chce. To je vlastně strašně jakoby nepředvídatelné, že neví, vy nemůžete vidět do toho dítěte, co mu běží hlavou, jaký má ty svý sny vnitřní, že jo. A tak jenom trošku jako sázíte na to, že když zkusíte ho nějak vychovat, že to třeba vyjde po vašem, anebo prostě ne, to člověk musí respektovat, ale samozřejmě mamka mě podporovala v té hudbě, dávala mi prostě možnost do toho nahlédnout, hrála mi něco vždycky na klavír, nebo jo, já jsem to tak měl už podvědomě od malička, že jsem tu hudbu slyšel, takže možná jsem si k tomu získal ten vztah a si myslím, že tak to má být a tak to vyšlo, no. Ale ne, tak jako samozřejmě co se týče toho vnoření do té hudby, tak člověk musí něčím začít, jo, jako já jsem třeba jako začal, rok jsem hrál teda na zvušce, mě přihlásili na zobcovou flétnu, ale to je takový nástroj, na který začíná asi skoro každý a to málo kdo u toho zůstane potom jako dál, že se by věnoval jako profesionální hráč na flétnu, ale je to krásný nástroj jinak to, jo, ale potom jsme teda zkusili to violončelo, protože nevím, mamka si říkala, že mě sedne nástroj, u kterého třeba budu sedět, což čelo je prostě nástroj, u které se sedět musí, takže...
0: A je to tak?
1: Je to tak, samozřejmě já jsem se ji naučil jako hrát ve stoje na čelo, jako je to trošku složitější, ale jako jde to, ale samozřejmě musí se u něho sedět, to je samozřejmě jasný, že jo. Jinak to úplně nejde moc, takže, no a tak si mě chytlí ty struny nástroje, no, takže potom i ta kytara, já jsem rád ten hmatník, ty struny, tu rezonanci těch strun a tak.
0: Tak to ono to i k tomu španělskému temperamentu jo, to tak jo, nějak patří, že?
1: To jo, já jsem, bych si asi nedokázal představit třeba někdy hrát jako na dechový nástroj úplně nebo na něco takového vyloženě. Já jsem prostě na ty struny nástroje, no. Tak to jako mě lákalo nejvíc.
0: A co se týče zpěvu, tak také zpíváte?
1: Zpívám, nejsem teda jako úplně jako vyloženě, nepovažoval bych se úplně za toho zpěvák jako takového, toho operního, jo, jako třeba jsou třeba v divadle, ale jako zpívám rád s tou kytarou třeba v té kapele, skládám své písničky právě, takže jako zpívám hrozně rád, já si myslím, že to člověku hrozně pomáhá a patří to tak jako k tomu životu, takže jako samo o sobě zpěv mám rád, ale že bych se považoval za nějakého jako úplně operního zpěváka, tak to určitě ne.
0: Se za chvilinku budeme věnovat také dirigování, protože to je už samo sobě je to fascinující vést obrovský orchestr a jenom tím, že člověk like řekne, mává s těma hůlkama. Samozřejmě to je v uvozovkách, takže o tom všem si povíme za malou chvíli mnohem víc. Dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je Bernard Izard.

0: Český rozhlas Olomouc je s vámi v hostu ve studiu. Si dnes povídáme s dirigentem, zpěvákem, hráčem na violončelo, kytaru, skladatelem, zakladatelem Hanáckého symfonického orchestru Bernatem Izardem, který je dnes tady naším hostem. Velké téma je dirigování. Jak se vlastně člověk dostane právě k dirigování? A já jsem moc zvědavá, jestli nám vysvětlíte, jak to vlastně funguje. Jo, tak ten dirigent má před sebou prostě obrovský štos not. Teďka ten velký orchestr, každá ta skupina hraje na něco jiného a teď jak kdo pozná, že ukazujete zrovna na něj těma dirigentskýma hůlkama, jak to vlastně celý probíhá, to dirigování?
1: No, je to taková věda, to dirigování. Je to hodně komplexní, bych řekl. Není to jenom jako o tom mávání, když to tak řeknu, a dirigování, dělání té umělecké činnosti, ale je to taky nějaká trošku že, psychologie, jako člověk musí vědět, jak řešit ty problémy případně, nebo...
0: Jaké problémy tam mohou nastat?
1: No, všelý možný problémy, těch je tam plno, jo. Prostě, ať už jsou to nástupy třeba, nebo nějaká dynamika, nebo intonace, rytmus, prostě všechny elementární problémy, tak to jsou věci, které musíme umět řešit a najít nějaký východisko, jak to udělat co nejefektivněji a jak využít čas, že jo, abychom nestráceli na těch zkouškách a tak dále. Takže
0: je to a nástupy, to znamená, že třeba některá ta sekce nástrojová, že nastupuje pozdě nebo jednotlivec začne hrát, prostě se netrefí, nebo jak
1: třeba,
0: to myslíte?
1: Třeba je to taky jeden z scénářů, kdy buď nastoupí třeba pozdě nebo jinak, nebo brzo, jo, nebo vůbec... Děje se to samozřejmě, to děje se to i v profi orchestrech občas, prostě tak člověk prostě buď je to, když se stane třeba, že tam zahraje něco jenom nějaký tón vedle, tak já třeba to ani nezastavuju v tu chvíli, já jenom prostě nahlas řeknu bozor, tam třeba v tom nástroji třeba nevím, například v lesním rohu, tak tam byl jiný tón, tak jenom to takhle komentuju průběžně a jako říkám si dobrý, tak třeba to jenom se přefik, ale když by to bylo systematicky úplně jinak, že tam třeba hraje úplně jiný transpozici nebo jiný rytmus, tak v tu chvíli to fakt radši zastavím a řeknu, zaspívám mu to tak, jak by to mělo být a opravím to a potom to zkusíme znova. Když je to v pohodě, tak zase se zabývám jinými věcmi, které se tam dějou. Takže to fakt záleží na situaci. Jo, já třeba prostě, jak mám tu partituru, tak vidím všechny ty nástroje, které tam jsou zapsané, to, co skladatel zapsal, takže samozřejmě to musím ovládat co nejlíp, abych věděl, kde kdo nastupuje. Jo, všechno jim se snažit ukázat. A ti hráči zase na oplátku by měli taky ten part ovládat dobře, aby věděli, kdy nastupují, aby znali trošku kontext té hudby. Jo, aby to nebylo jen, že jejich part, ale aby trošku jako věděli, jak ta hudba zní, co předtím následuje, co je potom a ano. I ten kontakt s tím dirigentem taky je důležitý. Je to obou strany, je to důležitý mít ten kontakt.
0: Máte absolutní sluch?
1: Mám, ale já jsem tak trošku odpůrce toho názvu absolutní sluch. Já jsem si vlastně uvědomil, že to není jako sluchem, že bych slyšel nějak líp nebo víc nebo jako nahlas než ostatní, ale je to spíš paměť. Jako je to nějaká speciální paměť, to jako když si já pamatuju barvu, když vidím, že tady svítí červená, tak moje oko si to jako pamatuje, rozpozná tu červenou. Jo, tak já stejně dokážu rozpoznat nějakou frekvenci, ať už hlubší, vyšší, tak já ji dokážu rozpoznat a zapamatovat si a na nějaký určitý výšce a dokáže to pojmenovat tím tónem, který aktuálně zní.
0: Aha, teda. A vy vlastně, když slyšíte celý ten orchestr, když hraje, tak jste schopen vlastně v tom zvuku celého orchestru slyšet i zároveň jednotlivé nástroje, i to, jestli třeba někdo někde ujel, zahrál to špatně, kdo to byl, jako konkrétně upozornit ho, to jste schopen všechno rozpoznat.
1: Čím víc to dílo mám líp nastudované, obecně platí, že čím víc to líp znám a vím, co tam je, tak tím samozřejmě líp jako víc jsem náchylnější k těm chybám, protože prostě vím, jak to tam zní, mám od toho nějaké očekávání. A když tam něco nesedí v tu chvíli, tak samozřejmě, když to člověk fakt dobře zná, tak najednou zpozorní a řekne, ajajaj, tady něco bylo jinak, že jo, než to tam má být, tak samozřejmě to vás strkne, že jo. Ale fakt záleží, jestli to je drobná chyba, kdy člověk třeba škobrtne, kiksne, nebo ozve se tam nějaký paskvil, nějaký kas třeba, tak samozřejmě to člověk tu chvíli třeba si řekne, no tak je to jenom prostě taková chybička, mm-hmm. ale když je to, fakt říkám, když je to systémová jako chyba, kdy tam hraje úplně něco jiného, úplně jako leze z toho nesmysl vyloženě, tak samozřejmě tu chvíli jako nemá cenu jít dál, tak to zastavím a řeknu, tak tady je problém, pojďme ho vyřešit. Hledat řešení tak, aby to bylo tak, jak je to tam zapsané, aby to znělo, mm-hmm. aby to sedělo, všechno.
0: Jaká, vy jste zmínil i tu psychologii, jaké to vlastně je pracovat s umělci, přece jenom umělci jsou křehké duše, mm-hmm. jsou jinak nastavení než třeba člověk, který sedí u počítače a programuje, mm-hmm. čímž samozřejmě jako nechceme říci, že něco je lepší nebo horší, ale mm-hmm. prostě je to něco úplně jiného. Jsou, řekla bych, více křehcí umělci. Co je potřeba pro to, abyste jim dokázal i říci třeba, že tamhle je chyba, nebo jak se s nimi pracuje?
1: Křehci asi taky, spíš bych řekl jako citlivější určitě, jako každý mm-hmm. muzikant má jako takovej víc hlubší cit pro ty věci, takže samozřejmě spoustu věcí, které mu řeknete, si může brát víc osobně, nebo se ho to aspoň minimálně jako dotknout trošku, takže i při tom zkoušení je dobrý zohlednit, jakoby jak moc třeba být tvrdší nebo jak moc benevolentní učením. Jo, tak se asi taky záleží na situaci prostě, protože jako pokud ten muzikant je fakt jako pilně připravený a ten dirigent to fakt pozná, že jako fakt to jako cvičila, že ví, o co jde, tak samozřejmě já jdu k tomu hráči vstříc a jako fakt pomáhám jako a dělám všechno pro to, aby se to sešlo jako můstek, jo, ale samozřejmě může se stát, člověk třeba ten muzikant nějakým způsobem třeba tu přípravu podcení nebo třeba ještě v horším případě se na to úplně vykašle, třeba že si řekne, no já to jako cvičit nebudu a prostě to budu tam listit jako na místě, tak samozřejmě to pak člověk je těžší se jakoby udržet v té příjemnější jako náladě, když to tak řeknu, i když já se snažím vždycky být příjemný, ale nikdy občas se to nepovede, no, jako úplně, protože když tomu nikdo nejde naproti, tak potom jsem víc takový trošku pes, no, na ty lidi, ale furt jako ve vší úctě, jo, já samozřejmě chci zachovat takovou, jako, tu profesionální úroveň při tom zkoušení, ale někdy hold člověk musí trošku udeřit, prostě říct, takhle to nemůže být, jo, nebo zarazit tak ten přístup a tak, takže jako, ale jako za celou dobu se mi to asi stalo jenom jednou tohle, takže já věřím, že jinak vždycky jako to probíhalo v pohodě, takže já jako doufám, že to taky nadále bude.
0: Bernard Izard je dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a na co se můžeme těšit s Hanáckým symfonickým orchestrem v té letošní sezóně, i o tom si povíme.
2: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: vámi je Český rozhlas Olomouc a povídáme si dnes s naším hostem ve studiu, kterým je dirigent, zpěvák, hudební skladatel, také písničkář, hráč na violončelo i kytaru Bernard Izard a hlavně zakladatel Hanáckého symfonického orchestru. A právě ten vstupuje, nebo už vstoupil vlastně do své druhé koncertní sezóny. Na co se můžeme těšit?
1: Tak teďka v nejbližší době nás čeká zatím v listopadu koncert 20. listopadu v pátek. Bude to takový zatím menší koncert s kapelou Svítání, což je brněnská kapela, taková folková trošku. A budeme hrát v Husově sboru, bude to menší obsazení, bude to smyčcový kvintet a dechový kvartet, ale myslím, že to bude takový hezký crossover, protože se tam míchá jakoby to písničkářství, že jo, ten folk pop, ale zároveň právě i s tím doprovodem těch nástrojů, což může být celkem zajímavá kombinace, takže to je jeden menší koncert a potom je ten obrovský koncert, co bude mít 6. prosince v neděli, tak tam právě, jak jsem zmiňoval, tam uplatníme ten náš velký symfonický orchestr i s těma sborama. Jako naši hostující sbor vystoupí Bel Canto a mladší Campanella. To jsou vlastně dva sbory, které spadají pod tu Campanellu Olomouc, takže bude tam velké množství sboristů a samozřejmě i 65členný orchestr.
0: Wow, tak to bude krásné.
1: To bude, takže protože my se tam budeme hlavně letos věnovat adventní filmové hudbě. Tak vezmu, my jsme loni měli takový koncert vedoutě taky, ale bylo to spíš jako vánoční. Letos jsem to chtěl filozoficky víc převrátit právě na tu filmovou hudbu, kterou lidi mají rádi v tom adventu. Takže těšit se můžou třeba na svitu z Polárního expresu třeba, nebo ze svity ze filmu Sám doma. A taky nemůžeme opomenout naše české adventní klasiky, jako třeba Tři hřišky pro Popelku, nebo Z čerty nejsou žerty a takovýhle. Krásný.
0: Takže 6. prosince jste říkal a to bude.
1: Ano, 6. prosince v Redutě.
0: Redutě. A další koncert?
1: A další bude mít ještě vánoční, který bude 27. prosince, to zase neděle, a ten bude v chrámu Panny Marie Sněžné a tam uplatníme menší symfoniák a sbory. Zase opět budou to vlastně hostující sboristé z Olomouce, z části teda i z toho Belkanta, ale spíš jsme to pojmuli, že tam budou opravdu hostovat sboristé, kteří budou mít zájem se na tom podílet a vystoupit s náma.
0: A to bude spíš něco vánočního?
1: To bude spíš právě něco vánočního, takže tam budou vánoční koledy od Františka Kobzy, anebo právě Misa Brevis od Jiřího Pavlici, takže od dvou žijících moravských autorů, což si myslím, že bude taky zajímavá kombinace a myslím, že můžeme letos posluchačům nabídnout fakt jako pestrý program.
0: A plánujete už i rok 2027?
1: Zatím tam máme jeden pevný koncert 6. února v sobotu a to budeme chtít věnovat Jaroslavu Ješkovi, který nedávno 25. září oslavil 120 let od svého narození výročí, takže budeme chtít věnovat tento koncert hlavně tvorbě písní pro osvobozené divadlo, které se vlastně propadly úplně do zapomnění, nikdy se nehrály od té doby, co se to divadlo rozpadlo, takže budou to písně, které přímo jako v podání té instrumentace, kterou Ježek přímo napsal v těch notách, jsem se v tom ještě potom hrabal v Muzeu české hudby, kteří mě jako poskytli právě ten materiál, takže budu moct takhle uvést to dílo po dlouhé době, které jsme takhle neslyšeli vlastně.
0: Tak se máme na co těšit.
1: Určitě, protože za ta léta vznikaly různý aranže a nějaký jako divný přepisy, které ale vůbec jako nejsou ani trošku blízko tomu originálu, co ten Ježek napsal, takže si myslím, že nabídneme i právě tuhle zajímavost a uslyšíme to tak, jak ten autor skutečně jako napsal.
0: To se budeme velmi těšit. Bernard Izard nás zval na vystoupení Hanáckého symfonického orchestru, ale nejen samozřejmě, tak budeme postupně zvát i ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém pravidelně nabízíme pozvánky a tipy na spoustu kulturních akcí, které se odehrávají v Olomouckém kraji. No a za chvilinku my už vstoupíme do finální části našeho dnešního povídání s hostem ve studiu.

0: My vstupujeme v tuhle chvíli do závěrečné části dnešního povídání s hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, kterým je dirigent, zpěvák, hudební skladatel, hráč na violončelo a kytaru, zakladatel Hanáckého symfonického orchestru Bernard Izard. My jsme si tady teďka chvilinku v průběhu písničky povídali o dirigentech, o rozdílu mezi dirigenty instrumentalisty a dirigenty klavíristy. A vy jste říkal, že ten, kdo je vlastně schopný klavírista, tak si to dovede jakoby lépe zahrát.
1: Je to tak, skutečně kdo je jakoby vyloženě zručný klavirista, tak a umí dobře číst jako z partitury transpozice, tak je schopen si všechno opravdu precizně zahrát na ten klavír, je schopen odkorepetit celou operu i s těma zpěvákama, zahraje všechno v tempu, jo, má fakt jako výbornou představu, takže si pak i zatím stojí a jde to i poznat, když pak diriguje ten orchestr, že skutečně jako, že o to má nahraný na ten nástroj a že ví, jak to tam je. Ale na druhou stranu zase, když to převrátíme z té strany toho instrumentalisty, který má zkušenost v tom orchestru jako hráč, tak zase jako ví, co jako potřebuje od dirigenta třeba, jo, nebo co tam je potřeba, aby mu třeba ukázal. A má víc takový to asi jako pochopení pro ty hráče, bych řekl, jo, že třeba ti klaviristi, jak mají tu fantastickou představu, jak se za tím stojí, tak nemají žádný slitování, což na jednu stranu schvaluju, že člověk by fakt jako měl stát za tím a neměl by hledět na to na nějaký jakoby, jak bych to řekl, omezení toho orchestru, jo. Ale na druhou stranu právě jako ten instrumentalista vám třeba jako pochopení pro nějaký orchestr třeba, fakt záleží, koho diriguje, jestli to jsou amatéři nebo profesionálové nebo studenti, ke každému orchestru se musí přistupovat trošku jinak, záleží, jak jsou tam naladění, že jo, jako celkově, jaký mají schopnosti, to fakt je asi dobrý jako rozlišit, než aby si člověk všude stejně prosazoval to své, ale pak zjistil, že nikde mu to nefunguje, nikde zase jo, to je...
0: Vy studujete v Brně. Navštívil jste dům Leoše Janáčka?
1: Ano, samozřejmě. Já jsem tam kolem toho hlavně ještě chodil spoustu let, když jsem bydlel na internátě, tak jsem každý den chodil kolem právě toho domu.
0: Úžasný domek s úžasnou atmosférou. Ano. No, my jsme tam byli teď o víkendu. Tak znáte to nádherné křídlo, které tam stojí v té místnosti, na které hrával právě Leoš Janáček. A já musím říct, když jsme viděli ty partitury, které psal právě Janáček, tak jsme si říkali, páni, jak se v tom mohl vyznat? A nebo že v tom se snad vyznal asi jenom ten Leoš Janáček. Umíte si představit, že byste hrál anebo dirigoval podle jím psaných partitur?
1: No, já si myslím, že ani spoustu jako těch muzikologů a vědců jako teď nechápou, jak se v tom mohl někdo vyznat. Nebo on sám asi byl trošku taková svérázná povaha, takže nevím, nechápu doteďka, jak to ti přepisovače mohli rozluštit a přepsat do toho urtextu nebo do nějakého vydání, protože to já si asi nedokážu úplně představit z toho něco přečíst na to, že to dirigovat. Takže jako klobouk dolů na tuhle práci, protože asi bych to úplně jako, no nevím, no.
0: Máte vy nějaký dirigentský vzor?
1: Určitě, co se týče současných, tak určitě by tam spadal jako Hruša, tyhle jako dirigenti, nebo třeba Klaus Mekele, z těch mladší generace právě, takže, ale těch je spoustu. Třeba v Česku máme Roberta Kružíka, ten si myslím, že opravdu jako je docela dobrým vzorem, aspoň pro mě.
0: A jaké jsou vaše dirigentské sny?
1: Tak z části aspoň jeden mám, že můžu mít ten svůj orchestr. A
0: tak to je velikánský sen, ale to ten už si plníte teďka.
1: Ten si plním, ale tak...
0: A celý život je před vámi. Tak,
1: já bych...
0: Chce se rozlétnout.
1: Já asi jako vidím, kam samozřejmě, jaký možnosti se mi naskytnou, ale samozřejmě bych hrozně rád i v zahraničí třeba měl možnost nějakou věc si třeba provést, nebo ať už je to opera, nebo symfonické dílo. To je asi jako celkem fuk, ale... Hrozně rád cestuju po světě, takže rád bych to i s tím skloubil jako takový jeden balíček, že nejen, že jako bych cestoval, ale že bych i měl možnost se jako uplatnit právě někde. Ale to samozřejmě uvidíme, jak se mi podaří, ale samozřejmě bylo by to super a byl bych za to hrozně vděčný, kdyby to vyšlo.
0: A je nějaká ta hudební scéna, která je skutečně pro vás takovým tím, tou top scénou, na které, kdybyste si opravdu mohl zadirigovat, tak, nebo vést tu scénu, ten orchestr tam, tak byste řekl, jo, tak tohle je ono.
1: No já třeba teďka mám novou zkušenost s operou. Já budu za měsíc, mám možnost s konzervatoří Brno společně s pěveckým oddělením udělat operu od Bohuslava Martinů, Divadlo za bránou. A je to vlastně to komická opera. A teďka zrovna včera jsme měli aranžovací zkoušku se zpěváky i se scénou, s kostýmy a projížděli jsme to dvakrát po sobě a myslím, že jsem se docela v tom našel, že mě to fakt jako bavilo, naplňovalo a já jsem do té doby neměl jako s operou nějakou jako zkušenost, jako dirigent, spíš jako hráč v orchestru, ale

0: provést nějaké operní tituly.
1: Tak já bych řekla, že celý svět je vám otevřen a moc vám držíme palce, ať se vám podaří ten svět, nechci říct si dobít, ale získat pro sebe z něj to krásné a to, co vám bude dělat velkou radost a stejně tak i všem posluchačům, kteří budou chodit na vaše koncerty či opery. Děkujeme moc. Bernard Izard byl dnes hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji, nashledanou.
0: Taky děkuju moc za pozvání a mějte se krásně a přeju všem krásný den.
1: Zora Ješková pro vás naše povídání dnes připravila. Za chvíli tady máme 11. a nové zprávy.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.
4: Musím dát mou zůru, až místo, kde křídla můžu.
2: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
1: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
5: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
1: Jo, jo.
2: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Na vzdání se kandidatury ve volbách zbývá posledních pár hodin. Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další budou následovat. Fakultní nemocnice Olomouc vybuduje 30 lůžek pro dětskou psychiatrii. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Jiří Kořínek. Uchazeči o posty v Senátu nebo zastupitelstvech mají poslední hodiny na stažení svých kandidatur. Lhůta končí ve 14 hodin. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám registrovali. Stejná pravidla platí i pro zmocněnce politických stran, které chtějí kandidaturu svého zástupce odvolat. Ministerstvo vnitra už nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. Do Česka už dorazila zhruba 540 000 dávek vakcín proti chřipce, dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost proti chřipce v Česku pořád nízká.
3: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatelé. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
2: Starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Ve fakultní nemocnici Olomouc vznikne 30 akutních lůžek pro děti a dospívající s psychiatrickými obtížemi. Akutní lůžková dětská psychiatrie v Olomouckém kraji chybí. Nemocnice vybuduje při zahájené rekonstrukci a dostavbě kliniky psychiatrie, která si vyžádá 454 miliony korun bez daně z přidané hodnoty. Projekt počítá i s rozšířením péče o dospělé pacienty. Rekonstrukce a dostavba kliniky má skončit za 2 roky. Polovinu nákladů pokryje dotace z evropských fondů, uvedl ředitel fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Sport. Tenista Jiří Lehečka prohrál finále v Tokiu se Španělem Alcarazem ve 2 sadách. Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili na turnaj v Pekingu do čtvrtfinále, ve kterém nastoupí proti sobě. Bartuňková přehrála Rakušanku Krausovou 2-1 na sety, Muchová zdolala stejným poměrem Japonku Osakovou. Karolína proti ní letos hrála po třetí a pokaždé uspěla.
4: Vždycky očekávám těžký zápas, ještě hlavně potom vlastně to 2-0, to bylo před tady tímhle zápasem pro mě, tak jsem čekala, že do toho půjde naplno a bylo to tak, byl to fakt těžký zápas. Myslím, že to mohlo jít na obě strany a už i ten výsledek třetí set tomu napovídá, bylo to fakt o 2 míče, možná jsem měla i trošku víc štěstí.
2: V Pekingu skončila Linda Nosková, podlehla Rusce Alexandrovové 0-2 na sety. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 a slabý postupně mírný jižní vítr.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D1 z Ostravy do Brna, stojí na 298,5 kilometru před exitem Lipník nad Bečvou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
6: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje dále i po 11. hodině. Stále vás od mikrofonu zdraví Vilém Pospíšil. Kam se vydáme teď společně? Vydáme se do Centra sociálních služeb Domino v Olomouci. Mají tam počítačovou místnost, dřevodílnu nebo prodejnu vlastních výrobků. To je taková novinka. Více vám řekneme už za okamžik. Už 2 roky nejezdí vlaky mezi Opavou a Kravařemi. Na podzim roku 2024 tam povodeň kompletně zničila část trati a dlouho se řešilo, co s tím. Nakonec se tam bude stavět úplně nová mostní estakáda a právě teď dělníci demolují zbytky starého mostu přes řeku. Podrobnosti přineseme okolo 11:30. No a připraven je také volební průvodce, protože nevím, jestli jste to zachytili, věřím, že ano, blíží se volby, proběhnou v pátek a v sobotu. No a je tak čas si připomenout, co je potřeba, kde najdete volební místnosti, co si vzít sebou a tak dále. Tohle všechno se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, ale připravena je také hudba ABBA nebo Michal Prokop nebo Michal Hrůza. Doufám, že to bude jediná hrůza, která zazní v tomto vysílání.

0: Více než 100 let stará budova Centra sociálních služeb Klíč na Selském náměstí v Olomouci prošla rozsáhlou rekonstrukcí za více než 100 milionů korun. Klienti denního stacionáře Domino s mentálním a kombinovaným postižením získali tak modernější a bezpečnější zázemí pro každodenní služby. Projdeme si ji teď projít v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Budova prošla nedávno poměrně zásadní rekonstrukcí.
2: Budovou vonící novotou mě provází ředitel Centra denních služeb Petr Matuška. Teď procházíme okolo dveří, které mají nápis dřevodílna.
1: Podstatou práce tady je výroba jednoduchých výrobků ze dřeva, ať už to jsou prkénka, označení na záhony, budky, krmítka a tak dál. Klienti tu pracují jednak s ručními nástroji a jednak i pod vedením zaměstnanců s jednoduchými stroji.
2: Je to tady o práci, o volnočasových aktivitách, o společném trávení volného času?
1: Ano, je to samozřejmě jednak o práci, protože i náš klient je schopen vyrobit určitý předmět, který potom prodáváme jednak v prodejně, kterou máme přímo tady v těchto prostorách, nebo při různých příležitostech, například blížících se vánočních trzích v Olomouci.
2: Společenská místnost se starým klavírem.
1: Je to takzvaný víceúčelový sál k nějakým pohybovým aktivitám, k tomu, aby se zde pořádaly různé přednášky, semináře. Můžete si všimnout, že ta místnost je obložena takovým protihlukovým materiálem. A to, co je tady možná zajímavé, je projektor, který je umístěn na stropě a slouží k takzvané virtuální podlaze. Na zem se promítá obraz, který je snímán současně kamerou a máme řadu programů, které umožňují klientům rozvíjet jejich motorické schopnosti, intelektové schopnosti, protože je tu řada kvízů, které jsou zaměřeny na takové běžné životní situace. A teď se nacházíme v prodejně, kde potom je možné vstupovat přímo z ulice. Pro zájemce, kteří mají chuť si koupit některý z výrobků našich klientů, svíčky, keramické výrobky, výrobky z textilu,
2: šperky
1: a podpořit tak vlastně naši činnost. Tady je zahradnická dílna.
2: Míříme do prvního patra. Dobrý den.
1: Tady se nacházíme v takzvané primadílně. Andrejko, zkus nám říct, co tu děláš.
3: Já mám dělám pletu, nebo šívat, háčkovat a ještě umím dělat ještě korálky.
2: A teď hledáte něco, co budete dělat?
3: No, budu dělat ještě nový, jo. To. Ty bělé očima. Korálku.
2: Takové brýle, ano, z korálku. Sociální pracovnice.
4: Hana Pešková.
2: Teď u papíru sedíte, jinak.
4: Potom jezdím i na magistrát, mám vlastně na starosti i chráněné bydlení. Je to práce i s klienty, s opatrovníky. Práce není stereotypní, tak mě to baví, no.
2: Teď jsem tedy překvapená, protože my asi vstoupíme do počítačové místnosti.
1: Dva naši klienti a oni vám určitě budou schopni říct, co tu dělají.
5: Motocross.
6: Plochá dráha, jako na té.
5: Jak jezdí takhle do kulečka, jezdí. Tam je to dobrý. Pardubická silba.
2: Zlatá.
5: Děkujem.
2: Taky děkuji.
1: Naši klienti standardně jsou schopni zvládat některé aktivity na počítači nebo na tabletu. Máme virtuální brýle, které klientům umožňují vlastně zvládat některé situace nebo třeba cestovat. Jídelna, kolegyně Benešová, pracovnice v sociálních službách.
7: Svačinky si nosí klienti vlastní z domu a na oběd mají výběr ze tří jídel.
2: Tak například pečené kuřecí stehno anebo fazolky na kyselo. Co vás po té svačině čeká teď?
7: Teď se klienti rozejdou do dílen a budou se věnovat rámcovému programu dne.
2: Z Olomouce Chválkovic, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
9: náš svět. Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.

Monika Absolonová a David Dale zpívali píseň Budu tu stát, která začíná veršem Budu tu stát, až zas přijde sníh. No zatím se nám ten sníh zdá poměrně vzdálenou představou, no ale on brzy přijde, věřte tomu, ačkoliv nám stále venku panuje takové krásné babí léto, rána už začínají být trošku chladnější, já ale věřím, že to dnešní ráno a dopoledne jste si užili, užíváte ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc. Za malou chvíli je tady připravena další reportáž, která vám řekne to, že začala obnova poslední vlakové trati, kterou zničili předloňské zářijové povodně. U Opavy dělníci demolují zbytky mostu přes řeku a vznikne tam úplně nová mostní estakáda a také úsek kolejí. Více si řekneme už za pár minut, potom co zaspívají Fiction Factory píseň Feels Like Heaven.

0: Více než dva roky po ničivých povodních ze září 2024 jsou její následky patrné v některých obcích, možná i v té vaší. Povodně výrazně poničily také vlakovou trať mezi Opavou a Kravařemi. Teď už ale začala oprava té poslední vlakové trati, kterou ty povodně zničily. U Opavy dělníci demolují poslední zbytky mostu přes řeku a na jeho místě vznikne úplně nová mostní estakáda a úsek kolejí. Vše vyjde na zhruba 500 milionů korun. Do vlaků se tam cestující vrátí až v roce 2028.
1: Vlak jsem využívala často.
2: Protože, do obchodu předpokládám.
1: Ano, chodit až na zastávku ke kapli je pro mě daleko.
2: Myslíte na hradní autobus?
1: No, na hradní autobus až na hlavní cestu to vůbec ne.
3: Motoráky chybí hlavně starším lidem v Malých Hošticích u Opavy. Je to lokální trať, která vede dál na Kravaře. U Opavy po ní po záplavách nezbylo v podstatě nic.
4: Právě probíhají práce na demolici původní mostní estakády. Vidíme velký jeřáb, který vlastně postupně snáší ocelový příhradový nosník.
3: Stavby vedoucí Václav Přehnal je u posledních zbytků starého mostu. Demoliční kladiva ho drtí na malé kusy.
4: S tím, že vlastně v plánu je, abychom to tady celý zdemolovali, urovnali a další práce budou zahájeny až předpokládáme na jaře příštího roku.
3: Dlouho se řešilo, jestli vrátit zpátky původní podobu trati, anebo postavit odolnější mostní estakádu. Proto se začíná s obnovou až teď, dva roky po povodních, potvrdil Jiří Dittmer ze Správy železnic.
5: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založená na velkoproměrových pilotách.
3: Takže starý most nahradí nová konstrukce s výrazným obloukem a přemostí se tak i kus záplavového území kolem řeky Opavy.
5: Provoz zkušební a železniční chceme zavést v první polovině roku 2028.
3: Do té doby budou místo vlaků v této části Opavska dál jezdit náhradní autobusy. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Zuzana Norrisová a její šššš, velmi známá, některými asi i oblíbená píseň, která se přece jen také tak trošku věnuje dešti a Agáty šumí, když padá déšť, jakoby naše hudební dramaturgie dnes vyvolávala trošku deště. No, kdo ví, třeba nás nějaký spláchne. Už za pár minut je tady pro vás připraven volební průvodce, jak už jsem říkal, věřím, že jste zaregistrovali, že se blíží komunální volby do obecních zastupitelstvech tento pátek a v sobotu. Co si všechno připravit, kde najdeme volební místnosti a všechny informace o nich a o volbách, jak volit a tak dále. To vám přineseme už za necelých 10 minut. No a k tomu můžu ještě dodat, že po 17. hodině je i dnes připravena další předvolební debata ke komunálním volbám v Olomouci. Tentokrát byli pozváni opět 3 zástupci kandidujících uskupení. Tak vydržte poslouchat Český rozhlas Olomouc i během dopoledne.

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Když v závěru milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

0: Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém právě teď dospíval Petr Kotwald píseň Milujem se čím dál víc. Jestli pak máte platný občanský průkaz nebo cestovní pas, raději byste si to před volbami měli zkontrolovat. Bez průkazu totožnosti vás totiž komise odvolit nenechá. Co všechno sebou do volební místnosti vzít a co když se do ní nemůžete dostat, třeba kvůli schodům. I to vám poradíme v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak oni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Další deštivá píseň za námi, Obchodník s deštěm a kapela Krištof. No a to ještě nevíte, že nás čeká i píseň Tears in the Rain, tedy Slzy v dešti, takže opravdu, pokud dnes nezaprší, tak už nevím kdy. Za malou chvíli je tady 12. hodina, to znamená poledne a aktuální zprávy. Začala topná sezóna a majitelé domu mají povinnosti zajistit kontrolu komínů. To je jen jedna informace, kterou se dozvíte. Potom už písničky na přání a kolegyně Zora Ješková. Vilém Pospíšil přeje krásný den.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Hry Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Začala topná sezóna.

0: Prostějově je dnes akce ke dni duševního zdraví. Čeští fotbalisté v Lize národů podlehli Anglii 0-3. Odpoledne bude oblačno a teploty do 23 stupňů. Hezkou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Česku začala topná sezóna. Někteří majitelé domů ale zanedbávají podle odborníků pravidelnou kontrolu spalinových cest, přestože jim to ukládá zákon. Riskují přitom vznik požáru kvůli nevyhovujícímu stavu komínů. Říká kominický mistra, prezident Společenství komíníků v Česku Jaroslav Šén.
1: Někdy bývají trámy v komíně, někdy bývá zadechtovaný komín, někdy bývá netěsný kouřovod, takže těch závad je strašně moc. Jsou závady, třeba chybějící kontrolní otvor nebo čistící, tak to se domluvíme, že tam dám nějaký termín odstranění, třeba měsíc, dva měsíce nebo do příští kontroly. Záleží na to, na té důležitosti té závady a jestli má vliv na bezpečnost. A když má velký vliv na bezpečnost, když je to nějaká fatální závada, tak se musí přestat topit okamžitě.
0: Aktuální uzavírka ulice za nemocnicí v areálu fakultní nemocnice Olomouc se netýká řidičů, kteří vezou ženu k porodu. Vedení zdravotnického zařízení na to upozornilo na svém webu. Dopravní omezení začalo platit minulý týden v úseku ulice mezi klinikou psychiatrie a porodnicí. Plánované je přibližně do poloviny příštího roku. Pracovníci organizace Duševní opora v komunitě dnes pořádají v Prostějově Den duševního zdraví. Akce začíná ve 14 hodin v Kravařově ulici. Návštěvníci si můžou poslechnout, ale taky sdělit osobní příběhy nebo si vyzkoušet speciální zátěžové pomůcky zmírňující stres. Více vedoucí organizace Lenka Rédová.
2: Cílem je neustále upozorňovat na to, že sociální služba duševní opory v komunitě je k dispozici komukoliv, kdo potřebuje nějakou pomoc. Zhruba od 4 hodin bude probíhat rozhovor s Terezou Tomaštíkovou, která sama žije s bipolární poruchou a nějak přiblíží nám svůj příběh, jak se potýká s tím onemocněním a jak to ovlivňuje ten její život. Sport.
0: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů na body dál čekají. V zápase v Anglii nevystřelili na branku a s domácím výběrem prohráli 0-3. Reprezentační trenér Santi Denia připustil, že v londýnském Wembley tým předvedl nejhorší výkon pod jeho vedením.
3: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní jedenáctku, některé hráče vyměnil, určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
0: Další zápas v Lize národů odehrají Češi v listopadu na Letné proti zatím suverénnímu Španělsku, které v úterý vyhrálo v Chorvatsku 2-1. Počasí. Odpoledne bude na střední Moravě oblačno, přechodně i zataženo, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Zítra čekáme polojasno až oblačno, během dne až zataženo a později se přidají přeháňky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na dálnici D1 na 299. kilometru u Loučky na Přerovsku ve směru na Brno. Stojí tam porouchané auto.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásnou středu 7. října vám všem přejeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tak nevím, zdali kolem sebe máte nějaké dnešní jmeninové oslavence. Dnes totiž svátek slaví Abaddon, Sergej a také Justýna. Tak ta Justýna je asi nejvíce pravděpodobná. Je to jméno latinského původu a v překladu znamená ta, která je spravedlivá. Je to krásné jméno, nicméně poměrně méně se vyskytuje. poskytující, tak pokud nějakou Justýnu znáte, nezapomeňte jí poblahopřát už za chvíli v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. No a pokud nemáte třeba narozeninový den, i vám narozeninovým oslavencům blahopřejeme a hlavně hodně zdravíčka přejeme, tak můžete slavit třeba den za důstojnou práci. Právě tento den totiž připadá zrovna na 7. říjen. Mezinárodní organizace práce ho představila v roce 1999 a snaží se vést k tomu, že práce má probíhat v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a důstojnosti. Zcela svobodně vy v tuhle chvíli můžete vytáčet telefon k nám do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Je to na vás, chcete-li udělat někomu radost, tak na čísle 221 555 444 a od mikrofonu se na vás těší Zora Ješková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A posíláme písničky na přání. Vy, kteří byste chtěli samozřejmě využít také SMS-kové číslo, tak máte možnost 723 70 33 51. První je na telefonu dnes paní Jarmila z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc. Já bych chtěla nechat zahrát písničku pro Emilii Přidalovou z Litovle k 75. narozeninám. Vše nejlepší, štěstí, zdraví, lásku a spokojenost přeje švagrová z Olomouce a sestra ze Skrbeně. Děkuji a nashledanou.
1: Budeme se moc těšit samozřejmě na další vaše pozdravy, ale v tuhle chvíli už blahopřejeme vaší sestře. Vy jste vybrala narozeninovou od Olgy Lounové. Přejeme krásný den, paní Jarmilo, nashledanou.
2: Ano, děkujeme, nashledanou.
1: Tak písnička je připravena a my ji posíláme také pro paní Haničku z Moravského Brouna. Jsem ráda, že jsem ji včera slyšela. Měla jsem o ní obavy, píše paní Marie z Proskejova, že se tak dlouho neozvala. Paní Haničko z Moravského Brouna, mám radost, že jste opět mezi námi. Přeji vám hodně zdraví, pohody a krásně prožité podzimní dny. Srdečně pozdravuje paní Marie z Proskejova.

0: Olga Lounová nám dospívala svoji narozeninovou a my v tuhle chvíli už posíláme srdečné pozdravy na Znojemsko. Paní Anička z Miroslavy se k nám dovolala. Dobrý den.
1: Krásný den vám přeju taky, paní Zorko, a všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. A protože zítra budou mít svátek Věrky a já mám v Olomouci kamarádku Věrku Kubálkovou a miluje a dokonce se setkala s panem zpěvákem Pavlem Novákem a miluje jeho písničky, tak já bych ji ráda k tomu svátku potěšila písničkou od tohoto významného a dobrého zpěváka a popřála bych jí k tomu hodně zdraví, pohody, lásky od rodiny, ať se má dobře a hlavně ať je v pohodě a ve zdraví, tak jak jsem říkala. A to jí posílám k svátku, k zítřejšímu, takže Věruško, ať se ti daří a paní Zorko, ať se daří také vám a všem posluchačům. Mějte se moc hezky a hezké podzimní dny vám přeju. Mějte se, děkuji.
0: Děkujeme za krásné přání. Zdravíme do Miroslavy, zdravíme na Znojemsko a nádhernou lásku posíláme. Naschledanou. Blahopřejeme tedy Věrušce, ano, Věrky budou mít zítra svůj svátek, tak na ně nezapomeňte. No a když Přerovský Pavel Novák, tak k tomu vzkazu a k této krásné skladbě přidáváme ještě jedno velikánské poděkování, které poletí na Hanušovicko, konkrétně na Vysokou u Hanušovic. Prosím, zahrajte krásnou písničku a pošlete velikánské poděkování za pěknou a vyvedenou drakiádu 3. října na Vysoké u Hanušovic. Za účastky přes 100 účastníků a 39 dráčků na obloze. Akci zajišťovala Libor, Alča, Renda a Jaruška. Díky za všechny, moc a moc děkuje za osadu na Vysoké u Hanušovic Mirek. Tak zdravíme všechny osadníky na Vysoké, všechny, kteří se podílejí na těch báječných akcích, které na Vysoké uspořádáváte pravidelně a lidé je mají velmi rádi. Zdravíme tedy na Vysokou a posíláme nádhernou lásku.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky. Na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A s vámi jsou písničky na přání, ty polední na telefonu 221 555 444. Paní Milada z Přáslavic vybírala další. Dobrý den, vítejte.
4: Krásný den vám, paní Zorinko, a zdravím všechny v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače. A písničku posílám a s přáním hodně zdravíčka Lidušce do Jeseníku s Alenkou, Lidušce Loničkové do Olomouce, Aničce do Vápené, Helence z Uhelné, Evičce s Františkem do Strukova, Zenice s Kočenkou do Prostějova a Marušce do Kroměříže. Písnička je také pro vás, paní Zorinko, příjemnou službu. A mějte se hezky, naslyšenou, a děkuji.
3: Děkujeme také. Krásný den i vám do Přáslavic se sluníčkem.
4: Děkuji.
3: Naschledanou. Paní Milada byla s námi a vybrala nám Hříšné bolero, takže si dáme Karla Gotta. Skladba letí k odpolední kávičce a pohodě rodině Navrátilové, Sedláčkové, Šléhofrové, Kopové a Vysloužilové. Všechny pozdravují ze srdce Navrátilovi. Další SMSky. Dobrý den. Chtěla bych nechat zahrát dodatečně k svátku Frantovi a Elišce Kurytákovým z Jeseníku a k dnešním narozeninám Elišce Kurytákové z Jeseníku. Hlavně zdraví, Eliško, a pohodu. To ti přeje Alena s celou rodinou. Blahopřejeme. Dobrý den. Chtěli bychom nechat zahrát krásnou písničku k dnešním nádherným narozeninám milé sestře. Je to Liba Sedláčková z Jeseníku. Milá Libo, přejeme ti hlavně zdraví a životní pohodu. To ti Libuško Sedláčková přeje Alena, Rostia, Ben a Pavel s rodinou. Blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: A určitě se nestárnoucí stane i ta, kterou uslyšíme za chvíli od Mariana Vojtka. Paní Jaroslava Skrnová vybírala. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zvorinko. Děkuji vám za vybrání písničky. Ta písnička patří i vám. A chtěla by ji nechat zahrát moje sestřice Evice Pastorkové z Olomouce, potom Zdeňce ze Sukolomy, paní Lidušce Siglové z Dobravice, paní Evice Brožové s manželem ze Strukova. A minulou středu, nevím, kdo to byl, nějaká paní volala, nevím jméno prostě, a nestěžovala si. Prostě říkala, že má velice ráda tuhle písničku a ještě jí nikdo nenechal zahrát. Tak já bych jí chtěla dnes tu písničku i jí věnovat. Paní, nevím bohužel, jak se jmenuje. Určitě bude poslouchat.
1: Ano.
2: Paní Zorinko, děkuji za všechno a někdy zase naslyšenou.
1: Budeme se moc a moc těšit. Písnička je připravená, tak je to hezké, že věřím tomu, že naše posluchačka také si nevzpomínám na jméno, ale snad poslouchá a písnička určitě potěší. Naschledanou.
2: Naschledanou, paní Zorinko.
1: Paní Jaroslava Skrnová byla s námi. Tak a my v tuhle chvíli už posíláme další vzkazy. Písnička letí také pro Libušku Sedláčkovou z Jeseníku k dnešním krásným narozeninám. Milá Libuško, my ti přejeme všechno jen to nejlepší. Moc tě miluji, to ti vzkazuje manžel Jiří. Zdravíme Libušku Sedláčkovou z Jeseníku. Krásný středeční den přeje všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc věrný posluchač pan Jiří z Olomouce Stupkovi. Pěkný pozdrav letí také Aničce a Jendovi do Štětovic, Zdeně do Proskějova, Elišce do Václavova a Bernardu Izárdovi. Já vám přeji, ať se vám hezky žije, nabíjí vás symfonie, ať je vám veselo a pěkně se vám hraje na čelo, ať jste doma nebo na baru rád hrajete na kytaru. Když je horko nebo vítr duje, ať se vám hezky diriguje. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic, která právě teď trhá jablíčka. Tak ať vám to dobře jde, paní Zdeničko, děkujeme za pochvalu dnešnímu hostu ve studiu a za hezkou básničku. Písnička i pro vás.

0: Marián Vojtko dospíval a paní Jana z Velkých Losin je s námi v Českém rozhlase Olomouc. Dobrý den.
1: Tak, dobrý den, já vás tam všechny zdravím, ať se máte pěkně, ať se všichni zdraví. A chtěla bych nechat bílou orchidej pro Františku Čupkovou a pro paní Mlčochu taky je Františka.
0: Tak pokud...
1: Nechte jim zahrát.
0: Ano, pokud to bude vše, pozdravujeme všechny jmenované. Krásný den, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A písnička, jak zaletí, také Dobrýnička panu Františkovi Strakovi slaví životní jubileum. Pane Františku Strako, přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, elán do života. To vám přeje Jirka s Janou, vaši sousedé. Blahopřejeme Františkovi Strakovi.

0: Eva a Vašega Bílá orchidej a s námi je teď v Českém rozhlase Olomouc pan Jiří z Litovle. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den přeji vám, paní Ješková, a krásný dobrý den přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, přátelé. Jelikož nevím, kde mě zítra bude konec, kde mě osud zavane, takže bych chtěl k zítřejšímu svátku popřát našim posluchačkám jménem Věra. A jelikož znám dvě, tak by to byla paní vážená milá paní Věruška z Bílovce Halousková a vážená paní Věruška z Olomouce. Vážené milé posluchačky, já vám upřímně od srdíčka přeji k vašemu svátečku zítřejšímu všechno nejlepší. Mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a radosti ve vašem osobním životě. Zítřejší svátek si oslavte s vaším rodinou, přáteli a známými. A když už mám tu možnost a dovolal jsem se, tak ještě bych chtěl využít s vaším dovolením, paní moderátorko, ještě bych chtěl srdečně pozdravit paní Vlastičku do Krnova, Janičku a já pana Jiřího do Roštění, Lidušku do Olomouce, Marušku do Kroměříže, Hladička do Tovačova a všem bych chtěl popřát krásný zbytek středečního odpoledne a večera a další dny, co jsou před námi, prožité ve štěstí, ve zdraví a ve spokojenosti. Já vám moc krát děkuji za vyhledání písničky a za to, že jste mě to mohla umožnit. Děkuji vám pěkně, příjemnou šťastné a veselé dny i pro vás.
0: Děkujeme. Krásný den také vám, pane Jiří. Krásná píseň připravená, bohužel trošku opomíjená, přestože je tak půvabná. Modrý sarafán Valdemara Matušky. Písničku pustíme a posíláme ji také holkám do Vápené, Marci a Jitce do Žulové, paní Helence z Uhelné, Vlastičce do Krnova, Standovi do Bernarkic a Miladce do Přáslavic. Děkuji za písničky, krásný den a hlavně dobré zdraví přeje Anička z Vápené. No a hlavně Věruškám teď posíláme Valdemara Matušku.

0: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.
1: Musím dát mou zůru, až místo, kde jen křídla můžu být.
2: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Přátelé, uvědomuji si, že kolikrát si přejete nějakou krásnou pohádkovou písničku a na to jednu z nejkrásnějších, jako bychom zapomněli v podání Josefa Zímy, písničku z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele, prstýnek z lásky dala mi. No, my si ji teď pustíme a krásně ji vybrala a také bude posílat paní Jana ze Zdětína v Českém rozhlase Olomouc. Vítejte, dobrý den.
6: Dobrý odpoledne, hlavně zdravím České rozhlas Olomouc a vás, Zorinko.
5: Děkujeme.
6: A chtěla bych zahrát dneska hlavně v Jerušce, no a Halouskové z Bilovic, my si osobně známe a chtěla bych tě, Věro, popřát hodně zdraví, hodně štěstí a třeba se také někde potkáme. To tě přeju já a můj Jarek. A dál bych chtěla popřát do Pěnčina Aničce a Lubošovi, Jarce a Leošovi, prostě všem, kdo mě znají, protože je jich strašně moc a kdybych jich měla vyjmenovávat, to bych to musela být do večera. A ono to až tak nende. A hlavně zdravíčko pro všechny přejo. A mějte se všichni dobře a moc vám děkuji. A nashledanou.
5: Velmi pozdravujeme, blahopřejeme a krásná písnička k tomu. Paní Jana ze Zdětína, nashledanou.
6: Nashledanou.
5: Tak přidáváme další vzkazy. Zahrajte prosím krásnou písničku do Bělé pod Pradědem panu Jeňovi Kučákovi a do Jeseníku Kamilce Kučákové. K narozeninám všechno jen to nejlepší. Zdraví, štěstí a boží požehnání přejí hasiči z Bělé pod Pradědem. Zdravíme Jeňu Kučáka a Kamilku Kučákovou. Pěkný pozdrav letí k dnešním narozeninám pro našeho úžasného taťku, panu Miroslavu Veselému z Bernatic. Blahopřejeme, taťko, přejeme ti krásné narozeniny, milujeme tě, celá rodina. Blahopřejeme Miroslavovi Veselému. Pěkný pozdrav s písničkou letí pro milého přítele Zdeněčka ze Šumperka, kterého mám moc ráda. Je to moje štěstí na světě a veliká radost. Zdeněčka ze Šumperka, přítele, zdraví Iva Velké Losiny. Hezký hudební pozdrav. My posíláme teď do Droždína. Paní Maru, prosím, vaše zpráva přišla jenom tady v tomto závěru, tedy Droždín a Maru. Zbytek nemáme, takže nevíme, komu jste chtěla přání poslat. Napište prosím úplně znovu a znovu celé pošlete. Krásný hudební pozdrav po rozhlasových vlnách posíláme také paní Aničce Koutné a Zdeničce Míčkové do Bruntálu. Děvčata, pro krásné odpoledne, pohodu, hezké okamžiky, Aničce Koutné i Zdeničce Míčkové do Bruntálu posílá Ivka.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Za další písničkou a koukám, že už jednou z posledních, teď míříme a za přáním za paní Staňkou z Lomnice u Rýmařova. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas a všechny posluchače. Tuhle písničku bych prosila pro Zdeničku z Holubic za její krásné básničky. Ladičkovi Stovačova a jeho sestře Janu a Jiřímu Doroštění, Zdeničku z Rochova, Lidušku z Olomouce a naši pohádkovou babičku z Jeseníku a Vlasičku z Krnova. Tahle písnička je i pro vás, Zorinko, a děkuji vám moc, že jste mě vzala. A přeji krásný den všem. Máme slunečno.
1: Také si užíváme, no takové spíše polojasné oblohy teď už, ale vám přejeme sluníčko na obloze i v duši a ať se dobře daří, paní Staňko, nashledanou.
2: Děkuji vám a naslyšenou.
1: Zdravíme Lomnici u Rýmařova. Paní Staňka vybrala jednu z těch krásných starých skladeb Karla Hašlera Po starých zámeckých schodech. My si ji dáme v podobě nebo v podání kapely Šlapeto za chvilinku a posíláme ji také k dnešním krásným narozeninám pro milou kamarádku Aničku Šelcovou ze Zlatých hor. Milá Andulko, přeji ti pevné zdraví, pohodu a doufám, že se setkáme s kamarádkami. Pozdravuje Aničku Šelcovou a blahopřeje Líba. Blahopřeje také Český rozhlas Olomouc a další pozdravy, opět SMS-kové. Pošlete krásnou písničku paní Vlaskyčce z Krnova, přejeme jí hodně zdraví, které tolik potřebuje Jarka Šuláková a Randusovi. Panu Jiřímu Janičátovi zřejmě do Kobyle. Hrajeme k jeho krásnému životnímu jubileu. Slaví nádherných 80 let. Panu Jiřímu Janičátovi přejeme všechno jen to nejlepší, zdraví, štěstí, hodně energie. Ze srdce to přeje paní Božková Táňa. A pěkný pozdrav, ať zaletí také Ivance z Velkých Losin. Ivanko, děkujeme za krásné přání, které si poslala.

na přání, anebo potom ty populární melodie a staré evergreeny opět zítra po 12. hodině popolední. Teď už nás čekají zprávy ve 13 hodin a pak povídání Alex Minářové s dnešním hostem. Bude to příslušník starého šlechtického rodu Kinských, Francesco Kinský Dalborgo.

0: neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
3: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Soud v Olomouci potvrdil muži 10 let za smrt páru z Kopřivnice. V Kobylé nad Vidnavkou dokončili dělníci rekonstrukci kulturního domu. Olomoucká judistka Renata Zachová je na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vrchní soud v Olomouci dnes poslal na 10 let do vězení muže za smrt manželů z Kopřivnice. Loni v březnu jim 49-letý Petr Vašenda prodal náplasti se syntetickou drogou fentanylem. Podíl na smrti manželů popíral, tvrdil, že spáchali sebevraždu a obhajoba žádala vrácení případu. Odvolací soud však jeho argumentů.

0: momentům neuvěřil.
1: V Kobyle nad Vidnavkou na Jesenicku skončila rekonstrukce kulturního domu, který poničila předloni v září povodeň. Dělníci zároveň opravili tamní obecní byt. Investice si vyžádala zhruba 1,5 milionu korun, říká nezávislá starostka Miroslava Rybáriková, která kandiduje v říjnových volbách.
2: Takže jsme požádali o dotaci z Živlu 1, kde nám byla ta dotace přidělena a proběhla tedy oprava. A zároveň jsme žádali Olomoucký kraj, kdy nám dali dotaci na opravu obecního bytu, kde nám kraj poskytl 700 tisíc. Celkově ta rekonstrukce byla asi v hodnotě 1,5 milionu.
1: A v areálu základní školy v Hanušovicích na Šumpersku jsou už zase hotové opravy tělocvičny, kterou předloni také poškodily záplavy. Vedení školy ji slavnostně otevře už za necelou hodinu. Radnice v Třemešné na Bruntálsku opraví své mosty a silnice. Obec dostane peníze z programu Živel 1 na obnovu po povodni. Na rekonstrukci infrastruktury Třemešná získala 60 milionů korun. To je více než celoroční rozpočet obce. Radnice teď vybírá stavební firmy.
3: Celkem jde o 14 mostů a 10 úseků silnic. Mezi nimi je například výjezd na Polsko v lokalitě Damašek, cesta kolem fotovoltaiky i cesta před požární zbrojnicí. Obec současně nahradí i část starého vodovodního řádu směrem do místní části Rudíkovy. Střemešné Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
1: Olomoucká judistka Renata Zachová prošla na mistrovství světa v Azerbajdžánu do čtvrtfinále. V Baku přeprala v kategorii do 63 kg francouzku Deketerovou. A tenista prostějovského klubu Tomáš Macháč ukončil na turnaj Masters v Šanghaji sérii porážek. Nad domácím Číňanem Changem vyhrál 2-1 na sety a na okruhu ATP zvítězil v hlavní soutěži singlu poprvé od květnového Roland Garros. Ve druhém kole bude hrát proti Bublikovi z Kazachstánu. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržet se můžete v Rapotínské ulici na silnici 11 ve Vytířovicích. Dělníci tam pracují na údržbě kanalizace v pravém pruhu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Alex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí. Zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě
0: byste měl na co? Věděl
1: určitě
0: byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo. Vy jste 83. ročník, ano, takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to
1: Česko. Já tak jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vy máte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturu Santini, jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy, ale jedna věc si pamatuju čistě jasný, to bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno, zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům měl, bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídil do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už coby dítě. Kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodnou firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil. A ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt takzvaný Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiverzitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si jako město. To si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s týma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situaci. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Frančeskem Kinským Dalborgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále?
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodat už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak je to, když to řeknu takhle, umělectví, jo? Protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matr seděl tou dceru, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili. Bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pasé, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dalborgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Se to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: asi to sama.
1: Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem. My jsme minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala. A kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Uhum. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století?
2: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgánymi. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
1: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodinám, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožnění, třeba hlasujete nebo přete se
2: určitě,
1: také?
2: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
1: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
2: To je prostě velká odpovědnost a krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
1: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe, a pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem vy jste vyrůstal, a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném, než vy, neobklopen třeba tou krásou.
2: Ne, já si myslím, že jde jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
1: ale
2: já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti, a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
1: Francesco Kinský Dalborgo je stále naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským Dalborgo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňovala, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforsní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak jsem, já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to je jaká tradice, aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom k pití.
0: A vy jste chodívával domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jak kdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský Dalborgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lex a host si stále povídám s Franceskem Kinským, Dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím. A budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví no,
1: jasně,
0: a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30letovou válkou, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různé barvy. Jo. Až potom hrabě Oktavián Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně Kinských a je to a taky byl ten, který začal jezdit parforcní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik Velké Pardubicky, nějaký známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tady akce Slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Oktavian a Oktavian Kinský, Lata Brandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh v jízdárně, konírně a kočárovně kopitencem, kopitentám, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforcní hon na počest Oktaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kdy vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit, jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho, díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s nima jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma, z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali z namalý nožičky. Ne, my ty psy, ta smečka psů, která je určena k takovým honu, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešní trasu.
0: No dobře, tak na to, tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně přišel i pozvat Francesco Kinský Dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
1: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoučtí kriminalisté dopadli trojici cizinců podezřelých z podvodných obchodů. Do krajské kampaně na darování krve se zapojila už stovka zájemců. Volejbalistky Přerova dnes nastoupí v poháru na hřišti pražských Nuslí. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Olomoučtí kriminalisté dopadli tři cizince podezřelé z podvodných internetových obchodů. Škoda je asi 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem z různých míst v Česku. O peníze přicházeli při nákupu plastových výrobků, ale i v podvodných e-shopech zaměřených na prodej elektroniky nebo stavebního materiálu. Trestné činnosti se údajně dopouštěly od roku 2023 do loňska. Jeden z obviněných je stíhaný jako uprchlý. Řekl dnes vedoucí oddělení kybernetické kriminality Jiří Prečan. Zhruba stovka zájemců, z toho polovina prvodárců, se zapojila od začátku školního roku do kampaně Olomouckého kraje zaměřené na darování krve. Hejtmanství se snaží oslovit plnoleté středoškoláky a jejich učitele. Nejúspěšnější škola získá odměnu 500 000 korun. Bližší pravidla popisuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
4: Počet dárců se přepočítává na celkový počet studentů 18+ a úvazky zaměstnanců dané školy, aby bylo

0: srovnání fair a menší zařízení nebyla v nevýhodě. Kampaň potrvá až do konce ledna, poté ji kraj vyhodnotí a rozhodne, jak budeme pokračovat.
1: Rýmařovské muzeum dokončilo opravu fasády svého sídla. Plášť památkově chráněné budovy ze 17. století byl ve špatném stavu. Součástí oprav je taky nový murál v boční části budovy. Znázorňuje legendu o rýmařovské vlčici, kterou má město ve znaku.
2: Vedení muzea se snažilo budově vrátit původní vzhled, i proto na fasádu přibyla římsa, která je vidět na historických fotografiích, ale na muzeu chyběla. Nový je i samotný nátěr budovy. V zadní části muzea opravy stále pokračují. Chybí tam totiž dokončit rekonstrukci schodiště. Z Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
1: Volejbalistky Přerova dnes v prvním vyřazovacím kole českého poháru narazí na prvoligový tým pražských Nuslí. Utkání startuje v hlavním městě v 18 hodin. Přerov loni ve stejné fázi soutěže vypadl s prvoligovými Českými Budějovicemi. Trenér Michal Grivalský tak nechce utkání brát na lehkou váhu, ale nevyloučil změny v sestavě oproti prvnímu kolu extraligy v Prostějově.
3: Určitě jiný soupeř než Prostějov, ale nesmíme nic podcenit, protože známe z loňského roku, jak to dopadlo s Budějicema, takže neříkám, že sestava bude úplně stejná, ale určitě nechceme nic podcenit a jedeme si tam pro výhru, pokud možno co nejdřív. Náš cíl je postoupit v tom českém poháru. Počasí.
1: V Olomouckém kraji zítra čekáme polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 a povane slabý, během dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na silnici 150 u Stínavy na Prostějovsku. Srazilo se tam osobní auto s cyklistou a na místě jsou záchranné složky.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
6: Krásnou středu 7. října vám přejeme a snad krásná je i pro vás, alespoň co do počasí. Tady v Olomouci a okolí opravdu máme velice příjemné podzimní počasí i se sluníčkem. Sice nám sem tam zakoukne za mraky, ale pak se zase objeví a je to příjemné. Jak dnes vypadá počasí ve vrcholových partiích Jeseníku a co se tam všechno děje? Tak na to se také zeptáme v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, protože právě na Jesenicko, na vrchol Šeráku, jsme tentokrát vyslali našeho regionálního stopaře Aleše Spurného. Tak si na to počkejte. Do té doby si s námi třeba můžete zasoutěžit hřebíky, vědomostní kvíz na telefonu 221 555 444. Pozor, máme tady jednu opravdu unikátní knihu. Jmenuje se Rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů. O co se jedná? Tak to vám za chvíli povíme. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc, krásné odpoledne i dál přeje Zora Ješková.

0: Hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Tady jsou hřebíky a tady je také telefon k nám do studia Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444. Já jsem zmínila už tu knihu, která se nazývá Rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů. Myslím, že ta kniha je natolik zajímavá, že je potřeba si o ní říct něco více. Kniha je od Dagmara Langové a je to vlastně soubor pohádkových příběhů plných přátelství, cti, odvahy, morálních hodnot. A tyto příběhy původně vznikly pro oblíbený rozhlasový pořad Hajaja v Českém rozhlase. Ta kniha může být, myslím, i docela hezkým dárečkem. Máme tady jenom jeden kus, ať už pro děti, anebo pro dospělé, kteří se do tohoto světa pohádek a morálních hodnot rádi vracejí. Můžete ji získat v naší soutěži za 3 správné odpovědi na otázky. Máme tady ale i porcelánový hrníček, antistresový mačkací míček s propiskou České průmyslové zdravotní pojišťovny. Je to takový rehabilitační míček, CDčka, klub Evergreen, povídání o Karlu IV. Anebo třeba narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc. Tak vstupujeme do hry. První je dnes na telefonu s námi. Kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Vítěz Velkých Hlacin.
2: Vítejte, pane Víťo, vítejte. Je to na vás. 10 otázek.
3: No tak trojku dáme.
2: Číslo 3. Kniha. Číslo 3. O knihu hrajeme. Ale ptám se, kolika obratly je tvořena naše krční páteř? Tak, zkuste si prohmatat krční páteř, pokud tedy nahmatáte. No a obratlů tam máme 5, 6 nebo 7?
3: 7.
2: Vy jste byl na mě strašně moc rychlý. Ani ten podkres jsme vám nestihli dát a rovnou říkáte 7. Ano, je to přesně tak, výborně. První bod je váš.
3: Tak 4.
2: Ptám se na Florencii. Tohle krásné město plné památek je metropolí jednoho italského regionu a ten region se jmenuje za A Toskánsko, za B Kalábrie, za C Apulie. Kam patří Florencie?
3: Toskánsko.
2: A skutečně, kdo nebyl, vypravte se. Nádherné město. Tak pojďme dál do třetice.
3: No a 5.
2: Otázka číslo 5 se ptá, zdali pak víte, jakou barvu má drahý kámen s názvem malachit. Malachit je buď za A zelený, nebo za B červený, nebo za C modrý.
3: Zelený.
2: Zelený říkáte, tak já jsem tam zaslechla tu nápovědu, kdo pak s vámi hraje? Pochlupte se.
3: Manželka,
2: paní ví. Tak, která žena by neměla ráda takové krásné, barevné, drahé kameny? Blahopřejeme, vy jste naším prvním výhercem, předáme vás do režie, ať se dobře
3: ano,
2: daří.
3: Děkuju.
2: Naschledanou. Pokračujeme ve hře v Českém rozhlasu Olomouc, je teď s námi kdo, dobrý den.
4: Dobrý den, Tomáš Šumperka.
2: Pane Tomáši, vítáme. Volné otázky jsou tyto. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10.
4: 10.
2: Lipicán je plemeno čeho? Za A holuba, za B koně, za C králíka. Lipicán.
4: Koně
2: říkáte?
4: Králík.
2: Takže králík říkáte. Lipicán říkáte, plemeno králíka. Byl to ten kůň.
4: No.
2: Škoda.
4: Dobře.
2: Nevadí. Těšíme se příště, děkujeme za hru. Naschledanou.
4: No.
2: Tak, tady to nevyšlo, nevadí. Čekáme na dalšího hráče a tím je kdo v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
5: Dobrý
2: den.
5: Petr Zavoty.
2: Dobrý den, pane Petře, vítejte. Takže 1, 2, 6, 7, 8, 9.
5: Tak devítku.
2: Vavel je vrch, na kterém stojí Královský hrad, také katedrála svatého Stanislava a Václava. Tento vrch Vavel se nachází v kterém městě Krakov, Varšava, Vroclav.
5: Tak zkusím Cčko.
2: Říkáte Vroclav, Polská, Vroclav a Královský hrad. No, bylo by to hezké, ale není to tak. Je to Krakov, škoda. Škoda, škoda, děkujeme a rádi vás uslyšíme příště, pane Petře, nashledanou. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc už v tuhle chvíli zdraví dalšího hráče, nebo nemáme dalšího hráče. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, zdraví vás Dena z Holubic.
2: Paní Zdeničko, zdravíme vás také. Tak pojďme na to. 1, 2, 6, 7, 8.
6: Desítka už není?
2: Ne, ta už není.
6: Tak 8.
2: Otázka číslo 8 se ptá, jaký obor medicíny je oftalmologie. Oftalmologie se zabývá ušima. Nebo je to za B dětské lékařství, nebo je to za C oční lékařství, oftalmologie.
6: Oční lékařství?
2: Určitě. Ano, ano, ano, ano. Tak pojďme dál, to byl první bod.
6: 7.
2: Tak, otázka číslo 7. To my tady máme úryvek z jedné básničky. Tak paní Zdeničko, vy jako básnířka, to by mohlo být něco pro vás, pozor. S Bohem a kdybychom se víckrát nesetkali, bylo to překrásné a bylo toho dost. Jak pak se jmenuje známý název této známé básně Vítězslava Nezvala? Takže za A s Bohem a díky, za B s Bohem a šáteček, za C s Bohem lásko.
6: S Bohem a šáteček.
2: A to je přesně ono a je to. Jed velký potlesk, paní Zdeničko, výborně. Tak do třetice, kam? Máme tady 6, 2, 1.
6: 6.
2: Otázka číslo 6. Tak ta je tentokrát ta naše rozhlasová. My se vás ptáme, schválně povězte, kdo vás celý tento týden od pondělí do čtvrtka provází na vlnách Českého rozhlasu Olomouc po 17. hodině předvolebními debatami. Tak těmi předvolebními debatami, ano, volby se nám blíží, komunální volby v pátek a také v sobotu. V pátek se volební místnosti otevírají ve 14 hodin. No a těmi předvolebními debatami vás po 17. hodině provází od pondělí do čtvrtku, tedy jenom tento týden, za A Aleš Spurný, za B Jirka Matějů, za C Mirek Kobza.
6: Aleš Spurný.
2: Aleš Spurný, říkáte, náš regionální stopař, že by se pustil do předvolebních debat. Tak to ne.
6: Tak to byl Jirka Matějů.
2: Byl to Jirka Matějů. No. Škoda, škoda.
6: Škoda, no. Já jsem teďka neměla možnost to poslouchat po té 17. hodině, tak.
2: Tak to je velikánská škoda. Paní Zdeničko, no. Krůček od výhry jste byla. Nevadí, budeme se těšit na vás příště. Nashledanou.
6: Příště, nashledanou.
2: Děkujeme moc za hru. Mimochodem, dnes vysíláme třetí z těch čtyř předvolebních debat. Vylosování a pozvání tentokrát byli zástupci za Starosty a nezávislé, dále zástupci za Společně, zástupci dále za SPD, Trikoloru a Svobodné. Takže poslechněte si po 17. hodině další předvolební debatu. No a pokud se budete chtít zapojit opět do hřebíku, tak to se na vás budeme těšit zítra v tomto čase, tedy opět po 14. hodině.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: My dnes v Olomouci máme krásné podzimní počasí, ale zajímalo by vás, jak to vypadá ve vrcholových partiích jeseníků. Já věřím tomu, že určitě ano. Tak se tam teď společně pojďme podívat. My teď ve vrcholových partiích jeseníků máme našeho regionálního stopaře, reportéra Aleše Spurného. Aleši, kam na hřeben tě zdravíme, kde konkrétně jsi a s kým? Vítej, hezký den.
2: Krásný den, je tu nádherně, jsem na svém oblíbeném místě, jsem na Šeráku a dívám se dolů na město Jeseník a dívám se na vrcholové kopce, protože výhledy jsou tu úžasné. A to počasí taky, je to přesně to, co je na Šeráku podle mě nejhezčí. Když se honí mraky se sluníčkem a tak se to tu střídá a jsou tu takové ty krásné meteorologické úkazy. Když jsem v pondělí přijel do Jeseníku, bylo 20 stupňů na teploměru v Ludvíkově, kde jsem se ubytoval. Dneska ráno, když jsem odjížděl, bylo 10 a teď je tady na Šeráku taky těch 10 stupňů a docela dost lidí je v Jeseníkách, ale řekl bych, že jsou to hlavně přátelé Jeseníků, kteří přijeli z Polska. Hodně Poláků tu potkávám na těch výšlapech. Včera jsem byl na pradědu, bylo jich tam dost, byla tam i nějaká česká škola. Zrovna tak jsem tady dnes na Šeráku potkal českou školu od Brna, a neboli moravskou školu. No a taky jsem potkal dneska ráno ve Vidalském kříži spoustu houbařů, kteří se z lesa odnášeli plné košíky hub a hlavně těch praváků a říkali, že ten Vidalský kříž je nejlepší. Přijeli od Bruntálu i od Ostravy. A nejen pěší turisté jsou na Šeráku. Já jsem tu potkal manžele, kteří vyrazili na elektrokolech. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravíme Český rozhlas Olomouc.
2: Jak se šlapalo do kopce?
3: No je to zhruba 10 kilometrů, hodinku nám to trvalo, ale za ty krásné výhledy to určitě stálo.
2: Vy jste se vydali z Bělé pod Pradědem.
3: Ano, my jsme se posunuli z rychlovských stezek v Černé vodě do Bělé a s tadyma jsme se vyškrábali na vrchol Šeráku.
2: Já jsem říkal ty své zážitky, když člověk jde tou kamenitou cestou a dívá se na to, jak občas zasvitne slunce, občas přeletí mrak. Co vy jste zažili na tom kole?
3: Tak my máme trénink z těch rychlovských stezek, tak pro nás to byla taková příjemná projížďka.
2: Rychlovské stezky jsem si projel asi před 10 lety. To jsou ty traily a tam si člověk může zkusit terénky i náročnější jízdy.
4: Máte pravdu, je to tak? Dobrý den. Rychlovské stezky se za svoji existenci posunuli hodně dopředu. Jak říkal pan redaktor, před 10 lety, když tam byl, tak to projel a líbilo se mu to. Dneska by se mu to líbilo mnohem víc, protože stezky jsou jejich víc, jsou rozmanitější, takže jsou i pro, jak říkáme, matky s dětmi, ale i pro velmi zkušené bikery.
2: Když posloucháme předpověď počasí, tak si možná užíváme poslední krásné babí léto tady v Jeseníkách. Ještě nesmím zapomenout, před tím Pradědem, předevčírem, jsem byl na Javorovém vrchu, to je kousek od vlastně od Karlovy studánky v Malé Morávce. Když člověk vyjde z Kopřivné, z toho ski areálu, tak tam jsou krásné bukové lesy i javorové a to listí naprosto úžasné. Však fotky najdete opět v rubrice Regionální stopař na webu olomouc.rozhlas.cz. Jak vy to vidíte s tím počasím? Myslíte, že ještě přijde do Jeseníku sluníčko, když jste místní, nebo do těch rychlebek?
3: My věříme, že ano, že ještě toho spoustu stihneme. Chceme stihnout lesní bar v Lipové, chceme stihnout venušiny misky v Kobyle na Vidnávkou a spousta krásných míst.
2: Já si pamatuju, že když jsem si procházel Rychlebské hory, že byly úžasné tím, že jsem skoro nikoho celý den nepotkal a v těchto podzimních dnech byly opravdu krásně vybarvené. Třeba i ten hrad Rychleby, tak kam byste nás pozval?
4: No podle toho, jestli budete samotář, tak hrad Rychleby je paráda, ale v momentě, kdy máte rád lidi, zajděte si na Tačírnu u Javorníku a nebo na druhou stranu Rychlebek na Papesek. Je to horská chata s krásným výhledem, s výhledem na nově zřízenou nedávno
2: rozhlednu Dalimilovou.
4: Rozhlednu Dalimilovou, ta je opravdu, opravdu boží.
2: Ano, z té Černé vody od vás jsem se jednou soutěžkou dral i s kolem tam na ten paprsek a tam už je to magistrála, tam jezdí i Pražáci o prázdninách ve 4 stupech na kole.
4: No, tolik se nikdy tam nepotkal, je opravdu je to magistrál, ale stojí to za to, doporučuju každému. to, že tam je pár lidí, všichni máme rádi přírodu. Tak když nás tam bude víc, tak se nic neděje. To všichni milovníci hor.
2: Z krásných podzimních jeseníků Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Když v závěru milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

0: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. My jsme se přehoupli přes 3:15. Čas cestovat s naším kolegou Mirkem Kobzou a jeho rozhlasovou pohlednicí. Podle starých nálezů se zdá, že v Želechovicích nedaleko Uničova se v dávných dobách usadili hutníci a že tam tavili železo, co jim síly stačily. Z dějin obce je to však jenom jeden malý segment a i za těmi dalšími se právě teď vydáme v našem pohlednicovém cestování.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Projíždíte-li Želechovicemi nedaleko Uničova, zdá se vám, že to je obyčejná obec. Možná si všimnete místního vesnického muzea, ale když už odbočíte na zdejší náves, překvapí vás nejenom zdobnost zdejších statků, ale třeba krásná kaple, a když pojedete ještě kousek dál pod náves, najdete tam malou osadu Pazderna, u které je pískovna sloužící jako koupaliště. Čím jsou však Želechovice z hlediska historického asi nejúžasnější, je to, že se jedná o nejstarší průmyslovou oblast zdejšího kraje. A to myslím doslova. Archeologické nálezy, mimochodem velmi pěkně popsané i v muzejní expozici, potvrzují, že osídlení obce spadá už do dob prehistorických. V neolitu 6000 let před naším letopočtem už tady lidé bezesporu užívali keramické nádoby, střepy, kamenné nářadí, zbytky keramiky pak prozrazují téměř souvislé osídlení tohoto území od doby kamenné až po středověk. Nejvýznamnější nález, který udělal z Želechovic v podstatě světově proslulou lokalitu, však učinili ve 30. letech severně od nynější vesnice archeologové, kteří tady vykopali 7 velkomoravských železářských pecí. To byl jen počátek, který pak doplnil systematický průzkum z prašové návěje, která po druhé světové válce nakonec vydala celkem 24 velkomoravských železářských pícek. A to byl vůbec největší nález podobného průmyslového zázemí a dokladuje technologickou vyspělost velkomoravských hutníků. Ti zpracovávali železnou rudu, která se v okolí Uničova vyskytuje do dnešních dnů. Pozoruhodné je, že už v té době pracovali v jakýmsi manufakturním způsobem. Počátky manufakturní výroby spadají jinak až do 18. století, takže zdá se, že nás tady velkomoravští předkové předběhli o nějakých 800 let. Nejenom archeologická historie, ale i ta skutečná psaná, co se týče Želechovic, je letitá. Obec je totiž uvedena už v zakládající listině kláštera Hradisko v roce 1078, i když pouze v opisech, nad kterými panují jisté pochybnosti. Nicméně vesnice jmenované v listině patří většinou k těm starým obcím, které byly osídleny už právě v dobách velkomoravských a starších. A kromě už zmíněných archeologických nálezů nám to dokladuje i tvar té nejstarší části obce, té dnešní návsi. I přes pozdější stavební úpravy je zde zcela jasná dispozice slovanské okrouhlice se dvěma úzkými vchody, které se v dávné minulosti daly třeba na noc uzavřít nebo zatarasit. Počátky historické existence jsou tedy spojeny s klášterem na Hradisku. V roce 1349 je pak v obci jmenována tvrz a pak už se majitelé obce často střídali. Želechovice patřily k Pňovskému panství a později kolem roku 1510 se vesnice stává součástí Štemberského dominia, kde se trvala až do konce patrimoniální správy. Obec to byla přes tu průmyslovou historii vlastně vyloženě zemědělská. K těm průmyslovým místům snad můžeme počítat Pazdernu, která je zmiňována už v roce 1781, kdy se v této malé osadě už zmiňují dva domy. Nicméně ta samotná Pazderna, tedy místo, kde se zpracovával len, byla asi mnohem starší. Dokonce jsou zprávy, že se sem jezdilo i z okolních obcí. Od roku 1754 stávala na návsi zvonice se soškou svatého Floriana a v letech 1893 až 1895 byla na jejím místě postavena dnešní krásně žlutá novogotická kaple svatého Cyrila a Metoděje. Už od roku 1805 se pak vyučovalo přímo ve vesnici a v roce 1871 byla pro školu postavena nová školní budova. Želechovice nejsou velkou obcí, stojí za to se tady zastavit. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc, ještě 4,5 minuty a bude 15 hodin. V dalších nových zprávách si posvítíme tak trochu třeba na stavební spoření. Tak nás poslouchejte a pak už pokračuje odpolední proud třeba rubrikou Jak nenaletět.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: 18-leté dívce a jejímu příteli hrozí za vraždu a pokus o vraždu v Bohuňovicích až 20 let. Armáda na Libavé testuje drony a roboty. Olomoucká judistka Renata Zachová se na mistrovství světa popere o bronz. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Až na 20 let může jít do vězení teprve 18-letá dívka a její 30-letý přítel z Olomoucka. Žalobce je teď obžaloval z loňské vraždy a pokusu o vraždu v Bohuňovicích. Dívka podle obžaloby svou matku zastřelila a otce postřelila. Její přítel se na činu podílel jako organizátor. Oba jsou ale obžalovaní i z řady dalších trestných činů, jako třeba úvěrového podvodu nebo týrání zvířat, řekl náměstek krajského státního zástupce Jan Beránek. Stavební spoření má aktuálně asi pětina Čechů. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Asociaci českých stavebních spořitelen, do kterého se o prázdninách zapojilo 1000 respondentů. Lidé nejčastěji používají stavební spoření pro pořízení vlastního bydlení. Popisuje předseda asociace a generální ředitel ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek.
3: Je to opravdu produkt, který je široce ukotven. Klienti v 87% respondentů vlastně říkají, že prostředky, které si spoří nebo by si spořili, kdyby si ho uzavřeli, tak by byly použity na financování bytových potřeb.
1: Průzkum taky ukázal, že 3/4 dotázaných by uvítali státní podporu vyšší než 1000 korun ročně. V minulosti byla dvojnásobná, snížila se předloni jako součást vládního úsporného balíčku. Nad vojenským prostorem Libavá se v těchto dnech hemží drony. Vojáci tam totiž v rámci cvičení Moravian Lance testují prototypy bezpilotních letounů, ale také pozemních robotických prostředků. Získané poznatky armáda využije při plánování modernizace výzbroje. Dnes to řekl velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal. V budoucnu by autonomní robotické systémy mohly kromě průzkumu a detekce cílů zajišťovat i zásobování

0: vojenských jednotek, ostrahu důležitých objektů nebo transport zraněných vojáků z bojiště. Sport. Olomoucká judistka Renata Zachová zabojuje na světovém šampionátu o bronz. Dvojnásobná mistryně Evropy se dostala do souboje o medaili přes opravu. Předtím musela absolvovat další 4 duely. Nahuštěný program popsala Českému rozhlasu.
1: Je to super pocit, když jsme šli vlastně teď od ty opravy, tak jsem říkala trenérovi, že to jde jak na běžícím pásu. Nechci, aby jsme vychladli. Jsem ale ráda, že se to povedlo. A já chci bojovat pořád o tu medaili a pořád je ta šance.
0: Kolem 16. hodiny nastoupí Zachová v boji o bronz proti Maďarce Krizové. Počasí. Zítra bude na střední Moravě polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D35 na 280. kilometru před Velkým Týncem u Olomouce ve směru na Olomouc. Je tam uzavřený levý pruh kvůli opravě povrchu vozovky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tady je Český rozhlas Olomouc. My si v téhle hodině budeme hodně povídat o podvodech a reklamních tricích. Tak právě těmi reklamními triky, co se týče vhodných a nevhodných potravin, tak těmi začneme v rubrice Jak nenaletět už za chvíli. Ještě předtím si ale poslechněte Babiho Daňka a také kapelu Jelen. Zora Jižková vám přeje krásné odpoledne s námi.

0: Máme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: A tentokrát to bude o jídle. Snažíte se jíst zdravě? No, to je v pořádku, ale pozor na reklamní triky. Výrobci totiž často používají označení, která znějí lákavě. Po knedlíku z biomouky ale rozhodně nezhubnete. Na marketingové pojmy v potravinářství se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
3: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky, například fitness, proteinový, farmářský a nebo tradiční. Co to pro nás znamená?
4: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
3: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
4: Tak pardon, já teda u těch párků bych se dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
3: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
4: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových, a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
3: Co to znamená bio?
4: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě, na pastvě z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
3: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
4: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný dezert a on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
3: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: Poslouchejte nás v tomto čase také zítra, protože si v naší rubrice povíme o bezpečnosti při komunikaci s bankou a o podvodech, konkrétně podvodech internetových obchodů, které odhalili olomoučtí kriminalisté, tak o těch si ještě více povíme už za chvíli.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Olomoučtí kriminalisté dopadli tři cizince podezřelé z podvodných internetových obchodů. O peníze kvůli nim přišly stovky lidí a desítky firem z celého Česka. Jak celý ten podvod fungoval, tak to vám povíme za chvíli s naší reportérkou v Českém rozhlase Olomouc. Teď Aleš Brychta.

Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky. Na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zdravíme z muzejní noci, jsme zrovna v Olomouckém rozhlase.
1: Ahoj mami, zdravím tě z rádia, měj se hezky, bylo to tady fajn.
2: Zdravíme strejdu Josefa z Českého rozhlasu.
3: Ať se brzy uzdraví.
0: Mně se tady moc líbí a všem moc doporučuji.
4: Zdravím našeho tátu, který teďka zrovna skládá kamion.
5: A doufáme, že příští rok půjde s námi a slibujeme mu, že to vezmeme aspoň přes jednu hospodu.
6: Zdravím naši paní učitelku, mám vás rád a doufám, že mi dáte ještě nějakou jedničku.
2: Ahoj, zdravím Olomouc.
7: A hlavně přeji všem pracovníkům hodně úspěchu, zdaru a hodně spokojených posluchačů.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: podvodech si ještě jednou budeme povídat tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v tom středečním odpoledním proudu. Kriminalisté z Olomouce totiž vypátrali trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových podvodů a obchodů. Škoda přesáhla celkem 11 milionů korun, poškozených je přes 300 lidí a také firem napříč Českem. No a o peníze přišli při nákupu právě z falešných e-shopů. Podrobnosti k celému případu má teď pro nás v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc naše reportérka Barbora Taševská. Vítej, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Olomoučtí policisté informovali o tom, že tři cizinci ve věku 29, 33 a 37 let se podvodů dopouštěli od roku 2023 do loňska. Lidé přišli o peníze, protože nakupovali elektroniku a stavební materiál z falešných e-shopů. Internetové obchody muži vytvořili pomocí běžných šablon, vytvořili na ně také kladné recenze, takže zákazníci neměli podezření. Jak celý podvod fungoval, popsal Jiří Prečan, vedoucí oddělení kybernetické kriminality.
2: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených. Této trestné činnosti obvinění pokračovaly v roce 2025, konkrétně od ledna do března, kdy nejprve upravili způsob páchání. Konkrétně na místo podvodného shopu tedy založili doménu, na kterou umístili podvodné webové stránky, prostřednictvím kterých nabízeli, řekněme, výrobky ze specifického špatně dostupného materiálu a následně se vydávali ze zákazníka, který poptával u firem České republice vyrobení dílu z tohoto špatně dostupného materiálu.
1: Firmy pak odkazovaly právě na tyto podvodné webové stránky. Mužům teď hrozí až 8 let vězení.
0: Jsou ty podobné podvody běžné?
1: Jen za prvních 9 měsíců letošního roku evidují policisté v Olomouckém kraji více než 1000 případů kybernetických podvodů. Škoda zatím dosahuje téměř 280 milionů korun. Víc popsal Jan Lisický, vedoucí odboru obecné kriminality.
3: Jenom pro srovnání, za celý loňský rok lidé v Olomouckém kraji přišli o nějakých 276 milionů. V roce 2025 dosáhla celková škoda způsobená kybernetickými podvody v České republice téměř 6 miliard korun. Aktuálně v tomto roce se škoda v celé České republice pohybuje kolem 5 miliard korun.
1: I přes snahu policie upozorňovat na podobné případy jsou podle něj zatím škody dramatické.
0: Co lidé můžou dělat, aby na podobné triky nenaletěli?
1: Nejčastěji se obětí takových podvodů podle policie možná pro mnohé překvapivě nestávají seniori, ale lidé mezi 40 a 55 lety. Problém je, že mají pocit, že jim se to stát nemůže. Metody podvodníků jsou ale už tak sofistikované, že obětí se může stát každý. Pomoci může třeba policejní projekt Pan Prokoukl. Pokračuje koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Zuzana Slabá.
4: V rámci vlastně preventivních projektů, co tady máme v Olomouckém kraji v rámci kyber problematiky, tak tady máme webovou stránku pana Prokoukla www.panprokoukl.cz, kdy na téhle stránce je možné provést analýzu e-shopů, e-mailů, komunikace. Můžete si vlastně udělat print screen vlastně čehokoliv, co vám přijde podezřelé, a ta analýza vám vlastně vyhodnotí, zda se jedná o podvod či nikoliv.
1: Upozornila také, že nejrizikovější období pro podobné podvody nás teprve čeká. Blíží se totiž Vánoce.
0: Je to přesně tak. No a já mohu ještě doporučit, abyste poslouchali vysílání Českého rozhlasu Olomouc, protože koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Zuzana Slabá, a nejen ona, bude v úterý 20. října v rámci Prý Bohemia Radio Festivalu, Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby, hostem tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Vy, naši posluchači, pokud budete chtít, tak můžete být u toho, protože celá ta Dobrá rada se v úterý 20. října bude odehrávat živě v našem rozhlasovém atriu v Pavelčákově 19. No a pozor, Zuzana Slabá z krajského ředitelství policie tady bude mít také dárečky, takže bude se i soutěžit. No a samozřejmě budeme mluvit právě o těch internetových podvodech a o tom, jak nenaletět. Tedy v Českém rozhlase Olomouc živě v našem atriu pro vás v úterý 20. října od 10. do 11. hodiny. A tyhle důležité informace informace nám přinesla naše kolegyně Barbora Taševská. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou, hezký den.
5: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.

0: byl Petr Rezek v Českém rozhlasu Olomouc. Pár tipů pro dnešek. Pozor, jeden tip je také hlavně pro děti a týká se rybaření, takže na ten si ale počkejte. Tak začneme v Proskejově. Městská knihovna Proskejov vás zve dnes už na 17. hodinu na povídání, besedu, přednášku na téma Josef Formánek, cesty okolo duše a světa. Pokud byste na tohle povídání chtěli zajít, tak můžete do městské knihovny v Proskejově dnes na 17. hodinu. No a v Kravařově 9 v Proskejově dnes až do 19. hodiny probíhá Den duševního zdraví na téma Zotavení začíná rozhovorem. Pokud byste se chtěli přijít podívat a informovat, máte možnost. Další zajímavá beseda a přednáška vás dnes čeká v městském knihovně v Šumperku. Knihovna TG Masaryka nabízí besedu o kancléři Metternichovi. Pokud byste měli chuť si na tuhle besedu zajít, tak máte šanci v Šumperku v knihovně dnes od 18. hodiny. No a pozor, teď to rybaření. Rybářský kroužek Jeseník startuje svoji činnost právě dnes. A pozor, to už od 16. hodiny. Takže chcete-li, pokud by vás to zajímalo, milí rodiče nebo prarodiče, popadněte své děti či vnoučata a utíkejte s nimi na 16. hodinu do rybářské líhně Bukovice. Je to vlastně úvodní setkání a zahájení tohoto rybářského kroužku pro děti. Bude trvat celý školní rok 2026-2027 a pozor, děti tam budou čerpat nejen takovou tu teorii, ale hlavně budou v přírodě a budou se učit rybařit. Takže rybářská líheň Bukovice, Jeseník, rybářský kroužek tam startuje pro děti právě dnes od 17. hodiny. A tady v Českém rozhlase Olomouc už za chvíli startuje další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Víte, že někteří lidé přijímají o jedno žebro navíc, tak si o tom za chvíli povíme.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc, ještě Any Lennox do 16. hodiny a to už nás pak čekají nové aktuální zprávy a po nich Humoriáda dnes s Vítězslavem Jandákem. Nezapomeňte také po Humoriádě pak po 17. hodině další, už třetí v pořadí předvolební debatu ke komunálním volbám z České.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soud v Olomouci potvrdil muži 10 let za smrt manželů z Kopřivnice. V Hanušovicích znovu otevřela tělocvična poničená povodněmi. Hrad Bouzov je letos 6. nejnavštěvovanější památkou Národního památkového ústavu. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Vrchní soud v Olomouci dnes poslal na 10 let do vězení muže za smrt manželů z Kopřivnice. Loni v březnu jim 49-letý Petr Vašenda prodal náplasti se syntetickou drogou fentanylem. Podíl na smrti manželů popíral, tvrdil, že spáchali sebevraždu a obhajoba žádala vrácení případu. Odvolací soud však jeho argumentům neuvěřil. Dělníci dokončili v areálu základní školy v Hanušovicích opravu tělocvičny poničené předloňskými povodněmi. Vedení školy ji slavnostně otevřelo dnes odpoledne. V tělocvičně jsou podle informací a sociálních sítí města nové sprchy, zrekonstruované šatny a opravený povrch.
2: Tělocvičnu v budově základní školy v Hanušovicích dělníci opravovali po bezmála 30 letech. Poslední rekonstrukce se tělocvična dočkala také po povodních, a to v roce 1997. Z Hanušovic Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla téměř 5% a 8 desetin. Oproti září se tak zvýšila skoro o 3 desetiny procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Hypotéky zdražují už 7 měsíců za sebou. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Státní hrady, zámky a další památky v Česku navštívili letos do konce září zhruba 3 miliony a 800 tisíc lidí. Například na hrad Bouzov přišlo bezmála 97 tisíc návštěvníků. Díky tomu je 6. nejnavštěvovanější památkou ve správě Národního památkového ústavu. Sezóna na hradě přitom dál pokračuje, říká kastelánka Zuzana Šulcová.
3: A připravujeme adventní, vánoční a silvestrovské prohlídky. Nejbližší akcí ale jsou strašidelné prohlídky poslední víkend v říjnu, kdy budeme mít připravené i pro děti strašidelnou dílnu, budou si moci ozdobit perničky a vyrobit nějaká strašidelka. Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace klesla v žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové federace FIFA o 3 příčky na 51. místo. Po 4 porážkách v Lize národů figuruje národní tým v pořadí nejníž od září 2017. Na prvním místě dál zůstávají mistři světa Španělé.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě zítra čekáme polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne

0: večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách čekejte 13 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na exitu 298 Lipník nad Bečvou ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané auto a je tam neprůjezdný pravý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu těch humorných je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák.
3: Slavko, samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
2: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jendák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude to první?
1: No můžem, Patriku. Mě napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali ten Cibulka Munzar.
0: Dobře,
1: jo?
0: A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych jistral do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Říkají, ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte, vy vole, až napnou zase vás, protože musí být mladý. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Láska z pořadu Sejdeme se na Cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér. A odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlo i 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl tak, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskaři v takovém případě vidět fotku třeba z mládí, nebo to taky je
1: jejich myslím,
0: tvůrčí.
1: Že na to oni kašlou. Jo. Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečnej, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací. Tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličeji.
0: Ne.
1: To byla trošku hustota, opravdu.
0: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
1: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
0: No tak to už pěkně zeskazilo během toho.
1: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
0: A pak to šlo do cateringu.
1: No, pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme. Já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, díč, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekouchaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
0: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí
1: samozřejmě
0: to, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila, může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já, proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
1: To je těžká konkurence.
0: No, tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
1: Zdravím
2: mého oblíbeného herce pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi až dřív jako herec. A vybral bych, a Patriku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Mějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další bod.
3: Luděk Munzar další.
1: Ať se daří, kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna, všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky, to je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano, moc.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štátní kapitán, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvuk bagančata a obout si přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat, ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces a když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnul, všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
1: Humoriáda. Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě moc krát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku pocákanej tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněnej. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře, a jsou si vědomi, co to může způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ano. Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště, některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s rallyovými jezdci Škodovky, Finny, to bylo strašný. Víte co? Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli rallyový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukázněji se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo. No. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip Humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato, ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já jí mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši. Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy!
5: Nikdy!
3: Proč?
4: To protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce. Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
3: Ulehli jste?
4: Ano.
3: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano.
3: No. Objali jste se?
4: Ano.
3: Políbili?
5: Políbili.
3: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si naředíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 7:30.
3: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si naředíme budíka na 6:30. No. Když si Váša, tedy pardon, pan Koňas, trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece...
3: A co bude se snídaní?
4: Drahuško, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
4: Ale bambulinko, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát při krajní chleba pobodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal, na to jsi měla pozvat pana Tinterfalda.
5: Žárlí, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
3: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
3: Bado.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte,
2: se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme, to už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí v tomto případě, čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo, to už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej, ne, on je veselej. Tak to má bejt.
1: Mm-hmm. k hercům, kteří to hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou. Takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala. Takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menšík, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v šestém patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky, nakytky, které byly v barvách Slávie.
1: On až tak,
2: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všechny ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete, Ačko nebo Bčko, volte SMS-kách na čísle 90 011 04, taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu, vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Mm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přestali jít.
3: Chtěl bych hlasovat... Slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce o Popelce. Moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu. A tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hereček německých,
4: ano,
2: která
4: se
2: v té pohádce
4: objevila. Mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka. A já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře. Ještě nějaký ten hlas přidáme? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct. Máte ho mít, Menšíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas se žení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá? Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si, to si ani nedovedeš představit.
9: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopusti si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte.
7: Aha. Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz? No, ten hlava rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme,
8: prosím,
9: proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tenhle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: To jde, ne?
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, on nás zblajízne 10 rakviček, jen to hvízne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Ale. Pan Koňas, slečno Dučmořová, holduje alkoholu?
8: No, prčka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
8: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
8: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuji, kvůli mě nesli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kokta! To má spytí.
8: Že se nestydíš ty, ačkoliv ty ses nikdy nestydila.
9: Jak to se mnou mluvíš tady před lidma?
7: No, pokračujte.
9: Netvor! Do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu slečno. Mauzta!
7: Okamžik, prosím. Vážený soude. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku. S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
8: My dva? Dášo?
9: Vášo?
8: Nikdy!
9: Nikdy!
7: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo... To trvalo strašně dlouho, že on chud listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Bylo to hezký,
4: my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, co bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl. Takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému co? Svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval. Já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways. No, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A byl to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo to fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
2: Ale pořád
4: je
2: dobrý.
4: To hůř fajn, vážení, ale strana musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, nebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíper, Rostav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím. Zdravím také všechny ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: Ten se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, po dovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře, dobře. A ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Humoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Humoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo ano. Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc. My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů, je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Až ke hvězdám, ty ano.
7: Citát, znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já ne,
8: Goethe. To krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno, Goethe.
8: Čím?
7: Ale, no jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam,
7: ani Kleine Nachtmusik. Tak, no.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést muže výš, k výšinám, nad obračným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: srazit dolů,
8: do propasti. Ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky cílem ženy.
8: Ale jsme-li dole, je to vinou nás, mužu. Nás mužů.
7: Ano, ano, prostě je tady žena, která, bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe,
7: no?
8: Jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe, ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje.
7: Jučte.
8: Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Ne, pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Víte, to je vulgární.
7: Ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: prozásní,
8: zduchovní.
7: I vy jste zduchovní. Jak vešla ta blondýna na vás.
8: Já jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné věci.
8: To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, co, no tak tako, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: No. To já bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde
8: v jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl na sebou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takový. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchoři.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoučtí kriminalisté dopadli 3 cizince podezřelé z podvodných obchodů. V Kobylé nad Vidnavkou už je hotová rekonstrukce kulturního domu. Olomoucká judistka Renata Zachová získala bronz na mistrovství světa. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Hezkou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí policisté dopadli 3 cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem napříč Českem. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků. Jak podvody probíhaly, popisuje vedoucí oddělení kybernetické kriminality Jiří Prečan.
4: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
2: Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku skončila rekonstrukce kulturního domu. Předloni v září ho poničila povodeň. Dělníci zároveň opravili tamní obecní byt. Investice si vyžádala zhruba 1,5 milionu korun, říká nezávislá starostka Miroslava Rybáriková, která kandiduje v říjnových volbách.
5: Takže jsme požádali o dotaci z Živlu 1, kde nám byla ta dotace přidělena a proběhla tedy oprava. A zároveň jsme žádali o Olomoucký kraj, kdy nám dali dotaci na opravu obecního bytu, kde nám kraj poskytl 700 tisíc. Celkově ta rekonstrukce byla asi v hodnotě 1,5 milionu.
2: Systém sdílených jízdních kol v Prostějově v letech 2027 a 2028 zajistí společnost Nextbike. V koncesním řízení podala nejvýhodnější nabídku. Ve městě bude opět k dispozici nejméně 180 kol, z toho 165 klasických a 15 elektrokol. Výsledky koncesního řízení schválili radní.
6: Sport.
2: Olomoucká judistka Renata Zachová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. Ve váhové kategorii do 63 kg porazila v nastaveném čase zápasu o bronz Maďarku Anu Krizovou. A volejbalistky Přerova dnes v prvním vyřazovacím kole Českého poháru narazí na prvoligový tým pražských Nuslí. Utkání startuje v hlavním městě už za necelou hodinu. Přerov loni ve stejné fázi soutěže vypadl s prvoligovými Českými Budějovicemi. Trenér Michal Grivalský tak nechce utkání brát na lehkou váhu, ale nevyloučil změny v sestavě oproti prvnímu kolu extraligy v Prostějově.
7: Určitě jiný soupeř než Prostějov, ale nesmíme nic podcenit, protože známe z loňského roku, jak to dopadlo s Budějicema, takže neříkám, že sestava bude úplně stejná, ale určitě nechceme nic podcenit a jedeme si tam pro výhru, pokud možno co nejdřív. Náš cíl je postoupit v tom českém poháru.
3: Počasí.
2: Zítra bude v Olomouckém kraji polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D35 na 271. kilometru u olomouckých Nemilan ve směru na Ostravu.

0: na vozovce leží předmět.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Komunální volby 2026.
1: Příjemný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Jirka Matějů. Je tu třetí debata ze čtyř před blížícími se komunálními volbami do zastupitelstva města Olomouce, které jsou plánovány na 2. říjnový pátek a sobotu. Do dnešní debaty, jejíž složení určil los, jsou pozvány tyto kandidující subjekty. Hnutí Starostové a nezávislí, za které je s námi ve studiu lídr olomoucké kandidátky Marek Zelenka. Dobrý podvečer.
2: Dobré odpoledne.
1: Také je tu hnutí Společně, za které je s námi ve studiu lídr olomoucké kandidátky Otakar Štěpán Bačák. Hezký podvečer.
3: Dobrý podvečer i za mě.
1: A společná kandidátka Svoboda a přímé demokracie, Svobodných a Trikolory, za kterou je s námi ve studiu lídr olomoucké kandidátky Pavel Jelínek. Dobrý podvečer.
4: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Komunální volby 2026.
1: Pánové, na úvod vás poprosím o krátké představení, proč kandidujete a jaké jsou vaše priority. Začneme u Marka Zelenky za STAN.
2: Tak dobré odpoledne. Jsem Marek Zelenka, jsem profesí právník. Už asi 10 let se zabývám fungováním samosprávy, především z pohledu korupce, transparentnosti veřejných zakázek. Aktuálně pracuji v IT firmě, která se veřejnými zakázkami a službami pro stát a samosprávy zabývá dlouhodobě. Důvod, proč kandiduju, je primárně nespokojenost s tím, že ve Strakově akademii i na hejtmanství máme spojení stran, které bych já si nepředstavoval v demokratické střední Evropě. To mě trošku žene dopředu a nenechává mě to chladným. A zároveň myslím, že za svůj profesní život už jsem nazbíral tolik zkušeností a dobré praxe, nejenom z Česka, i ze zahraničí, že bych je rád předal do Olomouce.
1: Říká Marek Zelenka za STAN. O stejné poprosím Otakara Štěpána Bačáka za Společně, tedy o krátké představení, proč kandidujete a jaké jsou vaše priority.
3: Tak já tady z těch tří subjektů vlastně zastupuji aktuální olomouckou koalici. Osud mi přinesl to, že vlastně už nyní působím v té koalici druhé volební období, takže ten primární důvod je samozřejmě navázání na tu osmiletou práci, kterou pro město Olomouc vykonávám, a samozřejmě je tam spousta projektů, které jsou teprve rozpracovány a člověk má vždycky vůli, byť asi to bude přesně i za dalších x volebních období, že by měl stejnou vůli něco dokončit, ale myslím si, že na to ještě mám síly. Ty priority pro mě samozřejmě jako náměstka primátorky zodpovědného za ekonomiku je udržet a vylepšovat ty ekonomické aspekty, ať už je to zadlužení, ať už je to zejména teda stránka příjmová, no a potom z těch gescí zeleň, odpady, energetika, tam je přesně spousta jako projektů, které bych ještě rád dokončil.
1: Říká Otakar Štěpán Bačák za Společně a o krátké představení, proč kandiduje a jaké jsou jeho priority, poprosím i Pavla Jelínka za SPD, Svobodné a Trikoloru.
4: Takže já jsem rodilý Olomoučák a město mám velmi rád. Bydlí zde moje děti a moje 4 vnoučata. 20 let jsem zde budoval firmu, která i bez mě pokračuje dále a je úspěšná. Jsem místopředseda krajské organizace SPD a vím, že Olomouc je dobré místo pro život a my ho chceme udržet a rozvíjet. Také jako náměstek vlastně hejtmana pro strategický rozvoj vím, že bez rozvoje není žádná budoucnost a Olomouc je historické město, my ctíme minulost pro to, aby jsme mohli mít nějakou světlou budoucnost. A ty priority, určitě hlavní prioritou je bezpečnost, v podstatě podpora sportu, kultury, dostupné sociální služby, udržení, rozvoj tramvajových tratí a boj s byrokracií.
1: Říká Pavel Jelínek za SPD, Svobodné a Trikoloru.
0: Komunální volby 2026.
1: Pánové, jaký dopravní problém Olomouce byste označili za nejurgentnější a jaké řešení chcete prosadit? A jak má město hledat rovnováhu mezi parkováním, plynulostí automobilové dopravy, veřejnou dopravou, cyklisty, chodci? Jako první se zeptám Otakara Štěpána Bačáka za Společně.
3: Tak to téma je velice široké a samozřejmě i v tom uplynulém období se řešilo v těch všech bodech, které jste tady vzpomenul. Asi to nejpalčivější je samozřejmě otázka parkování, protože musíme si přiznat, že naše města nebyla budována pro ten počet vozidel, které dneska v průměru jedna domácnost vlastní. Takže pořád se nějakým způsobem, ať už revitalizací těch zejména sídlišních prostor snažíme dosáhnout zvýšeného počtu těch parkovacích míst. Musíme si přiznat, že samozřejmě vše je to primárně o penězích, takže někde na počátku bylo založení fondu mobility. Já jsem se díval dneska ráno, tak na tom účtu je aktuálně asi 123 milionů korun, což už je dobrá částka pro to, aby jsme začali plnit ty základní principy, to znamená výstavbu zejména těch parkovacích domů a začít hledat pozemky a prostory pro parkování vlastně vně toho města. Ale to není samozřejmě jediná věc, která Olomouc trápí, samotná průjezdnost toho města, obchvaty a tak dále. To jsou další věci, byť nejsou až tak v gesci, protože město se stará primárně o místní komunikace a městské komunikace, ale samozřejmě může být nápomocnou a musí intervenovat, jak co se týká krajských komunikací, tak co se týká státních komunikací o budování těch obchvatů. Určitě všichni mi dají za pravdu, že prioritou je vybudování tedy té východní tangenty, kde dáváme podněty ředitelství silnic a dálnic, aby se to v této fázi alespoň začalo budovat v té větvi od Lípenské směrem na Štemberg. No a v neposlední řadě samozřejmě velkou zátěží nebo velkou položkou rozpočtu města je městská hromadná doprava, kdy v podstatě z toho rozpočtu tam jde nějaká 1/6. Myslím si, že naše městská hromadná doprava je, co se týká zejména té infrastruktury, na velice dobré úrovni. Já ještě jako bývalý náměstek ekonomický dopravního podniku, tak jsem byl u toho, když jsme vlastně dosáhli plnou nízkopodlažnost u autobusové trakce, byli jsme první v České republice, takže bylo to i zásluhou toho, že jsme velice dobře pracovali s dotačními tituly, které nám umožnili nakupovat ty vozidla. Myslím si, že v tom se pokračuje. Blížíme se samozřejmě k éře té bezemisní dopravy. Tam máme taky velice dobře našlápnuto. I dotačně získáme velké množství prostředků pro vybudování těch nabíjecích stanic a pro ty samotné vozidla. Takže toto si myslím, že jsou ty hlavní témata, na kterých bychom se dále měli shodnout a rozvíjet je.
1: Říká Otakar Štěpán Bačák za Společně a také Pavla Jelínka, který kandiduje za SPD Svobodné a Trikoloru, se zeptám, jaký dopravní problém Olomouce byste označil za ten nejurgentnější a jaké řešení chcete prosadit, případně jak má město hledat rovnováhu mezi parkováním, plynulostí automobilové dopravy, veřejnou dopravou, cykly a chodci. Jde to vůbec?
4: Děkuji za otázku. Určitě tím nejpalčivějším problémem je podle nás právě ta statická doprava, to znamená to parkování, to odkládání aut při cestě do práce, do zaměstnání a podobně. Na druhou stranu doprava není válka proti automobilům a úkolem města by mělo být zařídit, aby se v Olomouci dalo pohodlně dostat jak do práce, tak za službami, k lékaři i domů, autem, tramvají, autobusem nebo pěšky. A pokud to chceme po lidech, aby nechávali například auta na okraji města, musíme jim tam nejdřív nabídnout, kde zaparkovat a jak se rychle dostat dál. Já, protože jsme doteď byli v opozici, tak si můžu dovolit takovou řečnickou kontrolní otázku, kolik nových parkovacích míst město skutečně vytvoří mimo centrum v příštích 4 letech a jak zajistí, aby ty takzvané P plus R parkoviště nebyla jen hezkou zkratkou v dopravním plánu, ale skutečně fungovala. Ono to není jednoduché, protože je to otázka pozemku, je to otázka napojení na MHD. Sice to není legislativně dáno, ale pořádné P plus R parkoviště by mělo být napojeno na vysokokapacitní MHD a to u nás v Olomouci máme vlastně jenom tramvaje. Takže na to, aby někdo odložil auto, a potom autobusem jel v koloně do práce. To určitě není ta věc, která by ho k tomu lákala. Já možná jsem možná v některých věcech trošku vizionář, ale vzhledem k tomu, že úplně původem mám Žilinskou univerzitu dopravní, tak mým takovým snem by bylo pro Olomouc vytvořit systém takzvaných vlakotramvají, kdyby například obyvatel ze Senice byl schopný dojet až do fakultní nemocnice jedním vozem bez přestupu, a ve světě to takhle je. A pokud vím, tak AŽD už začalo dokonce testovat vlakotramvaje, takže byl bych velmi rád. Ale k té statické dopravě možná velmi krátce, je potřeba zapojit všechny. Všechny, kteří tady jsou nějací silní hráči, takže například i Univerzitu Palackého, pokud má zájem stavět koleje, ano, stavějte, ale udělejte pod nimi i velké parkovací místa na to, aby nám ty, řekněme, možná až tisíce vozů, kterými studenti přijedou, z těch ulic zmizely.
1: Říká Pavel Jelínek, který kandiduje za SPD, Svobodné a Trikoloru. A slovo dostane samozřejmě i Marek Zelenka, který kandiduje za STAN. Jaký dopravní problém Olomouce byste označil za nejurgentnější a jaká řešení chcete prosadit a jak má město vlastně hledat tu rovnováhu mezi parkováním, plynulostí, dopravy, veřejnou dopravou, cyklisty a chodci?
2: Tak nejurgentnější možná bude konečně zprovoznit ten parkovací systém komplexně, tak jak byl plánován už před kolika 6 lety, a i díky tomu, že jsme místo dobře designované veřejné zakázky pokračovali v tehdejším fungování jedné firmy, a tak jsme vlastně zase na začátku a teď čerstvě se vypsala teprv zakázka na několik let dopředu. Takže toto je velký dluh. Vzhledem k tomu, že jsme placka, tak si myslím, jako Olomouc, ta udržitelná doprava tady je na snadě. Díky těm průzkum, které máme, tak víme, že pěší doprava dělá celkem solidní část toho dopravního mixu. Nicméně v rámci ní bezpečnost dětí a seniorů je podle nás to gro, od čeho bychom se měli odpíchnout. Jsem rád, že za poslední volební období prošly některé projekty jako bezpečné cesty do škol, které identifikovaly konkrétní místa, které se mají změnit. Tak to je za mě primární zájem jako otce dvou dětí. A nejenom proto, protože to, jak bezpečně chodí nebo se dopravují děti na kroužky a do škol, ovlivňuje celé rodiny, jestli je budou muset vozit ze strachu, aby je něco nepřejela nebo ne. My vidíme velký potenciál v tom, jak rozvinout MHD ještě víc než teď. Souhlasím, že na kvalitní úrovni, nicméně vzhledem k tomu, že jsme tak zadlužené město, tak si jen tak nemůžeme dovolit ty vizionářské projekty, na ty si budeme muset počkat, až se stane zázrak ve změně rozpočtového určení daní. Takže my vidíme naši možnost v rozvinutí MHD, a to je taková malá revoluce, kterou bychom rádi převzali z Ostravy. Já tomu říkám MHD jako Netflix, to znamená změna způsobu kupování jízdného, aby to bylo tak, jako v 21. století jsme zvyklí. Další způsob, kterým bychom zatraktivnili MHD, je něco, co na první pohled zní populisticky, nicméně v Praze to zavedla třeba ODS už asi před 20 lety, a to je jízdné pro děti do 15 let zdarma, což by nás ve výsledku stálo podle našich výpočtů pouze 10 až 12 milionů ročně, což právě z toho fondu mobility by se celkem elegantně pokrylo a umožnilo by to všem těm rodinám v uvozovkách lépe dýchat. Na MHD by podle mě mělo být navázeno i systém sdílených kol, tak jak je to navázáno v Praze konkrétně. To znamená, ten, který jezdí pravidelně MHD, by měl mít i tu poslední míli k dispozici na kole, jízdami zdarma. No a pro mě velké téma je řízení nejenom dopravního podniku, ale všech městských firem. Nedávno jsme na to vydali takovou studii. Posluchači si ji můžou dohledat, když se dají do internetu Transparentní veřejné podniky. A právě apel na to, aby se ta šestina rozpočtu utrácela co nejefektivněji, je v něm a nejvíce odráží z fungování firm, které jsou na burze. Ono to zní velmi nadsazeně, ale doporučuji k přečtení.
1: Říká Marek Zelenka za STAN.
0: Komunální volby 2026.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháte třetí debatu ze čtyř před blížícími se komunálními volbami do městského zastupitelstva v Olomouci. Našimi hosty ve studiu jsou dnes na základě losu Marek Zelenka za STAN, Otakar Štěpán Bačák za Společně a Pavel Jelínek za SPD, Svobodné a Trikoloru. Pánové, co je podle vás nejúčinnější krok, který může město v příštích čtyřech letech udělat pro lepší dostupnost bydlení? Má Olomouc především sama stavět či pořizovat městské a dostupné byty, anebo má hlavně vytvářet podmínky pro soukromé investory a kde je hranice mezi těmi oběma přístupy? Jako první dostane slovo Pavel Jelínek za SPD, Svobodné a Trikoloru.
4: Tak ono, jak říkat, stejně jako v jiných krajských městech, tak i u nás trápí obyvatele, jak mladé rodiny, studenty, vysoké ceny nájmu a nedostupné vlastní bydlení. Jak tomu pomoci? Bydlení není sociální dávka. Bydlení je základní podmínka normálního života. Chceme, aby v Olomouci mohli bydlet nejen ti, kteří mají nabít miliony, ale také mladé rodiny a lidé, kteří tady každý den pracují, učitelé, zdravotníci, pečovatelé a tak dále. Město nemůže obecně ovlivnit celý trh. Město může mít nějakou část bytů právě pro zaměstnance, kteří pracují v prospěch města, pro bezpečnostní složky, zdravotníky, učitele a podobně, ale ta hlavní tíže určitě bude na soukromém sektoru a developerech, aby mohli teď, a my věříme tomu, že ta novela stavebního zákona, kterou jsme podporovali, tak umožní rychlejší výstavbu a větší saturaci vlastně toho trhu, kdy ta poptávka po tom bydlení pořád přesahuje možnosti toho, co se všechno postavilo. Tady v Olomouci je nová koncepce bytové politiky do roku, tuším, 2032, ale my tak nějak nechceme už se ptát, co je všechno napsáno v koncepci. Jo. My chceme vědět konkrétně, kolik nových dostupných bytů vznikne a pro koho budou a kdo v nich bude skutečně moci bydlet. V tomto je možná zase takový zajímavý, že se obracím zase směrem k tomu velkému hráči tady na tom poli, a to je třeba Univerzita Palackého. Tady určitá část studentů určitě, nechci říct zabírá, ale bydlí v bytech, které by mohly sloužit třeba pro mladé rodiny a podobně. A ty 3-4 studenti, když se složí, tak vždycky tu mladou rodinu přeplatí. A možná i tím se nám může zvedat ta cena toho nájemného bydlení, protože je po něm velký zájem a prostě, když je jich víc, tak mají větší finanční možnosti a to je špatně. A univerzita, když má zájem třeba stavět koleje, konkrétně tam tuším u Šmeralových kolejí, teď se to jmenuje už koleje pana Jařaba, tak já bych priorifikoval opravdu výstavbu těch kolejí před hřištěm, které je v současné době tam priorifikován, protože je to v areálu univerzity a myslíme si, že by to ulevilo našemu trhu.
1: Říká Pavel Jelínek, který kandiduje za SPD, Svobodné a Trikoloru. Stejná otázka i na Marka Zelenku za STAN. Co je podle vás nejúčinnější krok, který může město v příštích čtyřech letech udělat pro lepší dostupnost bydlení? A má Olomouc především sama stavět či pořizovat městské dostupné byty, anebo má hlavně vytvářet podmínky pro soukromé investory a kde je hranice mezi těmi oběma přístupy?
2: Shodou okolností včera večer v Červeném kostele byla konference na téma bydlení a právě konkrétní příklady, kde to funguje a některé mýty tam byly rozebrány. Bohužel z představitelů politických stran tam nebyl téměř nikdo. Asi to není tak palčivý problém pro některé strany. Pro mě samozřejmě z generace, která se teďka musí stěhovat do většího, to je palčivý problém osobně. Nicméně, co bych vypíchl, jednak to máme v našem obsáhlém programu, jednak to zaznělo opravdu i včera na konferenci, samotná výstavba nepomůže. Developeři vždycky budou prodávat byty podle poptávky a je chimerické si myslet, že větší množství bytů povede k dostupnějšímu bydlení. Není to tak. To bydlení bude stále dražší, pokud to těm developerům v uvozovkách umožníme. Tady bohužel ty osvědčené metody ze zahraničí i z některých měst v Česku. My jsme pro náš program vybrali příklady z Mnichova, z Vídně, z Hanušovic, ze Žďáru nad Sázavou. Tam se ukazuje, že na jedné straně podpora těch developerů ve smyslu prioritizace, změn územního plánu, zavedení infrastruktury a podobně, případně prodávání pozemků za nižší než tržní ceny, vede k jejich oblibě v té výstavbě bytové. Nicméně je tam třeba říct to B, a to jsou ty férové pravidla pro developery. Jak mají stavět, co mají stavět a jak z tohoto město může mít co největší užitek pro své obyvatele. To znamená, je standardem nejenom v zahraničí, ale už v některých městech u nás, že mají férová pravidla pro developery. V Olomouci je stále nemáme, bohužel. A ty by těm developerům dávali nějaké pravidla, podmínky, aby se na ten trh dostupného bydlení dostávala z toho nového developmentu nějaká část jejich bytového portfolia, nebo by zůstávali v nájemním módu. Je třeba taky dodat, že se nebavíme tady o sociálním bydlení. Sociální bydlení má řešit lidi, kteří jsou v nějaké krizi. Dostupné bydlení je právě problém primárně mladé generace, ale i seniorů, protože, jak říkal kolega správně, to množství těch 25 tisíc studentů na univerzitě vyhání ty ceny i malometrážní bytu tak vysoko, že i seniori, kteří by se chtěli stěhovat do menšího, tak najednou platí podobné částky, za které pronajmou svůj velký byt, což je jako dramatický problém a my s ním budeme muset pracovat. Takže ten problém bude řešit daleko jednodušeji soukromý sektor než veřejný. Neznamená to, že nemáme stavět další formy dostupného sociálního bydlení. Nicméně, kdybychom se stavěli na hlavu, tak s naším dluhem neovlivníme ten trh v Olomouci ani za 5-10 let.
1: Říká Marek Zelenka za STAN a zeptám se také Otakara Štěpána Bačáka za Společně. Co je podle vás nejúčinnější krok, který může město v těch příštích 4 letech udělat pro lepší dostupnost bydlení? A má Olomouc především sama stavět či pořizovat městské a dostupné byty, nebo má hlavně vytvářet podmínky pro ty soukromé investory a kde je ta hranice mezi oběma přístupy?
3: No, tak asi si tady k Markovi přidám, protože samozřejmě byli bychom rádi, aby to bydlení ovlivňoval trh a nikoli prostě nějakým způsobem to město do toho zasahovalo. Dobře fungující trh je vždycky to, kdo určuje tu výslednou cenu. Byť, jak říkal kolega Jelínek, trošku nám tam tu anomálii třeba činí zrovna ti studenti. Ty základní principy, my jsme z té naší koalice společně s kolegy z Pro Olomouc pracovali na těch podmínkách pro ty developery, které měly být i o tom, že jim město nabídne svížnější, pružnější služby, které být samozřejmě primárně ze zákona musíme plnit, ale ta forma jejich poskytování může být různá, když na to vyhradíte prostě samostatného manažera, který se potom věnuje čistě těm developerským projektům, tak toto je jedna z věcí, která nebyla dotažena a víme o tom, že teďkom ve formě tady těch nových smluv, které bude definovat stavební zákon, tak určitě takový odbor nebo spíš jenom oddělení bude muset vzniknout. Ti developeři sami o sobě pouštějí na ten trh určité jenom regulované množství těch bytů, protože nemají zájem o to, aby vrhli na trh obrovské množství bytů, protože tam by samozřejmě došlo k tomu, že by třeba ta cena právě z těch tržních principů spadla až pod ty jejich náklady. Takže to je samozřejmě jejich politika. My můžeme jako město k tomu přispět i tím, a už se dělala vlastně jedna revize, že chceme, aby to město trošku povyrostlo, to znamená, že se upravoval územní plán pro to, aby se vlastně mohly stavět určité nástavby, aby pro ty developerské projekty vznikaly vyšší budovy, vyšší, tím pádem ekonomicky zase jim to vyjde lépe a může to mít vliv na tu konečnou cenu toho jednotlivého bytu v takovém projektu. No a určitě primární úloha toho města je přesně o těch bytech sociálních, o těch bytech takzvaných startovacích. Tam samozřejmě město zase má omezené možnosti, protože těch pozemků se bohužel v minulých obdobích prodalo velké množství. Dneska jestli se samozřejmě staví ten projekt na Jánského, jsou předpřipravené nějaké další dva projekty, kde by tento typ bytu měl být. Ale ještě poukážu na to, že jsme teď vlastně v té soutěži té atraktivity měst pro bydlení, obsadili to krásné čtvrté místo a sám to znám z té problematiky projednávané na radách, že naši seniori už si dokonce jako obsazujeme byty mimo olomouckými, protože naši seniori už si i vymýšlejí, že prostě nechtějí jít do bytu, už jsou tam takové požadavky, je na sever, je na jih, je to moc vysoko, je to moc nízko, je to moc v centru, je to málo v centru, jo? Takže si myslím, že v tomhle i ten Olomouč, který si žádá o ten byt, už má velký výběr a už si trošku i vymýšlejí někdy.
1: Říká Otakar Štěpán Bačák za Společně.
0: Komunální volby 2026.
1: Pánové, má město dát přednost velkým sportovním stavbám nebo menším hřištím a sportovištím v jednotlivých částech Olomouce, protože pohyb to je jedna z věcí, kterého se moc nedostává, zvláště dětem a podobně. A která olomoucká sportoviště byste v příštích 4 letech opravili nebo rozvíjeli přednostně a proč? Jako první dostane slovo Marek Zelenka za STAN.
2: Tak pohyb, sport je nejlepší prevence, zdravotní, to platí. Co se týče těch konkrétních opatření, my bychom rozhodně chtěli využít vzhledem k našemu dluhu ideálně a primárně to, co už máme. Je tady spousta sportovišť ve školách, které jsou často využívána velmi omezeně. Tam dopadají různé důvody, jako právní, pojistné a podobně. Tak pomoct těm ředitelům a vlastně jim dát téměř za povinnost, aby dávali své prostory, haly, hřiště, sportoviště k dispozici po vyučování, by byla priorita, kterou si myslíme, že by jsme na trh sportovišť přidali docela značné kapacity. Druhá věc je, tady o tom je stavět velké megalomanské projekty, anebo spoustu malých. Tady v Olomouci nejde nezmínit teda problematiku té hezké červené haly na Velkomoravské, která je z našeho pohledu v aktuálně navrženém formě naprosto neakceptovatelná vzhledem k tomu, že na to nemáme peníze, když to řeknu nejjednodušeji. Nicméně umím si představit jednání i se stávajícím developerem na změně toho projektu, aby byl méně megalomanský a nebyly tam například soukromé kancelářské projekty nebo prostory, které bychom financovali z našich peněz. Alternativa k tomu, kdyby ten projekt padl na Velkomoravské, si myslíme, že je potřeba navázat na ten příslib kraje, že bude dávat 16 milionů korun ročně. Jestli bude i do budoucna platit, tak si myslím, že aktuální plecharena a nějaká forma soutěže o nejlepšího strategického partnera mezi městem, krajem a někým soukromým na základě transparentní soutěže, tak jak to udělali v jiných městech, by primárně v zahraničí, by byla ideální. No a třetí věc, která si myslím, že je zásadní, jsou férové podmínky pro sportovní spolky. Stávající podmínky v Olomouci rozhodně transparentní a férové nejsou. Náš kolega Robert Čerima férové podmínky pro sport zaváděl na kraji v minulém volebním období. Takže tyto zkušenosti a principy bychom chtěli předat i do města, tak aby nevznikaly různé závisti, zášti a pochybnosti o tom, kdo koho zná mezi politiky a na magistrátu a díky tomu dostal víc peněz.
1: Říká Marek Zelenka za STAN. Stejná otázka, tedy má město dát přednost velkým sportovním stavbám nebo menším hřištím a sportovištím v jednotlivých částech Olomouce a která olomoucká sportoviště byste v příštích 4 letech opravili nebo rozvíjeli přednostně a proč? Otakar Štěpán Bačák za Společně má slovo.
3: Tak určitě potvrdím to, že při rozhovorech s mnoha řediteli škol zaznívá to, dejte mi peníze na opravu tělocvičny, abych ji mohl otevřít a provozovat celodenně. Případně dejte mi prostředky, máme tady alespoň už studii na to přistavit další tělocvičnu ke škole. Jo, to je určitě ta věc, kde ty školy se právě můžou stát těmi centry, o které je zájem, ať už ze strany mládeže, ale i všelijakých těch takzvaných hobíků, kteří si taky rádi prošvihnou to tělo, protože je to, si myslím, tak jak jsme už se tady zhodli, velice dobrá prevence všech, ať už fyziologických, anebo dokonce, a samozřejmě i těch duševních problémů, které rapidně prostě narůstají, a myslím si, že je to přesně spojeno s tím, že se nehýbeme. A v koalici to byl jedno z vážných témat rozkolů, co se týká té velké multifunkční haly. Nevíme, proč z toho projektu oproti původním vyjednáváním vypadly ty malé prostory, ať už je to ta hala pro míčové, ať už jsou to ty malé ledové plochy, ale víme, že tam zůstanou, že ty si developer jako nepředstavuje, že budou dotovány z toho příspěvku města, tak aspoň za to bychom byli vděční, kdyby tam opravdu vznikly. A samozřejmě město má připravené nějaké projekty, které uvozují i to, že je potřeba se pustit do generální opravy plaveckého stadionu, takže je připravena už téměř před schválením finální projektové dokumentace výstavba plaveckého stadionu vedle akvaparku, 25-metrového bazénu, tak to je určitě věc, která by měla být nějakým způsobem reflektována, a podobně teda trošku rozporuplné názory jsou na výstavbu té míčové haly v Nemilanech, vzhledem k tomu, jak je vzdálená od centra, ale taky je to jeden z těch projektů, protože není to jenom o tom všechny ty věci jenom udržovat, ale je to i o tom opravdu budovat i tu novou infrastrukturu, takže to bychom eventuálně taky byli schopni podpořit.
1: Říká Otakar Štěpán Bačák za Společně a s námi je tu ještě Pavel Jelínek za SPD, Svobodné a Trikoloru. Takže i na vás otázka. Má město dát přednost velkým sportovním stavbám nebo menším hřištím a sportovištím v jednotlivých částech Olomouce? A která olomoucká sportoviště byste v příštích 4 letech opravili nebo rozvíjeli přednostně a proč?
4: Tak Olomouc si moderní multifunkční halu zaslouží a my ji už dlouhodobě podporujeme, byť z opozičních lavic. Ale nicméně nechceme jenom nějakou další betonovou stavbu, chceme halu, která by skutečně sloužila Olomoučanům, vrcholovému i mládežnickému sportu, školám, kulturním akcím a široké veřejnosti. A Olomouc je krajské město a v podstatě potřebuje odpovídající sportovní a kulturní zázemí. My nemůžeme pořád opravovat stará sportoviště, konkrétně plecharénu, dělat, že prostě čekat, jak všechny velká města kolem staví haly, a my v podstatě budeme opravovat nějakou dobu plecharénu, mezi tím ten hokej půjde někam jinam, vrátí se ještě někdy. To bych neriskoval. Proto podporujeme tu výstavu multifunkční haly, ale chceme jasná pravidla pro její využívání a pro to, co vlastně ty veřejné peníze kam půjdou a jaký budou mít přínos. A já jsem byl účasten vlastně těch videokolů s Evropskou komisí. Mě opravdu mrzí to, že tady prostě 4, no možná nevím kolik, 3 roky se bavíme o multifunkční hale a Evropská komise stále tvrdí, že to je v limitu a že nechce dělat prostě nějaké kroky dopředu. Město Olomouc nebo zastupitel města Olomouci chtějí, aby se prováděla prenotifikace, a mezi tím nám uběhly teda roky, kdy vlastně už se mohlo začít stavět a nevratně stavět, jo, protože bohužel život přináší různé situace a ta jistota toho, že se podaří tu halu vytvořit, není vůbec stoprocentní. My ale i tak je důležité budovat i ty sportovní zařízení nebo zázemí po celém městě, ať je to u těch škol, určitě na ty opravy. Já bych ale chtěl vyvrátit ještě jeden velký mýtus o tom, jak je to strašně drahé. Jako já nechci nějak útočit na kulturní instance, no prostě kulturní subjekty tady v Olomouci, ale když si uvědomíme, kolik dáváme za, na filharmonie, na divadlo, ročně něco cca 150 milionů, plus minus, a když to vynásobíme těmi lety, tak prostě si myslím, že těch 30 milionů ročně za služby, které bychom v té multifunkční hale mohli využívat, tak by byla v podstatě výborná cena. Zkuste se zeptat hejtmana Vysočiny, kolik stojí hala je a kolik stojí provoz. A my v Olomouci nemáme městskou organizaci, která by provozovala tuhle halu. Pro nás by to byl dar z nebe, kdyby byla firma, která ji bude provozovat a jenom nám tam dá služby jako městu.
1: Říká Pavel Jelínek za SPD, Svobodné a Trikoloru.
0: Komunální volby 2026.
1: Poslouchali jste třetí ze čtyř debat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc před blížícími se komunálními volbami do městského zastupitelstva v Olomouci. Dnešními diskutujícími byli Marek Zelenka, lídr olomoucké kandidátky hnutí Starostové a nezávislí. Díky za návštěvu.
2: Děkuji, hezký večer.
1: Také Otakar Štěpán Bačák, lídr olomoucké kandidátky hnutí Společně. Děkujeme za návštěvu.
3: Tak tež děkuji za pozvání.
1: A Pavel Jelínek, lídr olomoucké Společné kandidátky Svobody a Přímé demokracie, Svobodných a Trikolory. Díky, že jste přišel.
4: Děkuji za pozvání a přeji šťastnou ruku při volbě.
1: Záznam dnešní debaty, stejně jako i dalších tří tady u nás, si budete moci poslechnout od čtvrtečního večera 8. října od 19 hodin na webových stránkách olomouc.rozhlas.cz. Poslední předvolební debatu vám nabídneme zítra, opět krátce po 17. hodině. Do studia jsme na základě losu pozvali zástupce těchto kandidujících subjektů. Levicové Olomoucko, tedy koalici pro komunální volby stran Levice, KSČM a nezávislých kandidátů, také Občanskou demokratickou stranu a Občanské hnutí Přísaha. Klidný večer.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

Millennia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Na Libavé pokračuje mezinárodní vojenské cvičení Moravian Lance. Větrníky u Kojetína podle odborníků nenaruší výhledy z památek v Kroměříži. Olomoucká judistka Renata Zachová získala bronz na mistrovství světa. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance 2026 hostí vojenský újezd Libavá na Olomoucku. Víc než tisícovka vojáků tam spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky trénuje zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony. Podle vedoucího cvičení Davida Kremličky se jedná o experimentální projekt České armády.
2: My se robotizaci a automatizaci vedeme ve smyslu toho, že vlastně ten technický prostředek nahradí toho vojáka. To znamená, ten voják nemusí podstupovat to riziko, který by podstupoval bez podpory těch technologií. Samozřejmě Česká armáda, si vnímáte, že ty věci jsou v procesu a neustále se řeší. Já si myslím, že jdeme jako mílovými kroky vpřed. Samozřejmě, ale trvá to nějaký čas.
0: Plánované 3 větrné elektrárny u Kojetína podle odborníků nenaruší svým vizuálním působením výhledy z arcibiskupského zámku v Kroměříži ani z tamních 2 zahrad, které jsou spolu se zámkem zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Experti hodnotili vliv elektráren vysokých až 230 metrů na dálkové pohledy i panorama Kroměříže. Vyplývá to z přepracované dokumentace k zahájenému posuzování vlivů tohoto investičního záměru na životní prostředí EIA. 2 z plánovaných větrných elektráren mají stát mezi Popůvkami a Kovalovicemi u Kojetína na Přerovsku, 3. v katastru Věžek na Kroměřížsku. Zhruba 100 zájemců, z toho polovina prvodárců, se zapojila od začátku školního roku do kampaně Olomouckého kraje zaměřené na darování krve. Hejtmanství se snaží oslovit plnoleté středoškoláky a jejich učitele. Nejúspěšnější škola získá odměnu 500 000 korun. Bližší pravidla popisuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
3: Počet dárců se přepočítává na celkový počet studentů 18+ a úvazky zaměstnanců dané školy. Aby bylo srovnání fér a menší zařízení nebyla v nevýhodě. Kampaň potrvá až do konce ledna, poté ji kraj vyhodnotí a rozhodne, jak budeme pokračovat.
0: Sport. Olomoucká judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronz a má první medaili ze světových šampionátů. V posledním zápase porazila v nastaveném čase Maďarku Anu Krizovou. O duelu plném zvratů mluvila Renata Zachová pro Český rozhlas.
4: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je. Ze začátku tam začala jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak, jak začalo to golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky a jsem ráda, že to vyšlo.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na D46 na 247. kilometru u Sobáčova ve směru na Mohelnici. Kvůli opravám vozovky je tam uzavřený pravý pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Víme tedy, jak bude, že přijdou změny. Ovšem na obzoru či horizontu už je možná i zase vyjasnění. Jenom prý zítra jsou tady kapičky, mráčky, ale pak třeba pozítří, ač pokles teplot, tak je tam zase piktogram slunce i pár těch dalších dnů. Takže pokračující příjemný, krásný podzim či babí léto a dnes konkrétně 7. října a teď skoro 5 minut po 18. kdy už hrajeme pro radost. Radost vám může udělat nejenom krásný den, ale třeba i to, když malinkatý prdělka, baťolka s miminkou, s maminkou, který

už ale táhne to odrážedlo, tak říká, dnes je krásný den. Co? Co jsi to říkal? Říká maminka. Krásně naladí to úplně všechny kolem jdoucí a teď stejně tak i naše písničky pro radost. Třeba od vás na lince 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A 10 minut po 18. 7.10. v podvečer, a že už tedy zapadlo a že je hned temno a docela se za chvilku ochladí, ale pořád máme třeba v Olomouci kolem 20 stupňů Celsia. Ten hezký den, možná i na rybách. Teď popřejeme někomu s Danou a pošleme rybářskou písničku pěknou. Komu pak? Dobrý podvečer.
2: Dobrý večer, pane Bořku. Já bych prosila nějakou zahrát pěknou písničku a bylo by od rybářskou nějakou od, já nevím, Rosedmen, a chtěla bych to pro přítele Miroslava ze Široké Nivy. Potom bych to chtěla na Tylov rybník pro Jiříčka a potom bych Řeznička, a potom bych to chtěla pro švagra a švagrovou do Břežné. A když by to nebyla ta písnička, no to
1: krásný. Tak děkujeme pěkně za komentář, ale nerušme, nezesilujme těm, kdo telefonují, a neklavírujme do nich, oni si poradí. Děkujeme pěkně, pěkně zdravíme, zahrajeme moc rádi Milušce, které přejeme k narozeninkám všechno nejlepší. To posílají Karel, Vašek a celá rodinka a těší se na krásný rodinný víkend a hezkou sešlost. No a dneska se prý dožívá krásných 90 let paní Marie Benešová z Mohelnice. Hodně zdraví, hodně božího požehnání. Do dalších let přeje taky celá rodinka. Komu? Oslavenkyni paní Marušce Benešové. A pozdravení pošlete všem, kdo už míří z práce domů za svými blízkými. Taťku zdraví Lucinka a mamka Lucka. A ještě máme pozdravení také vyřídit pro báječné posluchače, kteří si krásně hrají, objevují taky krásné skladby, oprašují. No teď bude třeba jedna rybářská, třeba se s Dounečankou, pěkňunká, lahodná, a to nejenom pro rybáře. No a ta písnička pro všechny, kdo si nechají i dneska nádherně, náramně zahrát pro radost v pořadu Českého rozhlasu Olomouc, tak ta písnička teď a ty pozdravy především míří od Zdenka a taky babičky Jarušky, která si užívá poslechu pořadu Hrajeme pro radost. A my jsme moc rádi, moc děkujeme a moc pěkně zdravíme.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Nehrajou si pěkně. Nehrajou jim pěkně. 18.17 Českého rozhlasu Olomouc, to byla rybářská píseň Rybáři a v 18.17 už pěkná chaloupka s krajankou a do chaloupky do Roštění zdravíme Janu a Jiřího. Dobrý podvečer.
1: Pěkný podvečer, pane Bořečku. Srdečně vás zdravíme všechny do Českého rozhlasu Olomouc a všechny rozhlasoví přátelé. A zítra mají svátek Věrušky. Tak jednu mám, dvě máme. Váženou milou paní Věrušku Halouskovou z Bílovic a druhá je vážená paní Věruška z Olomouce. Oběma vám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojený život, plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání. Panenka Maria svatohostinská, ať vás obě ochraňuje. A tato písnička, ať vás pohladí na duši a na srdíčku. To vám k svátku posílá z lásky a z celého srdce Jana a Jiří z Roštění. Pane Bořečku, vám moc krát děkuju, písnička je pro vás. Přeju vám též hodně zdraví a příjemný podvečer. Děkuju a nashledanou.
0: Taky moc pěkně děkujeme i za přání Věruškám. Dneska Justýnky a posledních 10-12 let získává to jméno na oblibě docela strmě a zásadně ve statistikách a na matrikách. No a zítra tedy Věra, ale i památný den sokolstva, nejen 6. červenec, ale i 8. října. Zítřek památný sokolský den a pak Štefan se Sárou, pak Marina a pak Andrej do konce tohoto týdne. A teď v 18.19 ještě pozdravení jmenovitá i obecnější. A když jsme tu měli, prosím, ta přání Věruškám i po telefonu, takže k zítřejšímu svátku přidáváme ještě nášup Věrušce Halouskové do Bílovic. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohodičky, taky od Hanky s Předmostí. A písnička Pro radost udělá radost Jendovi ve Štětovicích i Zdeničce v Holubicích, taky Janě Škodové v Prostějově od Aničky ze Štětovic. To si pište, že udělá radost. V pořadu Hrajeme pro radost. A teď můžete psát třeba i další zprávičky.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas.

0: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky. Na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: A díky od dalších posluchačů, píšících a průběžně i telefonujících za výběr pěkných písniček. Potěší vás a třeba i mnohé ostatní, na všechny ostatní. Určitě teď myslíme i s paní Maruškou z Kroměříže, ale je to její výběr. Tak ty růže z Aten posíláme vám do Kroměříže, krásné. A pěkně zdravíme především vás ve vysílání. Dobrý den, krásný podvečer.
5: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Zítra, 8. října, má svátek Věruška Halousková z Bílovic. Milá Věruško, já vám přeji k vašemu svátku hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu. To vám posílá Marie. A pozdrav ještě posílám Jiřímu do Litovle a děkuji za polední písničku. Pane Božku, vám děkuji za pěkné přivítání a zase se budu těšit na slyšenou.
4: Děkujeme pěkně, pěkně zdravíme všechny zúčastněné. A písničkou prosím potěšte další Věrušky. A tentokrát je to hlavně pro baby, Věrku. Těšíme se na setkání a k zítřejšímu svátku už teď přejeme přes Český rozhlas Olomouc i s písničkou. A jen krásný den a všechno nejlepší. Rádi posíláme také píseň, a to od hasičů a taky od Rudy od hřiště, písničku Do Bělé pod pradědem panu Jeňovi Kučákovi a do jeseníku Kamilce Kučákové k narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně božího požehnání. Hasiči z Bělé pod pradědem moc zdraví Jeníka Kučáka, Kamilku Kučákovou a ještě prosíme taky písničku pro skvělou tetu Věrku, tu zdravíme na Ostravsko a moc se těšíme na krásné oslavy už brzy, kdy budou mít babi a děda krásné výročí, tak i je moc zdravíme a to zase na Prostějovsko. Zdraví rodinka, zapsala Maruška. Za chvilku ještě Věruškám, ale i všem ostatním rádi zahrajeme, třeba i od vás s výběrem písně na 221 555 444 anebo s napsáním té zprávy na 723 70 33 51.

0: Teď máme právě půl minuty po půl sedmé, hrajeme pro radost a na lince 221 555 444. Pěkně zdravíme paní Boženku, dobrý den, pěkný podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Teď nevíte, protože vám tam moc hraje rádíko, moc vás to ruší, jak jsme prosili stlumit, zeslabit. Před chvilinkou jsme slyšeli celý vzkaz, ale to ještě hrála, sotva začala hrát ta předchozí písnička. Tak teď logicky, když dohrála, je tady čas pro vás a posloucháme vás. Bylo by škoda přijít o váš rodinný vzkaz, tak zkusíme ještě jednou.
1: Pro Věrušku Pospíšilovou přeji sestry Zdeňka, Jana a Božena. A kamarádka Olga, tak písničku Dechovka to musí být, jo.
0: Tak to je, jak jsme se domluvili před chvilinkou, ještě, že to zaznělo. To je ten lepší případ, že paní Boženka vydržela, to jsme moc rádi písničkou. Určitě moc rádi potěšíme taky další Věrušky, jak slíbeno před chvilinkou. Tak tedy jednak prosím písnička od Dřetíka Věře, bylinářce v Olomouci, taky ale Věrušce Halouskové z Bílovic, Lidušce v Olomouci, též Břeťa. Pozdravení posílá. Ještě máme moc pozdravovat taky tetu Věrku a ještě naši skvělou paní učitelku Věrušku. K svátku přejeme všechno nejlepší. Zdraví taťka, mamka a babičku, zdraví taky naše děti. Také rádi vyřizujeme. A ještě prosíme, pozdravení pošlete taky taťkovi, co přijel z práce. Máme pro tebe výborně navařeno. Pochutnej si. Zdraví tě tvoje holky.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: tak když nejde holubí dům teď podvečer logicky v Lidovkách, Dechovkách, tak aspoň letěli holuby, možná pro někoho i vzpomínání, oprášení, baboucké verze holubí písničky. A teď v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Olomouc paní Liduška, dobrý podvečer i vám.
1: Krásný podvečer, ještě jednou vám přeji, pane Bořečku, do Českého rozhlasu Olomouc a děkuju za milý přivítání. Bořečku, moc dnesky mám dvě přáníčka. Tak bych dnes chtěla moc poděkovat a poslat písničku ze srdce s poděkováním k pěknému podvečeru a pro potěšení skoro sousedů, manželům Gotwaldovým z Dobravice, Lidušce, Jendovi a celé jejich rodině. A taky skoro sousedce paní Lidušce Jarolimové z Dobravice, panu Oldovi Crhákovi z Nemile, manželům Sedláčkovým z Újezda v Jožince a Františkovi. A Františkovi ještě jedno, všechno nejlepší, hlavně zdraví k svátku. A Božence Dubové ze Šumvaldu. No a k zítřejšímu svátku bych chtěla poslat hudební dárek paní Věrušce Halouskové z Bílovic. Taky věrné posluchačce paní Věrušce z Olomouce, paní Věrušce Štenclové z Moravičan a Věrušce Rozmanové z Dobravice a všem Věruškám. A, no, Věruškám, co mají zítra svátek, přátelům a posluchačům. A Božečko, také pro vás je písnička. Přeji všem hodně zdravíčka, štěstí, lásky, pohody a ať se jim daří v životě. Moc děkuji, Bořečko, mějte se krásně a někde naslyšenou. Děkuji. Děkuji
0: pěkně, nejen Věrušky, pěkně zdravíme. A teď ještě pozdravení také SMS-kové pro další moc hodnou babičku Věrušku. Zahrajte krásně a vyřiďte jí přání jen a jen toho nejlepšího a krásného dne, ať se to s tím počasím už zaonačí zítra zrovna jakkoliv. Moc jí zdraví její rodinka, milující a ta, která na ní moc myslí, zdraví Luboš Laďka. A ještě prosíme zahrát písničku od přátel Zdeničce pro potěšení a pro moc příjemný večer. Přátelé z čísla 732 a tak dále, ať aspoň lehce z lehunka náznak ví. Děkujeme za přátelské přáníčko a teď ještě srdečné, klasické, třeba zdounečanské vyznání.

0: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.
1: Musím dát mou zůru, až místo, kde jen křídla můžu být.
2: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ještě něco pro Věrošky za chvilinku, ale uvidíme, uslyšíme ze všeho nejdřív po telefonních linkách, kam zamíříme z Nemile. Milá přání pro nás má Olda. Dobrý podvečer.
4: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám děkuji, pane Božku, za vybrání písničky. Zdravím rodinu Gotwaldovou do Doubravice, Lidušku Cyklovou, která mě před chvilkou hrála. A dále do Závřeha Emilce Horákové a vzpomínku na manželku, která by měla zítra svátek a před týdnem měla narozeniny. A panu Františku Šubrtovi do Závřeha, ten měl také narozeniny před týdnem a v neděli měl svátek. A do velké hrozím božence Petrželové a do Kosova bráchovi a celé jeho rodině. Děkuji vám.
3: Děkujeme Oldovi, moc pěkná pozdravení posíláme a ta už míří i s písničkou a snad uděláme hodně velkou radost a popřejeme samozřejmě hodně zdravíčka a pohody. Kamarád Radek nechává zahrát paní Věrce Hatoňové z Mohelnice. Paní Věrušce do Mohelnice, tedy hodně zdravíčka a pohody od Radka.

0: Jerušky, ty se mají se zítra oslavovat, samozřejmě klidně už dneska vyřizujeme písničková přání a pozdravení teď ještě taky naší babičce v Jerušce, mamince v Jerušce, moc vás děvčata zdraví, vaši chlapi z rodinky, takže Ladík a mladý Láďa, krásně se nám to sešlo, krásně zahrajeme, ještě třeba krásnou svižnou s trumpetami, možná i nějaká potom mazlivá večerní zamilovaná vzpomínková by se vešla zase s cymbálkou. No a ještě prosíme vyřídit pozdravení jednak všem, kdo si dneska krásně hrají, a za všechny Věrušky je tady posluchačka paní Věruška, která moc děkuje za ta krásná přáníčka, moc si toho vážíme Věrušky.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: A topná sezóna. Někteří majitelé domů ale zanedbávají podle odborníků pravidelnou kontrolu spalinových cest, přestože jim to ukládá zákon. Riskují přitom vznik požáru kvůli nevyhovujícímu stavu komínů, říká kominický mistr z Přerova a prezident společenstva komíníků v Česku Jaroslav Šén.
1: Někdy bývají trámy v komíně, někdy bývá zadechtovaný komín, někdy bývá netěsný kouřovod, takže těch závad je strašně moc. Jsou závady, třeba chybějící kontrolní otvor nebo čistící, tak to se domluvíme, že tam dám nějaký termín odstranění, třeba měsíc, dva měsíce nebo do příští kontroly, záleží na to, na té důležitosti té závady a jestli má vliv na bezpečnost. A když má velký vliv na bezpečnost, když je to nějaký fatální závada, tak se musí přestat topit okamžitě.
0: Až na 20 let může jít do vězení teprve 18-letá dívka a její 30-letý přítel z Olomoucka. Žalobce je teď obžaloval z loňské vraždy a pokusu o vraždu v Bohuňovicích. Dívka podle obžaloby svou matku zastřelila a otce postřelila. Její přítel se na činu podílel jako organizátor. Oba jsou ale obžalováni i z řady dalších trestných činů, jako třeba úvěrového podvodu nebo týrání zvířat, řekl náměstek krajského státního zástupce Jan Beránek. Dělníci dokončili v areálu základní školy v Hanušovicích opravu tělocvičny poničené předloňskými povodněmi. Vedení školy ji slavnostně otevřelo dnes odpoledne. V tělocvičně jsou nové sprchy, zrekonstruované šatny a opravený povrch.
2: Tělocvičnu v budově základní školy v Hanušovicích dělníci opravovali po bezmála 30 letech. Poslední rekonstrukce se tělocvičná dočkala také po povodních, a to v roce 1997. Z Hanušovic Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
0: Česko slaví velký medailový úspěch v olympijské disciplíně. Postarala se o něj olomoucká judistka Renata Zachová, která na světovém šampionátu v Baku získala bronz. Ve váhové kategorii do 63 kg porazila v zápase o medaili Maďarku Krizovou. Po dvou evropských titulech je to pro 26-letou Češku první světová medaile. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty dosáhnou ke 20 až 24 stupňům, v Jeseníkách se budou pohybovat kolem 13 až 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na výjezdu z dálnice D1 na exitu 311 Bělotín ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu.

Jasný klenot desky No Exit skupiny Blondie z roku 1999, kterou si dnes budeme hrát v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Co nejpříjemnější poslech vám od mikrofonu přeje Jirka Matějů a Blondie ne náhodou, protože už zhruba rok se mluví o tom, že by mělo vyjít definitivně poslední album téhleté veleúspěšné kapely nejenom z přelomu 70. a 80. let. My se dnes vracíme k albu, které je posunulo mezi nesmrtelné, protože dokázali vyhrát britský singlový žebříček ve třech dekádách za sebou. A to díky téhleté desce a nahrávce Maria.

Tohle je prostě skvost. Ta písnička je dokonalá, ale hlavně má duši, má všechno, co má mít, má fantastickou aranž, protože třeba ty zvony, které tam jsou, to z té nahrávky dělá nadčasovou záležitost a nemůžeme se divit, že se hraje až do dnešních dnů. Ku podivu v době vydání, tedy v 99. americký žebříček nijak zásadně nezareagoval. Vlastně Billboardu se skladba nedostala ani do první osmdesátky, ale co se týče taneční hitparády, tam to bylo přece jenom lepší, tam to byla bronzová pozice Británii, ale jasná jednička, Evropa Blondie milovala, byť to byla americká kapela. Alespoň album se dostalo ve Spojených státech amerických do první dvacítky. Ale těch skvostných věcí je tam mnohem, mnohem víc, tak teď pojďme na chvíli zpomalit. Blondie a Double Take.

Double Take a hostující skvělá saxofonistka Candy Dulfer v závěru v 80. a 90. letech hrála na spoustě věcí a i solové nahrávky se velmi ujaly. Double Take, jedna z pomalejších věcí, která podtrhuje fakt, že Blondie, přestože se vraceli po 17 letech, tak sice natočili klasiky, které se dali očekávat jako Maria, tedy hybné věci, které jedou, ale nebáli se absolutně žádných experimentů, protože tam najdete velmi výraznou titulní záležitost desky No Exit s rapperem Cooliem, také ve své době velmi populární. Jsou tam countryové věci, je tam jazzůvka a je tam i lehce rozhoupaná

Divine Blondie z alba No Exit z roku 1999, které si dnes hrajeme v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Kapelu tehdy tvořila základní dvojice, kytarista Chris Stein a zpěvačka Debbie Harry. Chrisovi bylo 49, Debbie 44, za klávesami hitmaker Jimmy Destri, no a za bicími Clem Bark, který to s kapelou táhl vlastně až do absolutního konce v minulém roce, kdy nás opustil, ale ty jeho bicí, ty jsou prostě úchvatné prakticky na všech nahrávkách kapely Blondie. Jako další písničku si dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc spustíme druhý single alba Nothing is Real But a Girl. A jak se říká, s klasikem těsně vedle, takže pojďme to ještě malinko napravit. Nothing is real but a girl.

Mluvil jsem o něm, Clem Burke, za bicím je prostě neuvěřitelný. Ať už ta deska, která by letos snad měla vyjít, bude jakákoliv, tak ta jedna písnička, která je zatím venku, vypadá, že prostě Debbie Harris pořád jakž tak zpívá ve studiu. Ona už má věk, takže není to určitě jednoduché. Nicméně živá vystoupení zhruba z posledních nějakých 8-9 let, tam už to bylo malinko slabší. Ale ty desky se pořád poslouchají nádherně. No a co se týče té 7. studiovky, kterou jsme si dnes hráli, No Exit, tak to je pořád klasika. Night, Wind, Sand.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Nový most v Opavě Držkovicích postaví společně kraj a polská obec Branice. A počasí zítra postupně čekáme velkou oblačnost, později od západu na studené frontě s deštěm. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Vláda příští týden projedná novou koncepci výstavby armády ČR.

0: Vyplývá to z grafů povodí Vltavy. Vodohospodáři už budou z této přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
1: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se tu ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
2: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav tady na přehradě, to teda opravdu je ubohé.
1: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Moravskoslezský kraj i polská obec Brahnice společně postaví nový most v opavské městské části Držkovice. Předtím bude nutné starou, povodněmi poničenou mostní konstrukci zbourat. Potvrdilo to moravskoslezské hejtmanství. Kompletní obnova bude stát kolem 80 milionů korun. Každá strana zaplatí polovinu.
3: Povodně v roce 2024 výrazně poškodily celou mostní konstrukci a do Branic se z Držkovic od té doby přes řeku nedá dostat. Nový most by měl být hotový do roku 2032. Česká a polská strana budou spolupracovat ve všech fázích stavby, včetně přípravy. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Ester Ledecká vstoupí do nové lyžařské sezony pod vedením nových trenérů. Budou jimi Rakušané, Pichler a Grasser. S snowboardovým koučem zůstal Američan Reiter. Počasí. V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost. Během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni ve východní polovině Moravy a také ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku ještě místy polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky většinou mezi 16 a 20 stupni, jinak budou maxima mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení za Sackou. Zhruba na 33. kilometru stojí v omezení nepojízdná dodávka. Blokuje jeden pruh, zdržíte se do 10 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
4: Alex a host.
5: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Alex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa a Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřek a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě.
0: Byste měl na co? Věděl
1: určitě.
0: Byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo, vy jste 83. ročník, ano. Takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to blížilo.
1: Česko. Já jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady, v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vnímáte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturou Santini. Jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy. Ale jedna věc si pamatuju, čistě jasný, to bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno, zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídl do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě, kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodnou firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil. A ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt takzvaný Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiverzitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si, jako město. To si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat, kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s těma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situaci. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále.
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodat už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak když to řeknu takhle, umělectví, jo, protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matr seděl tou dceru, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc, bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má, a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili, bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pasé, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dalborgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala. A kombinace, protože když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Uh-huh. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století.
2: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgánymi. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
1: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodina, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožněni, třeba hlasujete nebo přete se
2: určitě,
1: také?
2: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
1: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
2: To je prostě velká odpovědnost a krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
1: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe, a pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem vy jste vyrůstal, a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném, než vy, neobklopen třeba tou krásou.
2: Ne, já si myslím, že jde jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
1: ale
2: já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti, a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
1: Francesco Kinský Dalborgo je stále naším hostem.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským Dalborgo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňovala, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforsní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak jsem, já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak. Máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to je jaká tradice aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom k pití.
0: A vy jste chodívával domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jakdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský Dalborgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží zbrus Alexu novou kuchařku, vánoční pečení, Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lex Ahoz si stále povídám s Franceskem Kinským, Dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím. A budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví no,
1: jasně,
0: a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30letovou válkou, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různý barvy. Jo. Až potom hrabě Octavian Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně Kinských a je to a taky byl ten, který začal jezdit parforcní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik Velké Pardubicky, nějaký známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce Slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Octavian a Octavian Kinský Latabrandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh výzdární konírny a kočárovny kopitencem, kopitentám, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforcní hon na počest Octaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kdy vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit, jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni, nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s nima jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma, z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali znamali nožičky, ale ne, my ty psy, ta smečka psů, která je určena k takovým honu, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešní trasu.
0: No dobře, tak na to, tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně dnes přišel i pozvat Francesco Kinský Dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
1: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas, zprávy.
5: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dnes padly peněžité tresty. Vedení Třemešné na Bruntálsku připravuje velké opravy mostů a silnic. Basketbalisté Slávie na úvod Ligy mistrů prohráli a počasí zítra postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly dnes peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Bývalý šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti už odmítli. Rozsudek není pravomocný, říká státní zástupce Jan Vychyta.
6: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
5: Vedení radnice v Třemešné na Bruntálsku nechá opravit své mosty a silnice. Obec získá finance z programu Živel 1 na obnovu po povodni. Na rekonstrukci infrastruktury Třemešná získala 60 milionů korun.

0: Proto doplní rozdíl mezi částkou vyplacenou státem a skutečnými náklady včelařů. Částku jsme odhadli spolu s místním svazem včelařů a v případě potřeby jí město ještě navýší. Sport.
1: Basketbalisté pražské Slavie era NBK prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli 86-110. A basketbalisté Opavy prohráli úvodní zápas Evropského poháru Mezinárodní federace FIBA. Na chorvatský Split nestačili 68-74. Počasí. V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci přibývání oblačnosti od západu, nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku většinou mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území, na východě a jihovýchodě republiky ojediněle i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek, maxima na severu mezi 16 a 20 stupni, jinak mezi 19 a 25. Vítr zpočátku pouze slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na trojce z Prahy do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz. Nové omezení je u odbočky na Neveklov. Aktuálně se v místě zdržíte do 5 až 10 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Setuza. Severočeské tukové závody, na jejichž počátku bylo legendární mýdlo s jelenem.
1: Říká vám něco firma Setuza?
2: Setuza to mi nic neříká.
1: Když vám napovím mýdlo s jelenem.
2: Aha, tak to si pamatuju, v tom prala babička ještě moje. Občas i já.
1: Má mýdlo s jelenem nějakou vůni?
2: Myslím, že ne.
3: Myslím, že nemá vůně a používala se na ruční praní. Nebo používalo se na ruční praní.
2: Má vůni, trochu má a není moc příjemná.
1: Jak myslíte, že je mýdlo s jelenem staré?
3: Počítám někdy začátkem století, minulého.
2: Dost, asi 80 let. Já bych řekla aspoň 100.
0: Setuza, společnost se sídlem v Ústí nad Labem, se zabývala především zpracováním olejnin. Vyrostla na základech, které položil Johann Schicht, slavný výrobce mýdel, a nejen jich, jak se za chvíli dozvíme. Věhlas mu přinesla především bílá kostka mýdla, kterému naše babičky říkali šichťák, a nedali na ně dopustit, protože dobře věděli, že mýdlo s jelenem vypere úplně všechno. Kde se ve znaku vzal ten jelen? O tom už se dneska můžeme jenom dohadovat. Johann Schicht své řemeslo zdědil po tatínkovi. Ten byl řezníkem a mydlářem. Mýdlo se totiž původně vyrábělo ze zvířecích tuků a výroba toho, co máme dnes spojeno s libou vůní, ani trochu nevonila. Ba naopak. Historie mýdla je velmi dlouhá. Nejstarší známý recept na jeho výrobu z doby 2800 let před Kristem nám zanechali Babyloňané. Mýdlo však nepoužívali na mytí, prý se jim po něm rychleji hojily rány. Hezkou legendu o vzniku mýdla mají staří Řekové. Ti k uctění bohů spopelňovali na hranicích obětní zvířata. Kolem jednoho chrámu na ostrově Lesbos se povalovala spousta zbytků tuků a popela. Když pršelo, stékala tato podivná hmota do řeky a místní pradlenky si prý dlouho lámaly hlavu, jak to, že jim to v té žlutozeleně zbarvené vodě tak dobře pere. Ve středověku se mytí mýdlem považovalo za škodlivé. Naštěstí už je tato doba za námi. A velký comeback začalo slavit až v 19. století. Za otce novodobého mýdla je považován francouzský chemik Michel Eugène Chevrel. Díky němu se mýdlo stalo dostupným prostředkem pro každého a za to právem patří mezi 72 významných mužů, jejichž jméno je zapsáno na Eiffelově věži. Další osobností, kterou stojí za to si připomenout v souvislosti s mýdlem, je newyorský podnikatel William Colgate. V roce 1806 si založil obchod se škrobem, mýdlem a svíčkami na Manhattanu. O pár let později si otevřel vlastní továrnu na její výrobu a ta mu vynesla královské jmění.
4: Kdo by neznal mýdlo s jelenem? Ale vyrábí se úplně stejně, jako když se narodilo?
5: Úplně stejně to určitě nebude, protože doba se změnila a jak zdroje surovin, tak vlastně i výrobní procesy jsou přizpůsobené současnosti.
6: S Jiřím Machačem, vedoucím výroby Schicht Olomouc, si povídala Světlana Lavičková.
4: To znamená, že jestliže bylo mýdlo s jelenem už oblíbené před 50 a více lety, tak teď je ještě lepší, tudíž ještě oblíbenější.
5: Řekněme, že jsme zachovali tradici, kvalitu i tu značku, takže můžeme říct, že je minimálně tak účinné, tak jako bylo, i tak oblíbené.
4: Mýdlo s jelenem jsme většinou používali a v současné době také používáme i k přepírání v ruce, ale třeba i dětského prádla. To složení tomu odpovídá?
5: Ano, mýdlo s jelenem je vhodné i na přepírání dětského prádla.
0: Severočeskému podnikateli německé národnosti Johannu Schichtovi se občas říká druhý Baťa. Nejen proto, že jeho úspěch daleko přesáhl hranice vlasti, ale také proto, jak se choval ke svým zaměstnancům. Narodil se 8. března 1855 v Rynolticích u Liberce jako nejstarší ze 4 synů. Jeho otec Georg si doma, takřka na koleně, otevřel malou varnu mýdla. Příslušné živnostenské oprávnění mu úřady udělili 6. července 1848 a tímto datem to všechno začalo. Podnikání se nerozjíždělo snadno. Zpočátku se celý provoz tísnil ve sklepě rodinného domku. Do práce se s vervou zakousla celá rodina. Co se jeden den vyrobilo, to se druhý den hezky pěšky rozneslo po okolí a prodalo pěkně z ručky do ručky. Georg to vzal za správný konec. Vyráběl kvalitní zboží za nízké ceny, o zákazníky proto neměl nouzy. Postupem času se mohl i s rodinou přesunout do většího stavení a skromná domácí dílna se postupně proměnila ve skutečnou továrnu. Když po 30 letech Georg svůj podnik předával svým synům Johanovi, Josefovi a Francovi, šlo sice o nevelkou, ale už slušně zavedenou firmu s 10 dělníky, 2 úředníky a zázemím 1000 zákazníků. Ze svých synů si Georg jako nejschopnějšího vybral Johana a poslal ho do Liberce vyučit se obchodníkem. Odtud Johan směřoval do Vídně. Uchytil se v účtárně velkoobchodníka s tuky a oleji a měl možnost poznat velkoobchod v skutku ve velkém stylu. Po návratu Johan předstoupil před rodinnou radu s radikálním řešením. Je čas najít nové sídlo firmy. Věděl, že je potřeba dostat podnik blíž k železnici a lodní dopravě, čímž se výrazně zlevní doprava výrobních surovin a uhlí a rozšíří se odbytiště. Nastalo tedy stěhování do Ústí nad Labem, přesněji řečeno na území mezi obcemi Kramoly a Novosedlice v katastru Střekova, kde se začala koncem léta 1882 stavět nová továrna. Zatím nic moc velkého, 2 budovy a 1 komín, to bude muset pro 10 dělníků a 2 úředníky stačit.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Šichtovy závody však nevyráběly jen mýdlo, jak by se mohlo zdát, ale také další rozličné produkty tukového průmyslu. Byl zbudován závod na zpracování olejů a palmového jádra. Šlo o jedinou továrnu tohoto druhu v celém Rakousku. Dál přibyla výroba vodního skla, po ní provoz na výrobu stearinu, další na výrobu kokosového oleje z kopry, přidali se svíčky, glycerín, fermeže a konečně roku 1891 přišlo na svět ono už zmiňované mýdlo s jelenem, které udělalo z firmy hotovou legendu. Ale nezůstalo čistě jen u výrobních hal. Kromě vlastní továrny majitelé vybudovali elektrárny, doly, vodárnu, železniční vlečku, pilu. Plynulou dopravu surovin i zboží na dlouhá léta zajišťovala paroplavební společnost. Na samém počátku 20. století byl celý závod plně elektrifikován a energie sloužila i pro veřejné osvětlení ve Střekově. Pobočky rostly jako houby po dešti. Johanovi plány zkrátka vyšly. Firmičku, kterou s bratry rovným dílem zdědil po otci, během několika let pozvedl mezi nejvýznamnější podniky v monarchii. Jeho zásluhy ocenil i císař František Josef I. a udělil mu titul císařského rady.
2: Je, tady to krásně voní čistotou. Kde jsme se ocitli? Tamhle, když vidím bílé pytle, někdo sype surovinu, to je mlýnice.
3: My tomu zařízení říkáme hnětač, ale ano, v podstatě můžete tomu říkat i mlýnice.
2: To znamená, že on tam sype co?
3: Sype tam hlavní surovinu při výrobě mýdla, mýdlové vločky. To je právě to, my je nakupujeme už jakoby od dodavatele, nevyrábí se u nás. Takže výroba mýdlových vloček probíhá u našeho dodavatele.
2: Takže tam do té násypky, která vypadá jako ta mlýnice, tam tedy se sypou ty mýdlové vločky a s nimi se děje co? Pojďme se podívat blíž.
3: Do toho hnětače se sypou mýdlové vločky a přidávají se tam všechny další suroviny, které potom dohromady tvoří mýdlo s jelenem. V podstatě v tom hnětači dochází k první homogenizaci té hmoty, teda důkladnému promíšení tak, aby byly vlastnosti v každé části stejné. V podstatě ten samý proces probíhá i v té druhé části, v tom pilírovacím stroji, odkud vidíte, jak stoupá nahoru ten pás. A už ty kousky toho jakoby namíchaného mýdla znovu vchází do třetího hnětače.
2: Takže dobře, z pilírovacího stroje vycházejí takové zlomky a pak to jede kam?
3: Potom ta hmota padá do dvojitého hnětače, kde dochází už opravdu k té poslední jakoby homogenizaci promísení a z ní vypadávají tady ty kousičky, vypadá to podobně, jako když máte mlýnek na maso.
2: A tadyhle z toho neudělám sekanou, ale z toho se teď budou tvarovat ty kostky mýdla s jelenem.
3: Ano, výstupem z tohoto stroje potom takzvaný mýdlový had, což je tady ten, když se podíváte, jakoby nekonečný kvádr vysouvajícího se bloku mýdla a ten najíždí na naši řezačku, kde už se potom ten had porcuje na části teda odpovídající velikosti, v tomto případě něco přes 200 gramů, protože vyražené hotové mýdlo má 200 gramů.
2: No jo, ale to teď běhají, vyjdou ven jenom ty kvádříky, ale kde se tam vezme ten jelen?
3: Ten jelen se tam vezme v našem lisu, kde vlastně ta hmota, která vchází do lisu, je na raznicích stlačená a vyrazí se tam z jedné strany teda logo s jelenem, tradiční, a z druhé strany hmotnost, obsah mýdla a zase logo s jelenem.
2: No ale když to mýdlo teď vezmu do ruky, ono je teplé. Možná bych ho i prohmátla.
3: A samozřejmě po té výrobě, protože ta hmota je mechanicky hodně namáhána, tak dochází k tomu, že se zahřívá. My v tom průběhu toho procesu chladíme, ale i tak při výstupu z toho lisu je mýdlo s jelenem teplé.
2: Mýdlo s jelenem, které teď tady leží jako už hotové, dává se také do různých kartonů, tak je, jak to říci, tak je nahé, není nějak obalené, zabalené.
3: Ano, mýdlo se nechává chvíli stát, jednak aby schládlo a jednak aby povrch trošku oschnul, protože může se stát, že je mírně navlhlý a potom se ručně vkládá do skládaček, do krabiček, ve kterých už potom, co je označeno datem výroby spotřeby, putuje ke konečnému zákazníkovi.
1: Důležitým mezníkem se stal rok 1904, kdy byla zahájena výroba jedlých tuků, margarínu a ovocných šťáv Ceres. Johann Schicht byl jako známý velkoprůmyslník členem řady hospodářských, národnostních, uměleckých i humanitárních spolků. Prosazoval názor nenutit své bližní, aby pro nás vyráběli zbytečné nebo dokonce škodlivé věci. Razil myšlenku, pokud možno co nejvíce vyrábět a co možná nejméně spotřebovat. Žít tak, abychom si mohli na konci říci, ty jsi měl podíl na pokroku lidstva. Byl odpůrcem alkoholu a kouření. Právě proto, aby přispěl k potírání alkoholismu, vybudoval v původní továrně v Rynolticích výrobu ovocných šťáv Ceres, podle řecké bohyně plodnosti a úrody. Počase ji přesunul do Ústeckého závodu, kde se udržela podlouhá léta a zrušena byla až počátkem 50. let. Johann Schicht zemřel v Ústí nad Labem 3. června 1907. Řízení firmy, která měla tou dobou bezmála 2000 zaměstnanců, převzala třetí generace. Johannovi synové, bratři Heinrich a Georg. Heinrich Schicht studoval chemii. Po otcově smrti se stal předsedou správní rady akciové společnosti a vedl továrnu až do roku 1945. Firma se zaměřila zejména na výrobu kvalitních pokrmových tuků. Dokázala snížit ceny, zvýšit obrat a rozšířit provoz. Jako první v pevninské Evropě a čtvrtá na světě uvedla do provozu stužovnu tuků. Firma Schicht se stala největším podnikem svého druhu v Evropě. V Německu byla sice větší olejna a v Holandsku margarínka, ale neexistoval větší komplex tukových podniků než továrny v Ústí nad Labem. Před první světovou válkou pracovalo v továrně kolem 3500 zaměstnanců, kteří měli k dispozici moderně vybavenou ordinaci závodního lékaře, spolehlivý systém nemocenského pojištění, sprchy, závodní jídelnu i mateřskou školku. Později přibyla také rozsáhlá bytová výstavba, lázně s bazénem, kadeřnictví. Firma si vychovávala vlastní dorost a různými kurzy zlepšovala znalosti a dovednosti dělníků. Vzhledem k nebezpečí požárů nebo výbuchu byly zavedeny zvláštní místnosti pro kuřáky a samozřejmě také vlastní hasičský sbor. Zaměstnanci měli k dispozici rozsáhlou knihovnu a také například zlevněné vstupenky do městského divadla, které firma sponzorovala. A považte, ze svých řad dokázali sestavit závodní kapelu, která měla 70 členů. Podle pamětníků neexistovaly rozdíly mezi Čechy a Němci v zařazení ani v platech. Důležité byly schopnosti a poctivá práce. Schichtové, ač se sami hlásili k německé národnosti, dbali na to, aby Němci i Češi měli stejné podmínky a němečtí úředníci museli mimo jiné prokazovat také znalost českého jazyka. V časech vypjatého šovinismu projevujícího se u obou národností to byl odvážný a nepopulární postoj.

0: První světová válka přinesla problémy. Z hlediska podnikání však ještě větší katastrofu znamenal rozpad monarchie, kdy společnost přišla o 3/4 odbytových možností. Ne, že by najednou lidé nekupovali její výrobky, ale každá z nástupnických zemí si vytvořila vlastní systém dovozních pravidel, včetně vysokých celních sazeb. Navíc firma měla náhle část závodů v jiných státech. Ale majitelé se uměli poprat i s touto nepříznivou situací. Veškeré síly upřeli do reklamy. Právě jí vděčí mýdlo s jelenem za svou nehynoucí popularitu. Šichtovi to prostě s marketingem uměli. Najali obchodního cestujícího, který brázdil cesty od obce k obci ve speciálním automobilu a srocenému davu hned na místě předváděl, co výrobky jeho firmy dokážou. Inzerovali v tisku, vylepovali plakáty, do obchodů dodávali plechové cedule, pro věrné zákazníky měli propagační brožury, Šichtův kalendář či pohádky pro děti. Dokonce také financovali největší letecký závod v historii Rakouska-Uherska, takzvaný Šichtův let, s cenami v hodnotě 100 000 rakouských korun. Vzhledem k pozornosti, jakou události věnoval tisk, se takto drahá reklama jistě zúročila.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chvála hospodyňky ulehčí práci, v ní se už před praním špína hned ztrácí. Šamponem Elida pěstěné vlasy, souchloubou ženy a korunou krásy. Dnes mídlo s jelenem znají už všude, v bohatých domech i v chaloupce chudé. Kalodon zachová zuby ti zdravé, krásné a bělounké jak perly pravé. Šťastnými dětmi se stanou i staří, když svíčky Apollo na stromku září.
2: Možná jste nevěděli, že šichtové se zapsali i do dějin filmu. V místním kině s kapacitou 200 diváků byla totiž v té době nevídaná věc – zvuková aparatura. A proto se zvukový film poprvé v Československu předvedl právě tam, rok a půl po celosvětové premiéře ve Spojených státech, 26. dubna 1929. A byl to právě Heinrich Schicht, kdo jako první u nás promluvil na diváky z filmového plátna. Prozíravě vyzdvihl význam zvukového filmu jako reklamního média a pak přišly na řadu krátké zvukové filmy, mezi kterými nechyběla groteska, jazzová revue či opereta. Představení určená především majitelům kin, novinářům a zástupcům úřadů a různých korporací se opakovala zhruba 2 týdny. Ti všichni si díky nim mohli ověřit, co to ten zvukový film vlastně je. Pro vysoké vstupné 5 až 12 korun, ale nebyla nikdy zcela vyprodána.
3: Co způsobuje takovou oblibu, ale hlavně trvající oblibu toho mídla s jelenem? Tady to krásně voní, ale ono to voní tak jakoby přírodně, to není na první počich parfumovaná vůně.
4: Ano, ta vůně byla právě vybírána tak, aby připomínala takovou tu tradiční vůni té čistoty těch peřin, když přijedete k babičce a zachumláte se do nich. Takže to je to, co vám asi tady ta vůně může připomínat.
3: Tak my jsme říkali, že všechno začíná u mídlových vloček a tady máme vývojářku paní Martinkovou. Z čeho jsou ty vločky?
5: Mídlové vločky jsou v podstatě samotné to mídlo, které my takhle nakupujeme a přidáme do něho potom například ten parfém, o kterém mluvil pan Machač, aby získalo tu konečnou podobu tak, jak my chceme.
3: Ty základní vločky, ty základní suroviny jsou podobné těm, které znávaly třeba už naše babičky?
5: Tak určitě technologie výroby i ty samotné suroviny se někam posunují, nejde to vyrábět, si myslím, úplně stejně jak před mnoha lety, ale ten princip výroby mídla je pořád stejný, je to prostě tuk nebo olej, který se zmídelní v tomto případě hydroxidem sodným a vznikne vám zmídelněné mastné kyseliny, což je v podstatě to mídlo.
3: Vždycky babička, když měla na vaně mídlo s jelenem, tak většinou ho jela na přepírání v ruce nebo na takové věci. Tohleto moderní mídlo s jelenem je určeno také k takovémuto upotřebení?
5: Určitě je výborné na tu předpírku, na odstranění skvrn, kdy vezmete špinavé tričko například a normálně ručním praním pomocí mídla to odstraníte. Nebo lidé si taky z mídla vyrábějí takzvaný mídlový sliz, což používají místo pracího prášku.
3: Ale vy teď máte dokonce i prací prášek s jelenem.
5: Ano, máme.
3: Co ještě, základem ještě jakých výrobků je právě to mídlo s jelenem?
5: Konkrétně tady to mídlo se dá použít jenom do sypkých věcí, do pracích prášků. Dál ho například strouháme a máme výrobek samostatné mídlové vločky. A potom mídlo v jiné podobě, v tekuté, se dává i do ostatních našich výrobků, například do tekutého pracího gelu.
3: Teď tady právě to mídlo vypadává už hotové a půjde do těch pytlů?
4: Ne, ty pytly jsou jakoby druhotně využívané. Poprvé vlastně přijdou v nich mídlové vločky, které zpracujeme a potom je využíváme jakoby podklad pod to surové mídlo, které ještě není zabalené v krabičce.
3: Takže vlastně tady se nic nevyhodí?
4: Ne, snažíme se mít co nejméně odpadu. Pokud si všimnete, tak i z toho lisu podstatě vždycky odpadne ten zbytek, jakoby ten ořez kolem té formy, a ten se okamžitě vrací zpětným pásem na zpracování. Jo? Takže ani žádná mýdlová hmota se nevyhazuje, všechna se znovu využije na výrobu dalšího mýdla.
2: Georg Schicht se před druhou světovou válkou odstěhoval z Ústí do Londýna a ujal se funkce prezidenta koncernu Unilever, Mezinárodní margarínové unie, který Schichtovi spolu zakládali. Dodnes je to jedna z největších světových firem, stojí například za značkami jako Rama, Fa nebo Hellmann's. Na počátku druhé světové války se hlavní závod v Ústí nad Labem a vůbec závody v celém odstoupeném pohraničí dostaly pod kontrolu Němců. Některé provozy musely být vyčleněny pro válečnou výrobu jiných zařízení. V komplexu Schichtových továren se tak sestavovala odposlouchávací zařízení, dělostřelecké granáty a dokonce součásti střel V1. Ačkoliv za války Georg Schicht finančně podporoval československou exilovou vládu v Londýně a jeho synové bojovali v britské armádě, Heinrichův syn padl v uniformě Wehrmachtu. Po skončení války byli všichni potomci Schichtovy rodiny odsunuti z Ústí, co by nepřátelé vlasti. A jejich majetky byly zkonfiskovány, včetně rodinné sbírky německých a holandských starých mistrů, která se z větší části dostala do Národní galerie v Praze. V roce 1946 byla společnost znárodněna a dostala nové jméno. Národní podnik Severočeské tukové závody. Ty se pak staly součástí koncernu Tukový průmysl. Zajímavostí je, že jméno Georga Schichta bylo v názvu nového národního podniku ponecháno až do roku 1951. Značka Schicht byla tak zavedená, že nebylo vhodné ihned přejít ke zcela nové. Roku 1990 se Severočeské tukové závody osamostatnily jako státní podnik. O dva roky později se z něj při velké privatizaci stala akciová společnost Setuza. Ačkoliv se komunisté snažili, jméno Schicht se jim z historické paměti Čechů vymazat nepodařilo. Lidé na Schichta a jeho mýdlo s jelenem nikdy nezapomněli. Legendární Schichtovo mýdlo s jelenem nakonec přece jen přežilo všechny moderní vymoženosti a s úspěchem se dočkalo třetího tisíciletí. Přestože přečkalo léta socialistického budování, sametovou revoluci i nápor pracích prášků, v roce 2005 málem podlehlo ekologickým požadavkům. Tehdy se Setuza rozhodla výrobu zrušit, protože likvidace odpadů začala být finančně příliš náročná. Zákazníci však projevili takovou nevoli, že už o rok později se legendární výrobek znovu objevil na trhu. K mýdlu brzy přibyl i prací prášek či gel a řada se postupně rozšiřuje. Naštěstí stále roste právě poptávka po prostředcích šetrných k životnímu prostředí, kam se mýdlo s jelenem hrdě řadí.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Cenový strop na naftu zítra v České republice klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří je teď možné využívat bez dálniční známky. A zítřejší počasí postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra v České republice klesne. 1 litr budou čerpací stanice moci nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. Je to o 74 haléřů méně než dnes, informovalo o tom odpoledne ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nebude měnit, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce letošního října. Řidiči, kteří jedou z Hradce Králové směrem na Jaroměř, mohou v těchto dnech využít dálnici D11 zdarma bez dálniční známky. Úsek mezi exity Plotiště a Jaroměř jih slouží jako bezplatná objížďka kvůli opravě mostu na silnici první třídy číslo 33 v Černožicích a výstavbě protihlukové stěny u Směřic.
2: Celý úsek dálnice D11 mezi exity Plotiště a Jaroměř jich bude bez poplatku do začátku listopadu. Poté se bezplatná trasa zkrátí už jen na úsek mezi Směřicemi a Jaroměří. Ten zůstane zdarma do konce roku kvůli dokončování oprav v Černožicích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je téměř 12 milionů korun, poškozených lidí a firem je více než 300. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků, říká vedoucí oddělení kybernetické kriminality Jiří Prečan.
3: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově

0: vegetační úpravy. Sport.
1: Hokejisté pardubického B týmu prohráli v 11. kole Maxa ligy s Litoměřicemi 3-6, nevyužili tak šanci dotáhnout se na vedoucí Vsetín. Bod za Pardubicemi jsou v tabulce na třetí pozici Litoměřice a také Kolín, který vyhrál ve Zlíně 3-2 v prodloužení. Počasí. V noci na zítřek čekáme v České republice ještě polojasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti, nejnižší teploty nad ránem mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území, na východě a jihovýchodě republiky ojedinělé bouřky, později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky mezi 16 a 20 stupni, jinak většinou mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce rady překáží odstavené osobní vozidlo, je to na kilometru 32,5 a blokuje pravý jízdní pruh. A pozor také v Praze, u jižní spojky ve Vídeňské ulici směr Kunratice se stala nehoda, je to pod železničním mostem, zatím je neprůjezdný pravý pruh, počítejte tam se zdržením. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou... Nechte toho. Společně se mnou jsou tu dnes i naši asi... Opak. Nejslavnější dřevění herci. A tak dobře. Dobrý den, pane Spejble. Dobrý den, Hurvínku. A aby jí to nebylo líto... přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, tatulo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že?

0: Ano.
1: Ty hodláš kuchařiti?
0: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
1: Ano, tati, na všecko.
0: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
1: Tati, nestraš.
0: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám, tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
1: Ono je špinavé.
0: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
1: Ano.
0: Tak je zatím můžeš rozbít.
1: Co to říkáš, to snad přece...
0: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
1: Ano.
0: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
1: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
0: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh, to je ale hloupej předpis, teďko v letě, kde mám vzít sníh, v červenci.
1: Ale ze 6 bílků, tati.
0: A dět, já vím, nech si prosím tebe pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
1: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se, tu pšeničnou mouku včetně... Už tam asi nedostanem.
0: Ale musí se to tam vejít, okáž, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
1: Aha, tati, tadyhle...
0: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, teďko, člověka celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
1: Co, tati, bábovku?
0: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
1: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
0: Co?
1: No podívej se.
0: No tak vidíš, co děláš, kluku.
1: No já to dělám.
0: Ale ticho už buď. Pořád mě vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
1: Až po krk.
0: To víš, bez práce nejsou koláče.
1: Bábovka.
0: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No, teď si teprve můžeme oddychnout.
1: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
0: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
1: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
0: No?
1: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
0: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
1: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
0: No tak dobrá, tak podej tedy hadr, podržen troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí semne hezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
1: Tati, zkusme to ještě jednou.
0: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
1: Taťuldo, tuším strašný konec.
0: Proč?
1: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
0: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co, už ten celýho čeka spleteš, poráty.
1: Nic neříkám.
0: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
1: No, a váleček je v půli.
0: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opa, jej se, jaká je?
1: A je ale vypečená.
0: No, baleň by nebyla, jsem ji vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No, co fňukáš?
1: Tak já jsem zvu tu bábovku říct do prstu.
0: Co to, jak je to možné?
1: No, to zkusám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě zkameněla.
0: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? To... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
1: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívku a majzlík.
0: No jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
1: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
0: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
1: Tati.
0: No?
1: My jsme tam zapomněli něco dát.
0: A co?
1: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
0: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
1: Ale teď hodně, co to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
0: Jak to, která?
1: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo...
4: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
3: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
5: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
3: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
5: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
4: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
5: Hejnovoz teď v zimě.
3: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
5: No, pane Spejble, vlastně tati, co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
3: No,
4: co? Co napadne Hurvínkovi, vlastně tobě to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
3: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale... S vámi je těžké pořízení.
4: Jaké pak, promiňte laskavý, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
5: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
3: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
5: Počkej, Máni, já to s Taťuldou zkusím jinak. Milý tatínku.
4: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
5: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
4: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
3: No, tak spáně, no.
4: Zima tu je, snížek poletuje, že?
3: No.
4: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
5: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
4: Ale...
5: O to ale tatí nejde.
4: Ne?
5: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
3: No, sní.
4: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
3: Ponospebla, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
6: V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje. A jsme u toho. No?
4: U čeho zase? Ale... toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat, první sníh?
3: Tati, ne?
4: Jo, napad sníh.
5: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
3: No.
4: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano?
5: Ano, naznačit.
4: No, to dá přece rozum. Je zima, tak napadne sníh.
5: Ano.
4: A když napadne sníh, tak se jde co?
3: Sánkovat.
5: A lyžovat.
4: A bruslit.
5: Teda, Taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
4: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
3: Je, pane Spejblo, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
5: Vypravuj, tati.
4: No, já se děti, máničko, já se nerad chlubím.
5: Taťolo, nebo tak skromný.
4: Nerad se chlubím.
5: Pochlub se, tati. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
4: Ale v kterém se nerad chlubím.
5: Tati.
4: Ve všech jsem vynikal. Jen krasobruslení mi zakázali.
3: A proč, pane Spejblo?
4: No, proč? Kvůli piruetám. Já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
5: Tati, vážně?
4: No ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice?
5: Jak to?
4: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
5: To je hezký jméno.
4: No, a jak jsem jel na bránu, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
5: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tati?
4: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
3: To musí být krása, vidíte. Odrazit se, letět.
4: No to víš, máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
5: No, ty ďáble.
4: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletět. Těl málem až na letiště.
5: No jo. Tati.
4: No.
5: Nevytahuje se trochu?
4: Já?
5: Kde je Šárka, kde je letiště?
4: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
3: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
4: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
5: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
4: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
3: Ano, proč?
4: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mívali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
5: Jak tě tak poslouchám, tati, tak si to dovedu představit.
4: A to kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
4: Šárce si, milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem jel 12.
5: Jak to 12. To jsi jezdil na jelenu?
4: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
3: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
4: No, co je to za styl? To si, mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
5: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
4: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo zezadu nešťouch. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
6: Jak to vozili?
4: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
5: Jo, takhle.
4: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
5: Hele, tati, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
4: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
6: Jú. To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
4: Co pak, ona půjde také?
5: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
6: No, kdyby se vám povedl 13. rák. Tak dobrou noc.
5: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolik snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji, u každé význačné návštěvy má být přítomen reportér, jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodomního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda, jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryční a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, no, to je moc hezká otázka, tak tu
4: kladu. To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No, ne, jak ne, jsem se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, slyšíš, Taťuldo?
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo na čí já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha, ty...
4: Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, pojď. Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že jo.
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Když to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk není
4: říct...
3: prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec, do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a rada.
2: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
4: Ano, to je konfese.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře.
4: A přehnané trošku.
2: Ale říká mistře,
4: to
2: že?
4: Vyzrálé bylo
2: tak,
4: trošku přehnané.
2: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej, no a nestal jste se třeba
4: učitelem.
3: Učitelem,
4: no.
3: Ano.
4: No, právě, to ne.
2: No a
3: Ještě jeden malinový džus?
4: Ano, rád, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil? No jo, co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
4: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
4: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám. Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že ona by mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
4: Ano, prosím.
3: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
3: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?
4: Strašně.
2: A když tak koho?
4: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím té prince mi nedali, ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále, jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
4: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
2: Já bych taky, když byste mistře dovolil, že bychom samo sebou velice
4: někdy dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
2: To zní velice hezky.
4: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
2: To snad ani není pravda.
3: Je, jak slyšíš.
2: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
4: Jak se má na divadle hrát?
2: Ano.
4: No, dobře se má hrát.
2: Jo, jistě, to chápu.
4: To je šalamounská odpověď.
2: To je, jistě, to je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
4: Aha, tak já vám propovím.
2: Aby pochopili tu postavu, kterou
4: vám,
2: právě vytváříte.
4: Rozumím.
2: A mohl bych pokračovat, ale
3: radši ne.
2: Ne. No, jistě.
4: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
2: Slyšíš, Hurvinku? Zapiš si to za uši.
4: Nešermujte příliš rukama do vzduchu, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a přaskatí do uší floutků v přízemí.
2: Co, prosím?
3: Slyšíš, ta Juldo, zapij si to taky někam.
4: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
2: Bravo, učitelka, to je důležitá osoba.
4: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
3: Tatulo!
2: Posunu se, pardon.
4: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
2: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
4: Já nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
2: Aha! A to nebyl Našinec?
4: Ne, Našinec ani Vašinec, ne, to byl Angličan.
2: Já jsem si to hned myslel, taková hlava otevřená a on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
4: Ne. Tak star zase nejsem.
3: Mohl bych nějak rychle zamluvit taťuldovu nevědomost?
2: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
3: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
2: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
4: Velmi, velmi rád.
3: Mistře, máte potomka?
4: Ano, mám potomici.
3: A jak se jmenuje?
4: Moje potomice, tedy můj potomek vlastně se jmenuje Barbora. A jak už teď jméno naznačuje, je to holka.
2: Poslouchá vás?
4: Tak moc ne, zrovna.
3: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
4: No ano, tak to z toho poslouchá.
2: No vidíte, takže...
4: No, prosím, poslouchám.
2: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
4: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
2: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
3: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
2: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední-odpolední spánek.
3: To bych chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
4: Ano, jsem s ní. Psst. Tatulda už spí.
3: A ještě poslední otázku.
4: Ano, prosím, jakou?
3: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
4: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
3: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, no? Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
4: Ty ještě nemáš vyžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám,
4: si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To moderní.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak tak pozoruju.
3: Eli, Hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou?
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťuldo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no krása, no líbí se mi, ale
2: no.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: tatí. To je střapec.
3: No jo, dobře, střapec. No. Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Co pak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podejte nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko. Přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí. Prknu, ať k tomu můžu.
2: Vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož. No, tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc. Ještě
3: no, tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor. No a hele, šmik. Šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak, co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Ty si ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko,
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí?
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Je, umíte si přišít, pane Spejble.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama. Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš. Vy nemáte?
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, ale Božena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: S Boženou Krupičkovou!

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Mám.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí,
4: jen aby,
3: v pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si od tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Copak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu vyprávět o tom, jak se umí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa 7. října. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Vítejte u Noční linky. Dnes se společně vrátíme do školních lavic, ale nebudeme vzpomínat jenom na první aktovku, tabuly, známky nebo učitele. Budeme mluvit hlavně o chvílích, kdy se člověk rozhodne začít znovu studovat třeba po 10, 20 nebo 30 letech. Možná jste si dodělávali maturitu, přihlásili se na vysokou školu, pustili se do kurzu nebo jste si konečně splnili sen, na který dřív nebyl čas. A možná jste přitom měli obavy, jestli to ještě zvládnete, jestli si budete pamatovat, co se naučíte, jak zapadnete mezi mladší spolužáky nebo jak to skloubíte s prací a rodinou. Právě o tom si dnes budeme povídat. Co vás přivedlo zpátky do školních lavic? Co bylo nejtěžší a co vám naopak udělalo největší radost? A přišla chvíle, kdy jste si řekli ano, toto rozhodnutí stálo za to, nebo jste to studium nedokončili? Telefon do zlínského studia je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď přemýšlejí, jestli není na studium už pozdě. Je s vámi Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Máme 4 minuty po 23. hodině. Možná jste si kdysi mysleli, že školní lavice už máte někde za sebou. A pak vás život překvapil a posadil vás do nich znovu. Dnes v noční lince Českého rozhlasu budeme mluvit o odvaze začít studovat v pozdějším věku a o tom, co všechno takový návrat může člověku přinést. Pan Hinek z Vysočiny je s námi. Krásnou noc přejeme.
2: Hezký večer i vám. A všem posluchačům, když jsem slyšel, že se bude jednat i o to, jak začít studovat znovu, tak mě posedla myšlenka podělit se o můj příběh. Já jsem kdysi dávno se vyučil a stal se ze mě číšník, protože jsem si myslel, že nemůžu být zavřen do nějaké místnosti, kde bych byl sám nebo případně s pár spolupracovníkama, tak jsem chtěl prostě pořád kolektiv. No ale šel život a najednou jsem se ocitl v normálním pracovním procesu, ne tady v tom mým zvoleným povolání, a stal se ze mě pracovník na elektrárně Dukovany, kde jsem se zařadil do pracovního procesu, co by normální dělník. A najednou byli 3 roky pryč a chlapi se stěhovali do Temelína a já jsem říkal, tak co teď? Mám tady postavený baráček, tak chci ho užívat a ne někde jezdit po stavbách. Tak jsem začal hledat, co bych mohl dělat. Předpokládal jsem správně, že budu muset asi z gruntu změnit moje povolání, a taky ano. Náhoda tomu chtěla, že jsem se dostal do kolektivu hasičů. A to byl úplně jiný obor. A taky bylo potřeba změnit zaměření a nějaký ty vědomosti. Takže jsem byl vyslán na nějakou, ne na stáž, ale na kurz hasičiny. A tam jsem prostě začal dělat něco úplně jiného, než jsem zatím dělal. No a taky jsem začal sledovat, co bych v té hasičině chtěl dělat. Takže když jsem to tak nějak trochu okouknul, tak jsem si vybral, že bych byl rád, kdybych se dostal do spojení. No a podařilo se mi to. Věnoval jsem tomu trochu úsilí a stal se ze mě prostě dispečer. A to byla radikální změna a změnil jsem se natolik, že jsem tady u té profese vydržel až do důchodového věku, co znamená do důchodu. Takže takhle bylo to moje, ta změna, to je potom studování.
1: Takže vy jste se dělal kurz dispečera, šel jste k hasičům.
2: No, byl jsem u hasičů a tam jsem vlastně absolvoval tady to školení na různé spojení a získal jsem oprávnění pro řízení radiostanic vlastně mimo lodních a letadlových tak celé republice.
1: Jak náročné to bylo a kolik vám asi bylo let?

0: konci sísky.
1: Mm-hmm.
0: Takže to bylo, no, náročný to bylo, ale zase mě, že by se to nedalo zvládnout, se to dalo zvládnout. Takže když jsem tomu věnoval trochu víc péče a píle, tak se mě to podařilo.
1: No a dokážete se vzpomenout, co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Jestli je to samotné učení, nervozita ze zkoušek, protože jenom to bylo přece jenom už pár let po škole, nebo skloubit tu přípravu s běžným životem?
0: Tak ty zkoušky, ty mě nedělali problém. Říkám, já jsem to jako nastudoval si a nebyl to problém to zvládnout. To horší, co bylo, až jsem se dostal přímo na elektrárnu, tak tam potom v tom provozu, tam už to bylo podstatně náročnější, ale zase nějakým způsobem se to dalo zvládnout. No.
1: Ano, tak ta odpovědnost je velká. Zvládl jste to dobře, možná i právě kvůli tomu, že jste do toho šel s tou pokorou, že jste o tom věděl. No, tak to je krásné vědět, že člověk opravdu může studovat, vyučit se něčím jiným, než pak vlastně dál bude dělat úplně něco jiného a může se dovzdělat. Vy jste toho živým příkladem. Umíte si představit, že byste si ještě teď sedl do lavice, Hinku?
0: No tak dneska je mě 72, takže určitě ne.
1: Určitě ne. Tak si o tom budeme alespoň povídat a uvidíme, kdo nás překvapí, jakého nejstaršího studenta dnes ve vysílání Noční linky uslyšíme. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
0: Zvolat nějakou tu univerzitu třetího věku, na to opravdu nemám.
1: No, jestli se nepodceňujete. Tak krásnou noc, opatrujte se a zase někdy příště.
0: Já děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Člověk může změnit práci, bydliště, životní návyky a někdy se rozhodne změnit i své vzdělání. Dnes nás zajímá, co vám takové rozhodnutí vzalo a hlavně co vám dalo, když jste se rozhodli studovat v pozdějším věku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se lidé těší, až školu dokončí, jiní se po letech těší, až se do ní opět vrátí. Patříte mezi ty, kteří objevili chuť studovat až v pozdějším věku? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu, teď přesně pana Zdeňka, který volá od Mladé Boleslavy. Vítejte.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače. Začal jsem studovat v pozdějším věku, protože když jsem nastoupil do pracovního procesu, tak byl pro mě šok stávat 5 hodin ráno do práce, tak jsem hledal, co bych jako nějaký to. A učitelé ty chodí od 8 vlastně nebo v 7 hodin, takže jsem začal studovat pedagogickou fakultu.
0: Aha, halo? Tak to je teda velký oříšek.
1: No je, ale ta motivace byla velká, takže jako...
0: No, to je neskutečné, takže vám vadilo vstávat ráno do práce v 5, tak jste si řekl, no tak půjdu na učitele, ten má na 8.
1: Jo.
0: Má volné víkendy, prázdniny.
1: Jo, taky no, jo.
0: Svátky.
1: Ale úplně mě to vyvařilo, prostě už jsem pak nemohl, tak, a už jsem zase byl starší, tak už zase jsem nemohl spát, takže jako jsem se vrátil do výrobního procesu. Ale s tím studiem prostě konce nakonec zanevřela, uvažuju se přihlásit jako až budu říkat v důchodu do univerzity.
0: Počkejte, pochopila jsem to dobře, že jste to potom vzdal?
1: Ano, už jsem prostě byl vyšťavený.
0: A udělal jste přijímačky?
1: Jo, všechno.
0: Takže
1: všechno
0: vy jste teda tam ale nastoupil, ale nedodělal, abychom si to ujasnili.
1: Jo, udělal jsem.
0: Vy jste to dodělal, tu školu. No vy jste řekl, že jste se vrátil zpátky, jestli jsem to dobře pochopila do toho. A teď jste mi vypadl. No, Zdeňku, zkuste zavolat znovu. Nevím, jestli se nám to podaří propojit právě vás do vysílání, protože máme 6 linek a jsou obsazené, takže mě to mrzí. Teď si to nedopovídáme. Nasadil jste mi brouka do hlavy, jak jste to myslel. Zkusíme zvednout někoho a uvidíme, jestli to bude pan Zdeněk. Halo?
2: Dobrý večer. Tady je pan Robert Solomouc.
0: Tak, Roberte, vítejte, můžete povídat.
2: Takže v první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu, já jsem se teda vyučil jako zámečník a to už jsem žádnou další školu nedělal, ale pořád se něco učím, no, protože řeknu to takhle, třeba jsou v práci nový stroje, takže já třeba teďka jako už další dobu obsluhuju VAPku, jenomže pak koupili novou mašinu, takže prostudovat si návod a takový a jde to, jo, no ale musí to člověk hodně přemýšlet, no a nevím, si to taky státe, že třeba, jestli máte dílnu, tak něco spravujete, teď si třeba koupíte novou brusku, rtačku, cokoliv, tak vždycky si musíte prostudovat návod, to je zásadní.
0: Mm-hmm. Ano, tak zámečnická práce se pořád vyvíjí, přicházejí nové postupy, materiály, technika, takže se vlastně musíte učit průběžně celý ten váš profesní život.
2: No, tak to je jasný, no.
0: A máte pocit, že je to těžší a těžší, čím jste starší a starší?
2: No, spíš mám pocit, že třeba jak spravujeme třeba v práci podvozky a podobně, takže těch tramvají, tak ty moderní věci jsou strašně složitý, jo, že třeba vždycky něco jednodušší rozdělat, než to složit a asi je dobrý buď to nafotit, anebo si to označit, jo, protože opravdu ty moderní věci jsou složitý, že abyste třeba změnila jeden díl, tak musíte vydělat 3 další, jo, že prostě nevím, proč dělají věci tak složitý, jako, že byste mu rozuměl, to jako se říct nedá, no, tak záleží na těch výrobcích, no.
0: Lákalo by vás dnes ještě něco vystudovat, kde byste měl tu možnost třeba úplně změnit profesi a dělat něco úplně jiného, jak třeba posluchač před vámi se rozhodl, tak budu učitelem, má dobrou pracovní dobu.
2: No, tak je takový dilema, protože jako mě třeba nejde těžký, no. Ona je strašně složitá, to bylo taky zajímavý téma. Takže já jsem si pořídil pravidla českého pravopisu a když si nesu jisté, tak se tam radši podívám, jo, protože to je strašně takový záludný.
0: Tak to jste šikovný, Roberte. Takže se vlastně opravdu učíte pořád. Tak děkuji vám za zavolání i za váš příběh, ať vás práce dál baví a ať máte pořád chuť učit se nové věci. Mějte se hezky a dobrou noc.
2: Moc hezky, Jaruško, jo? Moc vám děkuji, že jste mě
3: to. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Co říct, zaspívá Jitka Zelenková v noční lince Českého rozhlasu 20 minut po 11. hodině. A pak se budeme opět povídat o tom, co říkáte na studium v pozdějším věku.

0: Zkoušky, sešity, učení do noci. Pro někoho dávná minulost, pro jiného překvapivě nová současnost. Dnes nás zajímá v noční lince Českého rozhlasu, kdo z vás se rozhodl znovu usednout do školní lavice v pozdějším věku a proč. Paní Nora je s námi. Krásnou noc.
1: Všechny zdravím a posílám pozdrav také panu Vladimírovi do Kanady. No, já nevím, paní Jarmilko, jestli vás nesklamu, protože já asi tady o žádných univerzitách třetího věku nebudu mluvit a podobně, ale já to beru asi z takového pohledu. Do školy jsem začala chodit v roce 1948. Bohužel, musíme se smířit s tím, když jsme se v nějakém roce narodili, tak jsme vpadli do společnosti, jaká tehdy byla. Takže byla tehdy základní obecná škola, to bylo jako prvních pět tříd a to jsme tehdy ještě byli rozděleni. Chlapci měli chlapeckou školu a my jsme chodili na dívčí školu. Potom zřídili, já už nevím, protože ty reformy, já nevím, co ministr, co nová vláda, tak to se pořád měnilo. Nevím, jestli ty reformy vždycky vedly k dobrému. Většinou si někdo něco vymyslel, aniž přemýšlel o tom, jestli to bude navždy. To vidíme konec konců do dneška. Pořád se to mění, ale že by to vždycky vedlo k nějakému úspěchu, to se nedá říct. No holt potom zřídili osmiletku. Takže já jsem tu základní školu končila tou osmou třídou a to ještě nám tehdy jako na zkoušku udělali závěrečnou zkoušku. Nevím, k čemu to vedlo, jaký byl výsledek, nevím. No ale protože v tom období už zrušili gymnázia. Do dneška můžeme litovat toho, že tehdy se dopustilo to, že ta gymnázia se zrušila, protože mimo jiné naučili se tam všechno, co bylo zapotřebí, hlavně pro ty, kteří chtěli dál studovat. Ale měli tam také latinu a někde byla i řečtina. A kdyby si uvědomili pánové, kteří to organizovali, nebo pořád organizují, co člověk do budoucího života potřebuje. Latina tak nutná pro všechny přírodovědné obory, pro medicínu, pro právnické obory a podobně. Není všechno postaveno jenom na technickém, jsou i ty další obory. No, horko těžko toho můžeme litovat. Nám, co jsme šli na medicínu, to chybělo. Holt, odmaturovala jsem v roce 59 a protože jsem měla o to zájem, tak jsem už tehdy měla přihlášku na lékařskou fakultu do Olomouce, všeobecné lékařství. To ještě naštěstí, že jsme měli, myslím, v 11. třídě na té 11. letce asi půl roku latiny, to už nevím, jestli to bylo, no asi to bylo nepovinné. A potom jsme měli takové základy latiny, terminologie lékařské i v prvním ročníku na lékařské fakultě. No, odpromovala jsem v roce 1966, no a potom mě čekala atestace. Přihlásila jsem se na interní lékařství, tak jsme museli čekat na termín. 3 roky jsem pracovala v nemocnici, pochopitelně člověk se musel stále učit, protože jenom ty základy i z toho vysokoškolského studia nestačily. Byly nové léky, se kterými jsme se na fakultě ještě nesetkávali. Začaly taky nové postupy. Všechno se stále vyvíjí. Měli jsme odborné semináře, na které jsem velice ráda jezdila do Ostravy nebo do Nového Jičína. Myslím, 2x jsem byla i v Praze na nějakém odborném semináři. Ale během té doby, protože atestaci, to nám potom určili termín, tak jako tak se člověk musel stále učit, protože přišly nové metody, byly nové léky, nové léčebné postupy. Takže a člověk chtěl nebo nechtěl, když chtěl dobře pracovat a když se chtěl o ty své svěřené pacienty starat, tak se musel do toho pustit. Potom někdy v 80. letech si ještě vymysleli, já nevím, jestli to bylo v celé republice, ale tady na severní Moravě, nevím, co teďka je to Moravsko-Slezský, ježišmarja, mě už se to plete, to byl severomoravský kraj, to taky pořád mění, ještě jsem ráda, že si můžu pamatovat, že žiju v České republice, i když já stále vycházím z toho, že žiju že jsem se narodila, žila a žiju v Československu. Tak to ať mě někdo opraví, ale to mě stejně nepřidělá.
2: Byl to Semeromoravský a potom no, teda Moravskoslezský a Olomoucký.
1: Takový, já nevím, co to byla za zkouška, oni to nazvali jako odborně politický pohovor. Kvůli tomu jsme jezdili vždycky po týdnu čtyřikrát do Ostravy, kde jsme měli přednášky z různých oborů medicínských, hlavně to bylo soustředěné na internu a na chirurgii a potom nám určili termín a dělali jsme zkoušku z té interny a z chirurgie a slavnostně to zakončili politicko odborným pohovorem, no to byla katastrofa. To byla ostuda, to byla katastrofa a ještě navíc se tam zkoušel člověk, který se chtěl bavit, byl to nějaký zasloužilý lékař z Bruntálska, zřejmě velký soudruh, no co ten měl za otázky, to nebylo vůbec možné, ten dokonce, to už jsem kolik roků pracovala v terénu jako obvodní lékařka a ten mě tam začal přesvědčovat, že nemusím dělat takovou práci, co dělám, že to všecko ve směrnicích není, že o to bych měla upustit a podobně. Mě vám to tak tehdy dopálilo, že jsem se říkala, no snad kvůli nějakému pitomému politicko-odbornému pohovoru tady nepůjdu s ostudou nebo mě nepustí dál, tak jsem řekla, a co si myslíte, kdo se o ty pacienty bude starat, kdo to bude s nimi dělat. Já jsem tam od toho, na mě se vším obracejí, ve mně mají důvěru a mně je to jedno, jestli jsem závodní nebo obvodní lékař, já jsem prostě jejich lékař, k tomu jsem byla vychovaná, vyučena a budu to dělat takhle celý život. Takže on ten soudruh asi taky skoprněl a řekl si, že asi nemá smysl se mnou bavit. No ale když to vezmu potom dál, tak já teďka, je to 7 roků, co jsem přestala pracovat, teď mám 85, takže mě už nikam do školy dostávat nebudete, ale je pravda, když z toho běžného života se člověk poučuje pořád. Hodně čtu. Mimo beletrii si půjčují i různé dokumenty. V televizi se vybírám takové pořady, které pojednávají z historie, o historickém vývoji, ať u nás nebo někde ve světě. Za tu dobu, co jsem těch 7 letečka doma, jsem měla možnost to tak krásně dohánět. Takže zrovna tak i přírodovědné různé materiály, nebo z ekologie, to jsem se za těch posledních 10 let tolik poučila, že bohužel tehdy při své odborné práci jsem na to tolik času neměla. Takže já si myslím, že člověk, ať chce nebo nechce, se stejně vzdělává pořád, protože každý den mu život přináší určité situace, ve kterých se musí orientovat, musí se naučit je řešit a to si myslím, že je to nejlepší studium a to je taky to, co člověka udržuje ještě v takové určité duševní svěžesti a proto jsem ráda, že se o takových problémech mohu dozvídat a mohu se s nimi o nich také s jinými lidmi bavit a proto se snažím také někdy dovolat do noční linky, abych mohla tyto své názory ventilovat.
2: A teď se vám to podařilo, ano. Tak paní Noro, medicína to je obor, kde vlastně učení nikdy nekončí a je hezké slyšet, že má člověk i po letech pocit, že si vybral dobře a že jeho práce měla smysl, aspoň mě to tak znělo, že o tom i teď po tolika letech o tom studiu mluvíte s takovou energií a zápalem. Děkuju, že jste se dovolala, bohužel čas jsme přesáhli, takže se musíme rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno od A do Z, jak jste si to naplánovala. Děkuju vám, děkuju moc. Ať se vám daří. Už se nám to přerušilo. Toto je skupina Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris. Ať se vám to hezky poslouchá a těším se na další telefonát k dnešnímu tématu studium v pozdějších letech. Věk v občance totiž ještě nemusí rozhodovat o tom, kdy je ten správný čas se něco naučit. Co říkáte?

0: Máme 7 minut po 11:30. Když se řekne návrat do školy, někdo se vybaví stres, jiný nové přátelé a další pocit, že si konečně plní něco svého. Jak to bylo u vás? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Josef ze Šlapanic. Krásnou noc.
1: Tak já toho moc nemám, teda nejsou tak vzdělaný, jak moje předchůdkyně, ale mám průmyslovku, kterou jsem teda musel udělat, když jsem chtěl sloužit v armádě, protože tu jsem sloužil na letišti v Brně 4 roky, když přišel rozkaz, jako že musíme mít všichni v důstojnici maturitu. No, já jsem měl letecké technické učiliště v Litovském Mikuláši, kde jsem se vyučil tedy jako leteckým mechanikem. A co se týče mé profese, tak za celý život jsem celkem musel se stále učit profesi, protože přicházely stále nové a nové letouny, takže jsme obyčejně jezdili do Prahy na 3-4 neděle naučit se novou leteckou techniku, takže dohromady, když jsem to spočítal, jsem pracoval nebo obsluhoval 35 typů letadel a z toho bylo 42 typů motorů, protože se v některých těch letadlech lišili podle série. No a tak, že jsem se musel učit celý život, vlastně dokud jsem sloužil na letišti. No a potom s manželkou byl ještě v důchodě, no tak jsem se učil obsluhovat počítač. No teď mám teda tady akorát notebook, mám tady telefon v ruce, ten je teda bez, mohl akorát poslat SMSky nebo hovorit a to jako co jsem dělal tu maturitu, tak to bylo v 64. roce jsme se dodělali, pak zvrchlili jako 3. stíhací letecký pluk, udělali jako vrtulníky, tak na tom jsem ještě sloužil něco lítat a od 1. roce 70, tak jsem nastoupil k aerolíním a tam jsem se musel zase učit, protože každý rok aerolínka koupila jako nový typ, tak na to jsme chodili na školení a museli udělat zkoušky. No a vzhledem k tomu, že jsem na tu techniku tak po přednášce nebo to školení, tak bylo vždycky přeskoušení, tak jsem si přihlásil jako první, nechal jsem se odzkoušet a pak jsem šel na pivo nebo někam na oběd. Takže tak jsem sloužil. No
0: Josef, ale to zní jako neskutečně zajímavá práce. Co to obnáší? Co je na tom to nejtěžší? Já přemýšlím, jako co to chce člověka, aby měl opravdu jakoby dobrou hlavu a aby zvládl ty třeba stresové krizové situace?
1: Prosím vás, já pokud jsem chodil do školy, no tak jsem jako matematiku, technické předměty, fyziku a tady to, co jsem měl vždycky na jedničku a jazyky jsem tak akorát prolízal na trojku, tím moc nešli. Takže to, ale říkám, já od mládí jsem byl jako v Ostravě a když jsem chodil do průmyslu, teda do Měšťanky, protože tam jsme se přestěhovali po válce, otec musel nechat obnovit, tak co opravit, no tak dědeček ještě žil a no, do 80 let, prostě do 54. momenta. No, penzi nedostal, protože řekli, no máte 3 děti, ať vás živějí v tenkrát za bolševika, tak asi celé. No a já jsem tam říkali, zase bajsluješ, no něco jsem učil, piloval, co jsem mě, jako no, technický předmět nebo vyrábět něco pilníkem, takže no, a když jsem byl potom na letišti, no tak ještě to by mi dostali za úkol, já jsem vedl jako zámečnickou dílnu a samoobsluhné vozíky, jako to tenkrát na letišti nebylo, no tak jsem zkonstruoval a nakonec jsem jich pro celou republiku svařil 500, nikomu to tak nešlo, když to dostal svářeč, který přišel, to, tak tomu nedávej do ruky, ni to potom můžeme pilovat a tak dále.
0: Tak Josefe, to jste měl opravdu zajímavou práci. Rozumím tomu, že se tam člověk musí stále něco učit. Letiště, to je totiž svět sám pro sebe, pořád se něco děje. Člověk se setká s nejrůznějšími situacemi i lidmi a musí reagovat. Děkuji za to, že jste zavolal. Přeju vám krásnou noc, hodně zdraví a krásný nový den. Čeká nás čtvrtek. Ať se vám daří.
1: Zatím dobrou noc.
0: Krásná.
1: Já vás poslouchám každý večer a když mám, tak se snažím dovolat.
0: To jsme rádi.
2: 31 800 900.
0: Ano, od toho jsme tady 731 800 900.

0: škola v dospělosti už není jen o známkách a vysvědčení. Často je to taková zkouška trpělivosti, odvahy a víry v sebe sama. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Radka. Odkud voláte?
1: Takže dobrou půlnoc, volám tady ze Znemska, což konkrétně z Jevišovic, ale já nejsem ani tak jakoby letitě starší, jak důchodci tamhle, ty starší pán nebo ta paní, mě je 47 roku, ale proč to zkouším volat? Protože já jsem chodil do školy nějakých, já to řeknu na rovinu, ten průměr nebyl zázračný, čeština, matika, němčina, tamhle 3-4 vždycky na vysvědčení, takže jsem se vyučil oprava zemědělských strojů. S tím teda jako ten obor dobrý, mě to i bavilo, dal jsem nějaký drsty, dostal jsem se k nákladním autům a potažmo k autobusům. Jednak k zájezdovým, jednak k linkovým, ale přišly okolnosti života takhle přinesly a musel jsem to celé překlonovat, protože v rodině nastaly potíže a já vlastně žena měla takový psychický problém, já už se neviděl starý doktory, už to vypadalo jako, že půjde na léčení kam si na psychiatrii, že tam bývaly psychické a taky tyhle věci. A já jsem měl vlastně, někdo tomu říká dědičný, někdo tomu říká naučený, možnost, jak se používají virgule, jak se používají léčitelství, tyhle věci, ale to bylo všechno málo. Takže jsem se dostal na polopsychologický kurz, řekněme tomu odbor, je to kinesiologie, nechci tomu dělat reklamu, ale jde o to, že jsem vlastně z toho oprava zemských strojů překlonoval se úplně jak kdyby k té psychologii. Pak jsem to tak nechal nějak jako spat, pomohl jsem si, co bylo potřeba v té rodině, takže není to nic smyšleného, nejsou to pohádky opravdu, ta žena se z toho jakoby dostala, že jo, vyhla se tady nějakým léčebným procesům, což obnášely antidepresiva, hospitalizace a podobné jiné věci, ale říkal jsem si, vnesu to mezi ty lidi. V tuto chvíli je mi 47 roku, kde teda od toho roku 16 ten kurz nebo tady ten celý tu stádiu ty kinezlogy mám jakoby za sebou a vlastně dostávám to víc mezi ty lidi, to znamená, že se dějou i situace, že k vám přijde třeba člověk na ten obloh, vyžádají pomoc takový někde, kde třeba ti doktoři zavřou tu knihu, už jako si neví rady, ale pochopitelně nejlepší je to, když je to ze spolupráci s lékařem. Takže tím, jak jsem otál v tom autobuse, to, jak to mám tady to opravárenství nebo rádoby opravování různých věcí, tak se to tak nějak přeneslo mezi ty lidi. Ale proč to taky celé od samého začátku říkám? Protože fakt není na škodu se kdykoliv během života překlonout, přemotat, pokud ten člověk chce, má tu možnost, je dobré toho využít, protože každý obor obnáší něco svého a když vlastně vezmu tady tuhle tu psychologii, tu empatii, nebo to, co se tam vlastně jako v největší míře používá, není na škodu, i v tom autobuse je to použitelný, kolikrát vám přijdou děti jako cestující, zhrzení, zklamaní s tou psychikou, potom i dospěláci jsou v tom kolikrát namontovaní, takže ty lidi můžete probrat, někdo za váma dojde, někdo ne, víceméně je to takový, nechci to říkat hanobně tady do toho rádia, může to někdo napadnout, jo, vy nejste doktor, nejste tohle, ale pro mě znamená pravidlo, není ten, kdo ví, umí, ale ten, kdo vyřeší ten problém. A jestli je to opravárenství, jestli je to, jak říkal ten pár, pilotní motory, protože na letišti, v náměstí, na Doslavovu, na vojně jsem byl taky, takže vím, o čem to je řeč, ale tam jsem nebyl jako technik, tam jsem byl jako voják. Každý ten obor má svoje a zase zastávám pravidlo, a to už tamhle od těch 30 roků, kdy se to přišel, opravdu, pravdu má ten, kdo vyřeší, ne, bohužel ten, kdo ví, ale bez těch vědomostí to nejde, takže Radku, opravdu, pokud to někdo poslouchá, posouvat se, když to jenom trošičku jde, pokud možno neusnout na těch vavřínech, ale to je na každým vlastně jednotlivci.
0: To je opravdu velká životní změna od oprav zemědělských strojů ke kineziologii, psychologii a vlastně zatím nebyla kariéra, ale snaha pomoci člověku, který je vám nejbližší. To je samozřejmě chvályhodné s metkám a samozřejmě to byl obrovský hnací motor, který vám pomohl dokončit to studium, ale jak vlastně těžké to je úplně změnit svoje myšlení, začít se věnovat něčemu úplně novému. Co je na tomto ze všech nejtěžší?
1: Víte, co nejtěžší je fakt ta vůle, to znamená, člověk se domoct. Mě teda v tom mým životě hodně, měl jsem, co jsem měl. Byla žena, která měla těžký potíže, byly dvě malé děti a ty tu rodinu ukočírovat, ukaučovat to. Co teď, nebylo pomoci, to znamená jediná možnost, ta hospitalizace, tyhle ty věci. Já říkám, to přece v mojí vrstevnici normálně fungovaly, nikdo ty potíže neměl. Já jsem otvíral knihu furt do neznáma, já jsem furt nevěděl, co bude, až pak jsem jen dal řekl nic, nechám to, ať ona si vybere jakoukoliv pomoc, najde, kdokoliv ví, co poradí, a já jsem jenom následoval. Jenomže ty kroky se propletly, takže vlastně, jak jsem na začátku řekl s těma virgulema, se to propojilo s tou psychikou, teď ono, tady do toho rádia to nevysvětlím, tak mi řekla, takže ty spojitosti tam nastaly a já jsem se najednou ocitl tak jakoby z jedné strany na druhé, hold, tak se nebudou spravovat auta, motory a tyhle ty věci, ale dají se spravovat tady s lidima, jo? To znamená, každá práce má svý, jedno bez druhého se neobejde. A vždycky čas od času, že jo, tak taky si někdy mlsnu k tomu autu, zavrtám se tomu, ale jdu od toho pryč, důležitější jsou fakt ty lidi, ty děti, opravdu ty psychické potíže těch lidí, když pak vidíte, že někdo v vozovkách, která v dobrém padá na hubu, nemá pomoci, hledá tu pomoc, mnohdykrát lidi hledají, ani o tom nemají kde, neví o kde, jo. Takže někdy je nasměřujete, někdo opravdu potřebuje ten hospital, jo, nebo různý ty lékaře, ale bez těch to nejde, jo, bacha na to. Ti doktoři opravdu, pokud je ta spolupráce s lékařema a oni jsou nakloněni těmto alternativám, tak tam je ten úspěch až nejlepší.
0: Dobře. Radku, tak moc děkuji i za ten vzkaz, který jste řekl zhruba v polovině našeho vyprávění, kdy jste posluchače nabádal k tomu, aby se nebáli pustit se do studia, změnit svůj obor, i když už má člověk kus života za sebou. Děkuji za ten příběh, bylo to pozitivní, tak jsem ráda za tu energii, kterou jste nám přenesl. A teď se pojďme společně poslechnout Pavla Bubka, protože náš čas našeho povídání se chýlí ke konci.
1: Takže všem posluchačům je rozhlasu pěknou dobrou noc, děkuji za prostor a ať se daří do budoucna.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Minuta po půlnoci. Je před námi druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu a pořád zůstáváme u tématu návratu ke studiu. Z našich příběhů je krásně slyšet, že člověk může k učení přivést práce, životní změna, rodinná situace, ale také obyčejná chuť posunout se dál a zkusit něco, na co dřív nebyl čas. A možná právě teď poslouchá někdo, kdo si už dlouho říká, že by si chtěl dodělat školu, přihlásit se na kurz nebo se pustit do úplně nového oboru. Jestli jste to někde udělali vy, zavolejte nám, co vás k tomu přimělo, čeho jste se nejvíc báli a co vám nakonec studium přineslo. Já se jdu podívat na web Noční linky, tam píše Radka. Zdravíme všechny posluchače po gymnáziu, kdysi hrozně dávno jsem chtěla studovat na Přírodovědecké fakultě v Olomouci obor ekologie a biologie. Bohužel mě nevzali ani na druhý pokus. Tenkrát se mohla podat přihláška jen na jednu školu. Tak jsem nastoupila do administrativy. Svůj sen mít vysokou školu jsem si splnila v 50. na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Moc jsem toužila po studiu. V ročníku jsem byla nejstarší studentka, ale vůbec mi to nevadilo. S mladšími jsem si dobře rozuměla a omládla jsem. První ročník jsem zvládla skvěle. Všechny zkoušky na poprvé. Pak to bylo těžší, kolikrát jsem chtěla studium vzdát, ale zapla jsem síly, letos odstátnicovala a diplom mám. Splnila jsem si sen a zvedla sebevědomí. Jen je mi líto, že jsem nezačala studovat dříve. Moc krásné bylo, že jsem na promocích měla i oba rodiče. Jsem na sebe pyšná, našla jsem při studiu i skvělou kamarádku. Paní Radko, tak moc děkuji za milý vzkaz. Další vzkazy si můžete přečíst na našem webu

0: Některé životní kapitoly se dají otevřít znovu, i když jsme si mysleli, že už jsou dávno uzavřené. Dnes budeme mluvit v noční lince Českého rozhlasu i v této hodině o té školní kapitole. Haló, kdo tam? Tady je Jarka. Haló? Paní Irenko, slyšíme se? Je mi líto, tak telefonní linka nás tentokrát zklamala, věřím, že ne, paní Irenka, že si to nerozmyslela. Tak zkuste znovu vytočit 731 800 900, abyste se dostala do vysílání. Já se podívám teď na web vzkaz paní Lídy z Moravy. Dobrý večer, jsem z generace, která se ještě neučila pracovat s počítačem, ale abych v 55 letech našla odpovídající práci mému vzdělání, musela jsem to umět. Tak jsem se dostala do kurzu na počítače, který byl zakončen státní zkouškou. Ta platila i ve světě. Byla jsem tam jedna z nejstarších. Vesměs tam byli mladí jen proto, aby dostali certifikát a vrátili se zpět, konkrétně do Anglie, kde už měli zajištěnou práci s počítačem. Samozřejmě s ním už uměli. Učení bylo náročné, hlavně kvůli věku, kdy už hlava toho moc nepobere. Myslela jsem, že mi brzo praskne. Tak jsem říkala našemu kantorovi, ať se na mě vykašle, že už to nedám. A on na to, že mě i přes můj odpor všechno naučí. A naučil. Dodnes z toho čerpám a to je mi 75 let. A když se vyhlašovala anketa Jana Amose Komenského pro nejlepšího učitele, už přesně nevím, jak se to jmenovalo, tak tento pan učitel byl oceněn a to právem. Dodnes na něho vzpomínám, moc mu děkuju, že měl se mnou trpělivost Lída z Moravy. Tak a teď se pojďme podívat na naši telefonní linku. Kdo volá?
1: Krásný večer, tady je Anna z Miroslavy, já vás moc zdravím, Jaruško.
0: My vás také
1: zdravím,
0: už jsme
1: ve vysílání. A já bych chtěla říct si můj příběh. Když mi bylo 56 roků, to bylo v roce 2000,

0: zpět, tak během 3 měsíců jsem ztratila zrak. Byla to cesta delší, ale během 3 měsíců jsem se octla ve tmě, absolutní tmě. Bylo mi 56 roku tehdy, psal se rok 2005. Takže jsem se nějaký rok zmítala, pak jsem se asi po roce a půl jsem se naučila pracovat s telefonem pro nevidomé. No a když mě mělo být 60 roků, protože jsem celý život něco četla, něco studovala, pokud jsem potřebovala něco vědět, tak jsem sáhla po knize, tam jsem se to dozvěděla. Ovšem, když člověk se objevil, ocitl ve tmě, tak nebyla možnost. A to rádio už mi nestačilo jenom ty vědomosti čerpat z rádia. Tak když mi bylo 60 roku, tak jsem si, mělo mě být, tak jsem se rozhodla, že si udělám počítačový kurz pro nevidomé.
1: Aha.
0: A tak jsem na tom začala pracovat. A půl roku jsem se, tam byla podmínka a v životě, protože jsem pracovala manuálně a manuálně jsem byla zdatná, ale s nějakou takovou technikou jsem nikdy nepracovala a byla podmínka naučit se všemi 10 psát. Takže mi Tiflo Centrum půjčilo starý počítač, hlavně od té klávesnici to šlo, a já se půl roku učila psát všemi 10. Byl to středoškolský kurz, měla jsem ten počítač doma a vždycky přijela lektorka, zadala mi práci, tak jsem se naučila od písmena k písmenu všemi 10. Ano. No a pak jsem absolvovala půlroční kurz na ten počítač. Jezdila jsem do Brna v doprovodu manžela a jednou týdně na 2 hodiny. Takže musím vám říct, že když jsem byla poprvé a ten technik mi vysvětloval, jak to funguje, ten počítačový proces, ty nuly, jak se na sebe navazují, už to dneska taky všechno je pryč. No a tak jsem ho absolvovala. No a v 60 letech teda jsem úspěšně absolvovala kurz pro nevidomé na počítači.
1: Ano.
0: A musím vám říct, to není jednoduchá věc, že si někdo myslí, že vám ten počítač všechno řekne. Tam myš je vám k ničemu a to, co vám přečte ten počítač nebo ten odečítač z té obrazovky, tak se na tu obrazovku musíte v prvé řadě dostat. A to musíte všechno přes tu klávesnici, přes různé zkratky, které musíte ovládat. Není to jednoduché, ale zdárně jsem to zvládla. No a měla jsem počítač teda ten starý 15 roků a loni jsem si pořídila nový a všechno bylo zase úplně jinak. Úplně jinak. Takže jsem se musela zase učit nové zkratky, nově všechno. No ale je mi 77 a to, co potřebuji, dostat se na Wikipedii, napsat e-mail, odeslat i přijmout e-mail, poslechnout si ledas, co na ty různé servery, abych si poslechla zprávy nebo nějaké dokumenty si poslechnout nebo nějaké podcasty. Prostě zvládám to. A to právě je pro mě veliké plus, protože zvídavá a cílevědomá jsem byla vždycky. A kdyby člověk zůstal takhle ustrnutý jenom u toho rádia, protože televize vám nedává žádný impuls k nějakému vzdělávání pro nevidomého člověka. Musela byste mít nějakou zvláštní televizi, která vám to... No takže jsem spokojená, že ledasco si dokážu tam najít, ledasco se dozvědět, protože kniha na to do mých rukou už nemůže přijít. A takže ten počítač je pro mě velkou pomocí.
1: Určitě, Aničko, no to vás obdivuju, že jste se po tak zásadní životní změně rozhodla nevzdat a pustit se do něčeho úplně nového. Už jenom to rozhodnutí naučit se pracovat s počítačem muselo chtít odvahu, trpělivost, pak si tím projít, ale ono... Je to opravdu dneska hrozně fajn, když to umíte a ten život vám to usnadní. Je to tak?
0: No určitě, určitě. Protože protože kdyby to člověk neovládal, tak vlastně jako já nevím, jak bych to vyjádřila, se z něho stane, skoro bych řekla, analfabet, jo, protože na tom si osvěžujete stále ten český jazyk, když píšete ty e-maily nebo něco takového, že jo, nebo i svoji nějakou úvahu si dáte do těch dokumentů svých, a takže tu češtinu si, a takhle by člověk úplně zapomněl. Já už tady 21 roku, více jak 21 roku nevidím vůbec, takže mozek zapomíná, že jo?
1: Tak ho tím trénujete. Aničko, tak děkuju za zavolání. Myslím, že jste krásným důkazem toho, že člověk může začít něco nového i ve chvíli, kdy mu život připraví velmi těžkou zkoušku. A to je velmi inspirativní pro nás všechny. Tak vám přejeme hodně sil a radosti. Ať vám všechno, co jste se naučila, dál dobře slouží.
0: Jo, dobře, děkuju. Mějte dobrou noc všem, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Sednout si po letech znovu nad učebnici může být zvláštní pocit. Člověk má víc zkušeností, ale možná i víc pochybností. Přesto právě tehdy může studium dostat úplně jiný smysl. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Tak ještě jednou krásný večer posílám Marcela z Moška.

0: Marcel Zmože, kdo zpíval v noční lince Českého rozhlasu. My pokračujeme v povídání o studiu v pozdějším věku. Je s námi paní Mirka. Krásnou noc přejeme do Brna.
1: Dobrý večer, Jaruško, ještě jednou do hezkého Zlína. A zdravím taky všechny posluchače. No, nedá mě to, aby se nevrátila k tomu svému příběhu, i když mám pocit, že už něco možná svého posluchači slyšeli, ale prostě tak začnu taky nějak. Když jsem odmaturovala na průmyslové škole oděvní v Prostějově, byla to krásná škola, perfektní, hodně nám dala. Odcházeli jsme jako technici nebo návrháři pro všechny oděvní podniky v republice. Pragoděv Praha, já nevím, Severka, Cvikov, dole to byla na Slovensku Matita Puchov, dole potom Otavan Třeboň, no a tak, anebo v Brně Kras Brno, oděvnictví města Brna, pak Kus, Brno, že? Takže my jsme prostě nastoupili potom na umístěnky tady do těchto podniků. A já jsem nastoupila do národního podniku Kras, tenkrát to byl národní podnik Kras, a po krátké praxi mě náš pan šéf, ředitel podniku, dál řekl, ty půjdeš na učňovskou dílnu. Takže po té praxi i odpolední směny to byly na dílně v Horku, no to bylo něco. Ale tak jsem to všechno zvládla, takže jsem potom učila děcka na dílně a pořád jsem toužila ale jít do školy. Poněvadž učni měli, jak víme všichni, měli týden dílny u nás a týden ve škole jako teoretickou výuku, bylo to na Charbulové v Brně. No a já jsem pořád potom šilhala, až jsem se teda tam dostala. Tak jsem začala učit oděvní předměty, technologii, kreslení, střihu, materiály i ekonomiku. No a uplynul krátký čas a ono to prostě nestačilo pro maturita, tak jsme si museli dodělat, to byly necelé 2 roky, říkalo se tomu takové pedagogické minimum pro učitele odborných předmětů. Bylo to v Brně na Poříči, na pedagogické fakultě a bylo to něco úžasného. To se mně moc líbilo. Tam byla pedagogika, metodika výuky odborných předmětů, ale taky třeba biologie, psychologie. Moc jsem to chtěla ještě potom dělat dál, ale už to nějak prostě nešlo. Takže ukončili jsme závěrečnou zkouškou a já jsem vesele mohla učit jako učitelka odborných předmětů. Tak a pokračuju ale dál. Uplynulo, já nevím co, 4-5 let, měli jsme praxi, no ale ministerstvo školství tenkrát prostě dalo nějakou směrnici, že to nestačí a že bychom měli mít plnou vysokou školu. No ale to už nám bylo tak asi 55 let. Ale nedalo se nic dělat, byli jsme 4 takhle učitelky, takže to prostě zkusíme. Jenomže oděvní obor žádnou takovou vyloženě vysokou školu neměl, tak jsme jezdili do, to byla, to se nějak jmenovalo Vysoká škola strojně technická v Liberci. Teď si, Jaruško, představte, že teda z Brna do Liberce. No. Vdané ženské, které mají děcka. No, tak nic. Tak sranda, byla to trochu i sranda potom. Věra, moje kamarádka, kolegyně, měla nového trabanta. To už jsme tam byli asi 5krát. A tak Věra říká, tentokrát pojedeme trabantem, holky, já ho projedu. Jenomže byla špatná řidička, ještě to tak neuměla. A my jsme vyjeli za Brno. Za Brnem byla taková přestěvnice rozdvojovala uprostřed sloupek s nějakou značkou a Věra. Ježišmarja, kam mám jet a hrk do té značky. Tak si to představte, tak prolomila tu kapotu vpředu Ale tak to jako prkalo,
0: paní
1: hrkalo.
0: Meko, já se vám omlouvám, dál. Ale ten čas nám běží velmi rychle, tak kdybychom šli k té...
1: Honem budu. Jaruško, no tak my jsme tam nějak do toho Liberce dojeli, protože jsme se stavili někde v nějaké opravně a ti nás na to podívali chlapi a řekli, můžete jet dál, ale až se vrátíte, tak do opravny. No, tak dobře, tak jsme přijeli do toho Liberce a už jsme měli teda po náladě. Už to prostě nešlo, protože bylo to těžké pro nás. Byla tam fyzika, byla tam chemie, byla tam matematika a my jsme dávno už po maturitě toto všechno zapomněli. No a tak jsme prostě, to jsme pořád počítali, co si pamatuju, jeden vlak vyjel z té stanice, druhý z opačné, v kolik hodin, jakou rychlostí, no ale to bylo. Tak prostě, jak na mě měla přijít řada, tak srdce mě bouchalo. No, Jaruško, bo už to se snažím zkrátit. Takže my jsme si řekli, tak toto je znamení, opravdu to my jako dělat nemůžeme. No, tak jsme to ukončili, no a protože jsme měli už delší dobu praxi, tak nám to bylo prominuto a jelo se dál. Samozřejmě, že bez zvýšení platu. Ale to nám nevadilo, učili jsme dál, jezdili jsme tam, kde jsme to nejvíc potřebovali, uplatnili a to byl třeba oděvní průmysl Prostějov, speciální stroje, tam se poprvé začali kreslit střihy počítačem a různé speciální stroje tam měli. Tak toto my jsme právě potřebovali.
0: Paní Merko, vy byste to asi dovysílala až do jedné hodiny, jak vás tak poslouchám.
1: Ne, už končím. Takže ano, to byl můj příběh, když jsem 55 začala teda studovat na vysoké škole, ale prostě to nešlo. Ale na počítači jsme se ale naučili. A nejvíce
0: to je,
1: se
0: to
1: na
0: je jedno, že to nešlo, jste skvělá, ta odvaha.
1: No, to, to, je, to bylo, Jaruško. To ne,
0: zkrátka
1: to
0: úžasné, můžete si říct, udělala jsem pro to maximum a že to nevyšlo. Už je
1: no,
0: na druhém
1: no
0: místě.
1: No a potom samozřejmě počítače, tak to jsme měli ve škole kurzy, ale nejvíc jsem se naučila až v pozdějším věku. Chodila jsem dokonce na tu počítači techniku, na počítací techniku do knihovny Mahenové, která
0: ano,
1: téměř zadarmo pro důchodce měla tady tyto kurzy, chodila jsem tam rok, bylo to za babku, téměř zadarmo, naučila jsem se perfektně na počítači. Mám všechno možné i v telefonu, přetaženo teda z internetu do televize, tady do mého milovaného mobilku chytrého a tam já mám všechno.
0: Dobře, tak paní Merko, děkujeme. To je báječné, že jste neskončila u jedné školy, u jednoho kurzu, u jedné zkoušky, když nevyšlo jedno, pustila jste se do něčeho dalšího. Tak já doufám, že vám ta práce s počítačem pomáhá v životě. Jsem ráda, že jste se s námi teď sdílela, že jste nám o tom popovídala. Mějte se dobře, zdravíme ze Zlína do Brna, paní Mirko.
1: Slovácké, že jo? Máme tam dopravu, je tam všechno.
0: Musím, paní Mirko, omlouvám se, teď mi asi neslyšíte nejlépe,
1: jo,
0: ale už
1: dobře.
0: Se loučíme.
1: Ano, aby ještě měli jiní možnost. Tak děkuju moc a prostě žije se dál, no. Tak. Děkuji, mějte se hezky všichni a někdy naslyšenou. Příběhy.
0: Toto je nádherná písnička od Jana Kalouska, dlouho jsme ji nehráli, je to písnička, která nestárne a proto si ji pojďme teď oživit. Za 2 minuty bude 12:30, já se vás opět za chviličku zeptám na studium v pozdějším věku.

0: Paní Dana Jasná, mé vnoučí Lince Českého rozhlasu. Vítejte, moc vás zdravíme do vysílání.
1: Ano, už jsme ve vysílání.
0: Ano, právě teď. Tak jaký je rozdíl mezi učením v 18 a třeba ve 40, v 50? Máte zkušenost?
1: Ano, mám zkušenost takovou celoživotní. Tak v těch 15 to bylo tak, že jsem chtěla dělat školu umělecko-průmyslovou, nedostala jsem se, šla jsem do zaměstnání proti vůli rodičů a tam jsem si řekla, že to zkusím příští rok zase to nešlo. Tak jsem pobyla na radu kolegů v zaměstnání, v ateliéru projektantském dělala jsem kresličku, dělala jsem si kurzy zeměměřičský a já nevím, všechny, co byly příslušné k tomu, k té práci, kterou jsem chtěla dělat. A chtěla jsem to zkusit, znovu zase to nešlo. Tak plynul čas a nastoupila jsem v 18 na průmyslovku stavební, udělala jsem si stavební průmyslovku. Ale stále jsem to toužila po nějakém tom tvořivém studiu a chtěla jsem na architekturu, jenomže mezi tím se tam už namotal ten 68. rok a 69. a já jsem byla takový průšvihář, všude jsem se ušela taky namotala, tak jsem měla napsaný vždycky v tom posudku, že nejsem kádrová rezerva. Tak to šlo až do těch 90. let a pak teda, když už to zase bylo možné, tak jsem si řekla, no děvče, 1045 pryč, ale zkus to. Tak jsem to zkusila a na radu, protože jsem nevěděla, co chtěla jsem studovat psychologii, ale na radu mého pana faráře jsem se teda dala na studium teologie, protože jsem už předtím vypomáhala jako laický kazatel. Vůbec v našem sboru jsem takhle působila jako taková kontaktní osoba, nebo já nevím, co mezi různě, mezi věřícími. A tak jsem studovala teologii nakonec a úspěšně jsem ji dokončila v 50 letech. No a tak šel život, tak jsem měla ještě vlastně druhé zaměstnání, kromě toho svého v té stavařině jsem byla celkem celý život. Ale stále, i když jsem už v důchodě, byla jsem po úraze, teďka skoro nechodím, mám vozík, ale jako trošičku se pohybuji po svých dvou berlích. Ale pořád mě to ke studiu láká, takže tím chci říct jenom to, že studovat je takové velké dobrodružství, které, když si to člověk dopřeje, mu může vyplnit jaksi život. A vychovala jsem při tom studiu 3 děti, úspěšně všechno jako vypadalo tak slibně, zaměstnání se mě líbilo, všecko, co jsem dělala a kromě toho technického, co bylo to základní, jsem měla ještě to další, tedy potom tu duchovenskou činnost, takže to bylo takové příjemné, vyvážené bych řekla.
0: Tak ano, u vás je to jasné, vy jste příklad toho, že na studium opravdu není nikdy pozdě, ale opravdu jste mě pobavila tím, že pán farář rozhodl o tom, co budete studovat. Teologii.
1: Ano, protože
0: neskutečné.
1: Moje babička říkávala, maminka a pan farář se musí poslouchat.
0: No a co vám poradí dál, abyste studovala?
1: Co jsem teďka si studuju, tak co mě zajímá hodně ta psychologie a filozofie a tak, no, tak taky mě to posunulo v těch oborech, že jsem si začala vybírat literaturu, no a teďka co louskám, teda, ale opravdu louskám, a je to strašně těžké a strašně náročný Komenského Náprava věcí, to je tak úžasná kniha, a tak, ale tak náročná a složitá, že musím otevírat další a další, abych porozuměla, teď se teda ptám i umělé inteligence, ale ona někdy se s tou mou inteligencí tady špatně mluví o takových věcech, hodně duchovních, a je to pořád na jedno brdo, tak tam už se moc neradím. Takže tak.
0: No v každém případě vám to studium určitě pomáhá i v běžném životě, nejenom to studium teologie, ale právě to, jak čtete, jak se zamýšlíte.
1: Ano, ano.
0: Naučilo vás to určitě to studium práce s počítačem, pracujete teda s umělou inteligencí, takže vás to posunuje. Dovolíte mi osobní otázku, kolik je vám let? Omlouvám se, jestli jste to říkala, že jste se to přeslechla. 75.
1: No, ještě jsem loni celý rok zaskakovala, když bylo potřeba, tak jsem v té náboženské obci, kde jsem působila předtím, tak jsem ještě zaskakovala celý rok i v tomto věku. No.
0: Tak tentokrát se loučím s velkým obdivem, paní Dano. Jsem ráda, že jste s námi teď vysílala, stálo to za to, bylo to přímo k tématu věcné. Obdivuju vás, že jste se do toho pustila i v pozdějším věku a hlavně do tak náročného studia.
1: Ano, ano, je to jedno z nejnáročnějších i kvůli těm jazykům, co člověk musí vlastně udělat ze tří jazyků, takže... Není
0: to. Přeju, ať vám teologie dál přináší radost, klid a nové pohledy na život, ať z toho čerpáte.
1: Se prolíná do všech oborů, takže já teď studuju kde co, kvůli tomu, abych se prokousala nějakými úvahami našeho Komenského, kterýho teda opravdu to byl taky člověk, který náš národ posunul, myslím si, hodně.
0: Ano. Škola bez kázně je jako mlýn bez vody, tak tím jeho citátem můžeme zakončit dnešní povídání. Ať se vám daří.
1: Mějte se pěkně a dobrou noc všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcela Holanová, za minutu bude 15:45, posloucháte Český rozhlas Noční linku a teď také příběh pana Ládi, který volá až ze zahraničí. Je to tak?
1: Ano, ano.
0: Tak nám to přibližte, odkud.
1: Takže se slyšíme. Především děkuji vám všem, vám, paní moderátorko, vás znám po hlase, já jsem nový účastník, posluchač jako Noční linky asi v tento rok, nějak tak, takže jste úžasná, určitě pěkná žena. A chtěl bych se poděkovat dnešní, slyšel jsem poslední paní Zdana, já myslím, vykládá nádhera. Především paní doktorka Nora, děkuji za pozdrav, paní doktorko. Já bych, jestli na Facebooku, já jsem přesvědčený, že bychom se mohli takhle nějak hrát. Především paní doktorka Nora, děkuji za pozdrav, paní doktorko. Já bych, jestli na Facebooku, já jsem přesvědčený, že bychom se mohli takhle nějak kontaktovat. No já jsem novic v tady elektrotechnice, já jsem neměl na to čas, až teď, když jsem po úraze, takže jsem jako celkem moc nechodící, jenom s tím vodítkem, takže jsem opravdu rád, že můžu slyšet nádherné lidi, paní Jana nevidomá, proto jsem nejvíce sorry, protože to je něco, to musí být něco hrozného. Jo, takže paní Jano, jste statečná. Děkuju.
0: Dobře, Láďo, ale pojďme k vám.
1: Ano, no, tak to je, já jsem se vyučil automechanikem v Ústí na Rolicí, jestli to víte, kde je, to jistě, že víte, kde je Ústí na Rolicí, Šestka Třebová, z Novohojčína se jezdilo rychlíkem na odvězdovky každý dva měsíce.
0: Takže jste se vyučil čím?
1: Automechanik, no. A to byla chyba, jsem měli dražší začišníka nebo tak, něco takového, ale to je jedno. A nejlepší by bylo v mojem životě, kdybych, jak jdu zpátky, protože mám 81 roku, kdybych mohl jít zpátky, kdyby se to mohlo vrátit všechno, tak já bych šel studovat hudbu, zpěv a tanec. Tanec byla moje parketa s moje ženou, jsme tančili všude na světě, na světě, no, Karabie, no, Kuba, Dominikána, Bahamas, a to jsme prostě všude tančili. A takže to jsem určitě jsem to promeškal, měl jsem to i studovat. Ale nic se nedá vrátit, takže, jak říkám, nechci to protahovat, aby mohli se dovolat ještě ostatní. Takže ještě, jestli byste chtěla něco vědět, tak prosím.
0: No Láďo, zatím teda víme, že jste se vyučil automechanikem a teď chcete studovat zpěv a hudbu, ale tak co bylo mezi tím, to jste dělal celý život opravdu toho automechanika jako práci, nebo nebyla příležitost k tomu, abyste dělal něco třeba právě s tou hudbou?
1: Ale byla, ne, to bylo teď momentálně nepochopení. Já jsem řekl minutu před tím, že jsem udělal chybu, že jsem se šel učit automechanikem, ano. I když to bylo perfekt, jo.
0: Jsem pochopila, ano.
1: Ano, no ale já jsem si myslel, kdyby se to všechno nám mohlo vrátit, aby jsme se mohli rozhodnout studovat něco jiného.
0: No, tehdy, tak já jsem řekl... Já jsem si říkala, jestli vás to třeba teď ještě neláká, protože dneska se může začít studovat i v pozdějším věku.
1: Ale ano, že já jsem ve svém mozkovou příhodu taky v loni, a takže já jsem teď na tom nějak tak nějak jinak. No, tak, ale to, jako bych, to byl můj takový sen. Vlastně teď je to, jo. Kdybych se to dalo změnit, tak bych šel jako na se něco jinému věnovat. Jenomže byla 19. na vojnu, potom jsme se ženili, jo. Rodili se děti, většina nám, jo. A takže už potom to všechno bylo jiné. Jakmile Jakmile se dva lidi dají dohromady, tím pádem, když se vezmou, tak už se to všechno mění. Ne u všech, to je samozřejmě. Jo, to záleží.

0: na zájmech obou, čemu je třeba se věnovat. Studium. Jo. Naši kluci tady vyrostli, chodili do školy ty první, potom se nám tady narodil ten čtvrtý, ale to je jedno. Ale oni dělali si různé kurzy a studovali taky, ale většinou dělají, nechtěli studovat na nějaké ty vyšší, jako na doktory nebo takhle, ale takže jsou všichni kolem té techniky, no. Takže asi tolik, no já opravdu nevím, jak bych
1: Láďo, zakončil. Já myslím, že vy jste se vlastně musel naučit i s počítačem, protože předpokládám, že právě teď voláte přes počítač, je to tak? Takže vlastně se učíte
0: ne,
1: i v pozdějším věku.
0: Přes chytrý telefon.
1: No a dobře, tak není to počítač, ale i tak to chce
0: No je to,
1: umět.
0: To je vlastně počítač, to je vlastně počítač, to je ano, taky.
1: Někdy chytřejší než my, vidíte.
0: Ano, možná, no. A to se mi taky nelíbí, ta umělá inteligence, prosím vás, to je soubor úžasných počítačů, když lidi tam volají a ty odpovědi tam samozřejmě jsou, jenomže to je něco jako encyklopedie v těch knihách, dneska to není v knihách, je to právě tady v tom telefonu, v té technice, takže je to pohodlné, lidi vlastně nemusí už ani studovat, jenom se můžou ptát, no ale to je špatně, to je velice špatně, takže asi tak lidi nečtou, málo ti mladí depák, to jenom se tak, všecko tak easy, jako easy, snadně, jo? Takže tak asi.
1: No, je to opravdu pravda, že umělá inteligence možná lidi odvádí od bádání, protože, jak jste řekl, oni se zeptají, oni nepátrají, nehledají, nestudují a my se pak necháme někde rychle strhnout, ale já myslím, že ještě dost z nás má doma knihy a o to víc, že si uvědomujeme tu hrozbu, tak na to myslíme a věřím, že to nebude tak špatné právě tím uvědoměním si toho, jaká hrozba by to mohla být a že ty knihy opravdu budeme dávat jako dárky lidem, kteří je budou otevírat těm, myslím, mladším generacím a pochopí tu hodnotu těch knih.
0: Mohu něco říct ještě?
1: Ano.
0: Mohu říct. Já přemýšlím tyto dny, nebo že na otázku, kterou chci položit tady té umělé inteligenci, ale nevím přesně, co ještě se zeptám. Takže na tom strašně pracuju. A tak to je taky určité studium ve mně, že
1: dobře,
0: studuju.
1: Tak nám potom dejte hlavně vědět výsledek, dobře?
0: Dám. Určitě paní
1: vás,
0: Jaruško. No, taky vás. Všech vás mám rád a rád vás poslouchám, tak se opatrujte. A světu mír, fašismus pryč, prosím vás, děkuju.
1: Dnešní noční linka je u konce. Z vašich příběhů bylo krásně slyšet, že učit se můžeme opravdu celý život. Někdy nás k tomu přivede práce, jindy okolnosti a někdy prostě jenom chuť posunout se dál a splnit si něco, co jsme dlouho odkládali. Děkuju za všechna dnešní zavolání, otevřenost i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď váhají, jestli ještě není pozdě začít. Není. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a dobré ráno do dalšího dne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu po každé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý, to my většinou, nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechny se vykouřilo. Ale to je jedno.

0: Někdo nečte.
1: Ano, tak to já bych začal.
0: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
1: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat během toho čtení.
0: No, tak.
1: Ale já umím cucat velmi potichu.
0: Ale zas by to bylo takový poličtění. To třeba
1: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
0: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
1: No řekni, co chceš, užij si to.
0: Já jsem chtěl říct, že to od televizie přišlo mi to blbý.
1: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
0: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
1: To ne, tak já jsem pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal, ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvílema zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
0: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě, o kolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že jí vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil, a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30. To už bych nestihl seriál Na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde. To jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym.

Když dotelefonoval, usedli jsme všichni tři k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hilde, mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když půl desáté seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v Pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi, z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uved téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, to ty svý.
2: No mě do tý mý koukla Naděja, já se do nich nedívám,
3: jo.
2: Vůbec, já to nesnáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekl, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no, tak to byla taková doba, no, škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě, já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatej, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posílat toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
3: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
2: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovský, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že je to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok.
3: Aha.
2: Tak tady máte z vřínu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
3: Lákadlo.
2: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky, Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
3: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. Tohle. Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
2: Ne, po skončení. No, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom jo. Pro vysvětlení.
3: No, já jsem našel, samozřejmě je tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matkou. Tady najednou bylo, přiší si obal žákovské knížky s vykřičníkem. No. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausová. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
2: PE?
3: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
2: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky.
3: Bylo.
2: No. A některý to kupovali, se pamatuju.
3: Ano.
2: S tím se šmelilo.
3: Ano.
2: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva. My se dobře učili, ty přede mnou.
3: No, ne všichni.
2: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
3: Ty byli takový, no, jo, takový. Já byl takový.
2: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
3: ano.
2: Tak za mě už byla předsedkyní.
3: A kariéra.
2: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykají. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
3: Jako,
2: hraješ si s ohněm, holka, no. Ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned. Tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho. A otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
3: Ano, jo.
2: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla znovu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propad u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
3: Večírek.
2: No, tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím, byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, no, jsem začal velmi zdvořile, říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity a říkám, no tak, ale je to tak, ne?
3: No, a kupovitá oblbovačnost.
2: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že jsem, já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků a bylo vždycky těžký najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestný, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, když jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise se vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propad, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 16:15 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednou učitele, který mě měl docela rád a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá 3. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek.
3: Aha.
2: A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty 3 samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říká, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to odhad přesně. A já říkám, já vím, no, tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenov. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti povedl, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu
3: říct. Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. Pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku míň než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to bylo?
2: Sidol a petrolej. Petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtěj, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče mysleli, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako, ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni dole tam hájí Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity, ano.
2: Nejvíce smál otec, v jeho šachtovce jsem ten účet našel, tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo, šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, o který jsem toužil, no. O který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet od ní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účet zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly velmi tristní a byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam moje a souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. Říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají. A tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebe menší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho nepustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě přečítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku, naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený a ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého, a když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech, a on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila a dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc. A otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně. Jo, my vám taky, i do nového roku. No jo, jako loni, tak, taky tak, tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim a tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.